Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Mezimměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů, společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát, nesmíme vědět, kdo co dělá, nesmíme na blízké si hrát, protože to je pravda celá. Nesmíme dýchat stejný vzduch a není žádný já a ty, srdce je přece dobrodruh, tak hlavně žádný pocity. Už nesmí zvedat telefon, co by ti na ubrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

0: svic.
1: Nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám říkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas. Zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš. Jen s těmi trá...

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

proti sobě a nehledě na květy, v kritické vztahu době, v době bez paměti.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen, co neuteče, nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

známku, tak ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: světa došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je. Protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

jako si jenom střípek, záblesk génie, než všimnu si, že už mi někdo zhas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo z not a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

hlavolam, pro který spát se nedaří. Jestli nahoru, zda koukám na ně sám, nebo je nás víc, co jim v hlavě haraší. Teď ve tmě úžasle hledám ty planety, v tom ze tmy kroky zaznívaj a další páry očí hledají.

0: Album Pramen co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se na polovic. Asi někdo ti dal do dlaně pár šípků, ty vedou tě ode mě pryč. Taky o ně bych stál, prones bych poslední výtku a řekl bych si, byl to jen kýč, byl to jen kýč.

někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

na wteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
3: Procházkou. Nádherno, jsme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
2: Jo? Hmm. Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní. Tři týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskem a smíchem?
3: Ne, nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takové siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
2: Jo, neokřikoval jsi je?
3: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není
2: jo.
1: Tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A no. O víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš si budíka na to, nebo
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jediný takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: a, middle. LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je čochtan. No takže já to všecko znám, tyhle ty anekdoty.

0: Do téhle to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo Svícení jara, prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš? Třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
0: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
0: Já to ještě naberu, víš, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
0: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
0: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle? Nebo vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
0: Ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád hřbitově, člověče. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
0: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha, ve hře je, má Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď? Jsem do studia, kde je hostem Tonda Procházka.
3: Dobrá, pane, pánové. Je vás Petr Zroty.
2: Ano.
3: A přál bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Sokali. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisujeme.
4: Ale když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace se mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíla.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle. Někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchače Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot. Ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh. A ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou už vych. A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
5: no
2: věci.
5: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
5: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
5: Prosím?
2: U čeho bývají?
5: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: Takže
5: pocity.
2: Se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
5: Jako nebudu, jo, no. Samozřejmě. Ale
2: tak, pozorovat,
5: to jsou,
2: jak se to
5: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
5: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
5: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
5: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak, je, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
5: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam, nepozoruju, že by byla jako nějaká
2: je tvárná, nechá se sebou dělat.
5: Třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
5: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
5: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
5: Já jsem mu neznečistil.
2: Ne,
5: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
5: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
5: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
5: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
5: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
5: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe nějak.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě to
5: Procházka.
2: Děkuji, že posloucháte, děkuji, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čeče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavilou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Člověče, to je blázni, tam musí být dole na kaši. Tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Lucie Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herci?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říká, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: V obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domlouváme, jako obsadit a tak dále. No.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: Kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako, proto. Tak jsi na to odborník?
2: No odborník, no tak prostě.
1: No jo, přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo, jo? To by na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo?
1: No tak číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá. Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to, Jirko. A taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří Orlických hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda... Vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty to je nějaký svalovec.
8: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
8: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
10: Co strefil, Oline?
11: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
10: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
11: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
0: Po
9: dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo?
3: Hele, kočko.
12: Ano, Morku.
3: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
12: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
3: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
12: Ano, lásko.
3: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
12: Ne, ty můj hlupáčku.
3: Tak to je tvůj přítel.
12: Ale kde pak, broučínku?
3: No tak, kdo to teda sakra je?
12: To jsem přece já před operací.
13: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
14: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu. No, co je?
15: Haló, je tam policie?
14: No jo, no, co chcete?
15: Právě jsem ho zabila.
14: Cože?
15: No, právě jsem ho zabila.
14: A, fajn. A koho?
15: Králíka.
14: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jiného na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
15: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
16: Já se snu těm nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
16: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
16: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiné straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl se tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takový.
1: A rozvinul
16: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
16: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
16: Ano, jak, jo, to jsem určitě napsal, že to,
1: jo.
16: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
16: Podle skutečné události, ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho byl příběh na hodinu a půl
16: napadlo, no, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
16: Ano, chodit s otevřenýma očima. No.
1: Dá se o tom potom
16: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMS-kař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo za potřeby. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkovým písmem. Pora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát a mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle.
6: Okýnko, přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak se rozhodl, Jess.
5: Tak nashledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji je největší sucho za posledních 10 let. Divadelní sezonu v Uherském Hradišti dnes zahájí průvod městem. Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověřuje vnitřní kontroly ochranné služby. Během dneška čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě. Řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová situaci označila za nejhorší za zhruba 10 let.
2: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
0: Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci odění do kostýmů výjdou v 16 hodin od budovy divadla a vydají se přes Mariánské náměstí a prostřední ulicí na Masarykovo náměstí. Pokračuje mluvčí hradičské scény Štěpán Gojš Pavlica.
3: Diváci se v průvodu potkají se svými oblíbenými postavami, které znají z našich slavných inscenací, ať už je to Limonádový Joe, Gazdina Roba, Dva úplně nazí muži, S tebou mě baví svět a další. A pak se všichni sejdou na Masarykově náměstí, kde se bude zpívat, hrát, návštěvníky čekají lístky do divadla a zlatým hřebem bude představení předplatného na příští rok.
0: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristou pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
4: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
0: Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako žampion žápasný.
1: Počasí.
0: V první části dnešního dne čekejte ve Zlínském kraji většinou oblačno, odpoledne očekávejte postupně polojasno. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 17 stupni, nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 27 až 30 stupňů, na Valašsku pak čekejte jen 26 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný.

0: Pracovní týden vrcholí, víkend je za dveřmi a do této situace vám, milí posluchači, přeju dobré ráno u vstávání k datu 4. září. Ještě doplním, že v pátek oslaví meniny všechny Oldřišky a za chvíli už se vydám po stopách zajímavé historie v kalendáriu. První písničku na dobrý start si poslechneme od Mira Šbírky. Teď je 5:04.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Je před námi pátek, dobré ráno svým probuzeným posluchačům přeje Český rozhlas Zlín, vítejte do 4. září. Vybírám z kalendária a začnu rokem 1837. Samuel Morse tehdy přihlásil na patentním úřadě svůj nový vynález telegraf, včetně kódu, který převáděl číslice na tečky a čárky. Čísla se pak na písmena převáděla pomocí slovníku. Pomocí tohoto zařízení poslal také první zprávu. V roce 1888 získal americký vynálezce a zlepšovatel George Eastman patent na fotografický aparát na svítkový film. Byly tak položeny základy společnosti Kodak, která se výrazně zasloužila o rozvoj fotografického průmyslu. V roce 1934 se narodil Juraj Herz, český filmový režisér, scénarista a herec. Jeho filmová tvorba zahrnuje Holky z porcelánu, Upíra Sferatu anebo legendárního Spalovače mrtvol. Juraj Herz přišel na svět ve slovenském Kežmaroku, jako židovský kluk prošel koncentračním táborem. Teď připomenu rok 1954, v našich školách se poprvé ozval povel na značky a začal nácvik cvičenců na vůbec první celostátní spartakiádu. Letopočet 1998 ve dvou větách, tehdy byla založena internetová společnost Google, u nás doma se poprvé vysílala televizní soutěž Chcete být milionářem. A přesně před 10 lety papež František svatořečil misionářku matku Terezu, blahoslavenou od října 2003.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Ohnivá muzika, francouzský temperament, flamenco a hispánské vlivy. To všechno kombinuje skupina Gypsy Kings, zajdeme do 80. let.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15, vítáme se do pátku 4. září. Projdeme si aktuální předpověď a hned zjistíme, jak se projeví závěr pracovního týdne v teplotách i oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě, jako obvykle, krátký náhled na ranní region. 18 stupňů je teď v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 16 ve Starém Městě, v Holešově a ve Strání. 14 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Luhačovice a Rožnov pod Radhoštěm. 13 stupňů, to je hodnota v Hošťálkové, ve Vizovicích, ve Štítné nad Vláří, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Valašské Meziříčí, včetně Bojkovic, uvádí stupňů 15, Velké Karlovice prozatím 12. Hlavně v první části dne očekáváme většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty zase letní 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů. Slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, postupně budou až velmi dobré, biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Akce s názvem Zlín dětem dnes představí práci a vybavení složek integrovaného záchranného systému. Cílem akce je zábavnou formou vzdělávat děti o bezpečnosti a prevenci. Program se koná od 15 do 18 hodin před kostelem Panny Marie na Jižních svazích ve Zlíně pod záštitou organizace Živý Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm dnes v 16 hodin slavnostně odhalí památné místo Emanuela Vencla. Nový veřejný prostor vznikl v místě, kde se v minulosti nacházely školní pozemky někdejší hospodářské školy. Emanuel Vencel ji vedl jako ředitel v letech 1897 až 1935. Dominantou místa jsou velké kovové 7 metrů dlouhé brýle. Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Automobilový koncert Volkswagen zruší dalších 50 tisíc pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavření. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blume to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy. V první části dnešního dne bude v našem regionu většinou oblačno, odpoledne čekejte postupně polojasno. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 18 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 27 až 30 stupňů, na Valašsku pak čekejte pouze 26 stupňů. A vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ode dneška bude neprůjezdná silnice mezi Slavičínem a Bohuslavicemi nad Vláří na Zlínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tři vztyčené prsty, ukazováček, prostředníček a prsteníček, které představují upřímnost, oddanost, čistotu. To je gesto, kterým se zdraví skauti po celém světě. Skauti ve Zlíně včera slavnostně otevřeli novou krajskou klubovnu a archív. Podrobnosti dodáme za chvíli. Teď je 17:30.

0: Za pět minut bude 6:15. Do pátku vás vítá Český rozhlas Zlín. Vítejte, milí posluchači, do 4. září. Na největším zlínském sídlišti Jižní svahy se včera slavnostně otevřela veřejnosti nová krajská klubovna Skauta. Nachází se v přízemí druhého segmentu. Sloužit bude jako zázemí pro schůzky dětí ze zlínských oddílů i zasedání krajské rady junáka Zlínského kraje nebo jako prostor pro školení. Součástí je poprvé v historii i profesionálně vedený archiv této neziskové organizace.
1: Vezmeš ten kabel?
2: Jo.
3: Těsně před slavnostním otevřením jsem v nové klubovně zastihla u posledních úprav jen Skauty medvěda s vidrýskem, přesněji předsedu krajské rady junáka Petra Foltýna a jeho pětiletého syna Jindru.
2: Vidrýsek.
4: A proč zrovna vidrýsek?
2: Protože mám plišáka vidrýska.
3: Nové prostory Skauti získali od města a své pomocí si je opravili. V budově segmentu, která tvarem připomíná rohlík, to byl občas oříšek.
1: A díky tomu, že je z velké části zatočená, tak je tady hrozně málo pravých úhlů. Je to do zatáčky. Kolega můj, který dával dohromady tu kuchyň, tak se u toho jako opravdu hodně zapotil.
3: Poprvé v historii mají Skauti Zlínského kraje prostor i pro profesionálně vedený archív.
1: Skautský archív má dveře kousek vedle. Není totiž běžně dostupný. Zatím se tady zpracovávají jenom ty materiály, které jsme získali.
4: Tady na stole už leží nějaké artefakty. Co to je?
1: Jsou to kroniky ze skautského střediska Psohlavci Uherského Hradiště. Tady je rok 1946 a 47. Tady jsou dokonce skautská výprava do Jugoslávie z roku 37. Jsou to opravdu jako zácné kousky.
3: Vzácné hlavně proto, že dnešní skauti už své zážitky zaznamenávají hlavně digitálně. Kromě písemností čekají na archivní zařazení i drobné předměty, třeba historické odznaky.
1: A tohle je třeba zajímavá věc. Je to z dnešního pohledu jako úsměvné, ale to 25 let skautingu ve Zlíně. Kovový odznáček, který je z roku 1947.
4: A je na něm ikonická 21, věž radnice, lipová ratolest a
1: skautská lilie.
3: Na nástěnce v klubovně je vidět rozmístění skautů po Zlínském kraji.
1: Máme registrováno 4899 členů. Máme 147 oddílů ve Zlínském kraji, 30 středisek.
4: A jak je to s vývojem? Přibývá skautů nebo ubývá?
1: Skautů přibývá obecně v celé republice, to je zhruba 1000 členů za rok a za poslední 20 let jsme se zdvojnásobili.
3: Předseda krajské rady junáka Petr Foltýn tak o budoucí využití nové krajské klubovny nemá obavy. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:15, dál si řekneme, jak má probíhat pátek podle meteorologů. Krátkou předpověď otevřu ranními čísly, která sleduju z čerstvých údajů měřících stanic.
1: Počasí.
0: 18 stupňů je v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 16 ve Starém Městě, v Holešově a ve Strání. 14 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Luhačovice a Rožnov pod Radhoštěm. 13 stupňů uvádí Hošťálková, Vizovice, Štítná nad Bláří, Vsetín, Valašská Sednice a Horní Bečva. Z Valašského Meziříčí přišel údaj 15 a z Velkých Karlovic 12 stupňů Celsia. Dnes očekávejme hlavně v první části dne většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů. Povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou dobré rozptylové podmínky, postupně se vyvinou až na velmi dobré a biozátěž, ta je na dvojice, pouze Vsetínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Zeithamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě.

0: Je pátek a proto ani 4. září nevynecháme pravidelnou rubriku. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude rozebírat.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdámlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Zlín, písně.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Křižovatku u základní školy na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čekají rozsáhlé úpravy. V areálu na Vodní ulici ve Valašském Meziříčí vzniklo dobrodružné hřiště. Vyšetřovací komise k případu Dozimetr dnes pokračuje druhým jednáním. Během dneška čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Uherské Hradiště opraví křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ. Celá křižovatka bude vyvýšená a bude na ní nově umístěn přechod pro chodce. Kvůli vyšší bezpečnosti vznikne ještě jeden nasvětlený přechod od základní školy Větrná ke sportovišti. Práce za téměř 12 milionů korun začnou v září a hotové by měly být na přelomu roku. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
3: Součástí projektu je i oprava přilehlých chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a parkovacích ploch. Přibude tam také 12 nových parkovacích míst. Všechna stání budou ze vsakovacích dlaždic, které umožní zadržení dešťové vody v krajině.
2: Ve Valašském Meziříčí si děti staví vlastní domky z palet a prken. Na Vodní ulici pro ně organizátoři festivalu Zažít Valmes jinak otevřeli dobrodružné hřiště. Za pár dní na něm vyrostlo kolem 20 staveb, některé mají i dvě patra. Podle pravidel hřiště by rodiče dětem při stavbě neměli radit, říká lektorka hřiště Karolína Sidonova.
4: Pro některé rodiče je to vážně velká výzva nechat svoje děti hrát na dobrodružném hřišti. Já bych chtěla všechny rodiče povzbudit k tomu, aby svým dětem důvěřovali. Trošku se prostě obrnět, no, mít pevný nervy a ty děti to zvládnou. Navíc na tom dobrodružném hřišti jsou vždycky herní průvodci, který těm dětem když tak pomůžou.
2: Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr se dnes podruhé sejde. Jednání začne v 8 hodin a bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku, středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má sněmovně předložit do příštího března. Záchranáři potřebují při zásazích čím dál častěji pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obezních pacientů, které záchranáři neumí sami převést do sanitky.
5: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
6: Řidič sanitky František Mlínkec z Bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale také kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
7: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
6: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Z počátku dnešního dne čekejte ve Zlínském kraji většinou oblačno, odpoledne pak bude postupně polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 18 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 27 až 30 stupňů, na Valašsku pak očekávejte pouze 26 stupňů. A vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně se podle dopravních serverů jede po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Před námi pátek, dobré ráno svým probuzeným posluchačům přeje Český rozhlas Zlín. Vítejte do 4. září. Vybírám z kalendária a začnu rokem 1837. Samuel Morse tehdy přihlásil na patentním úřadě svůj nový vynález, telegraf, včetně kódu, který převáděl číslice na tečky a čárky. Čísla se pak na písmena převáděla pomocí slovníku. Pomocí tohoto zařízení poslal také první zprávu. V roce 1888 získal americký vynálezce a zlepšovatel George Eastman patent na fotografický aparát na svitkový film. Byly tak položeny základy společnosti Kodak, která se výrazně zasloužila o rozvoj fotografického průmyslu. V roce 1934 se narodil Juraj Herz, filmový režisér, scénárista a herec. Jeho filmová tvorba zahrnuje Holky z porcelánu, Upíra Sferatu nebo legendárního Spalovače mrtvol. Juraj Herz přišel na svět ve slovenském Kežmaroku, jako židovský kluk prošel koncentračním táborem. Teď připomenu rok 1954. V našich školách se poprvé ozval povel na značky a začal nácvik cvičenců na vůbec první celostátní spartakiádu. Letopočet 1998 ve dvou větách, tehdy byla založena internetová společnost Google. U nás doma se poprvé vysílala televizní soutěž Chcete být milionářem. A přesně před 10 lety papež František svatořečil misionářku matku Terezu, blahoslavenou od října 2003. Tolik z kalendária, vracím se do aktuálního regionu. Základní škola Dřevnická ve Zlíně rekonstruuje školní jídelnu. Kde a jak se teď místní děti stravují, o tom si řekneme už za chvíli v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Belgie, Holandsko, tady je doma skupina Kluzo. Dodnes chlapi vystupují, když jejich hlavní záběr v hitparádách se odehrával před více jak 30 lety. Jeden vzorek si poslechneme z doby, kdy na turné Roxette zafungovali v roli předskokanů.

0: Je 4. září, základní škola Dřevnická ve Zlíně rekonstruuje kuchyň a jídelnu. Vedení školy tak kromě řemeslníků muselo vyřešit stravování svých žáků. Nejmenší děti obědvají v improvizovaných jídelnách, starší děti si za obědem musí vyjet autobusem. Přímo na škole natáčela naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Zvoní a několik desítek starších žáků základní školy Dřevnická ve Zlíně spěchá pod dozorem svých pedagogů k přistavenému autobusu.
2: Dobrý den.
3: Pojďte, nemáme čas.
1: Nejedou ale na výlet, nýbrž na oběd do nedaleké základní školy Komenského. Jedním z cestujících strávníků je i sedmák Martin.
4: Jo, my jsme si dřív mysleli, že tam budeme chodit, ale jako jak jezdí, jak to v pohodě. Jo, my nejhorší na tom, že to trvá hodinu, jakoby.
1: Situaci vysvětluje zástupce ředitele základní školy Dřevnická Jaroslav Machačík.
5: Tento improvizovaný režim je způsobený rekonstrukcí školní jídelny, by tam měly být kompletně vyměněné technologie na vaření, na výdej stravy, na úklid, jo, nové myčky a tak dále. Takže mělo by to vést kompletně ke zlepšení podmínek v stravování tady u nás na škole.
6: Je to samozřejmě provizorní, je to rychlé, všechno se bude jako operativně řešit za provozu, ale myslím, že děvčata to perfektně zvládnou.
1: Říká Pavla Dinková, vedoucí místní školní jídelny. Ta zajišťuje organizaci stravování pro nejmenší děti, které se stravují přímo ve škole.
6: Je to výzva. Pokud přijde svozové auto z obědy, tak se to vlastně musí vynést do hlavního vchodu, tam je vlastně 10 schodů přibližně, do patra po chodbě asi, já nevím, 30 metrů a přes dvoje schodiště lomové do přízemí, do suterénu, kde vlastně máme regenerační konvektomata, přípravu toho jídla a znova se to nese potom do těch výdejen.
1: Spolu s nejmenšími dětmi vcházíme s Jaroslavem Machačíkem do jedné z improvizovaných výdejen.
5: Tady v těchto učebnách se stravují žáci prvního stupně a žáci, kteří mají dietu. Původně to byla školní družina, a druhá učebna původně byla hudebna, ale teď slouží jako výdejna stravy.
7: Dobré, to měli. Rýži s nějakou omáčkou.
3: No,
7: nevíme.
3: Tak se necháte překvapit.
7: Dobře.
1: Rekonstrukce kuchyně a jídelny si vyžádá investici 32 milionů korun a první hladoví strávníci by se měli znovu zavítat na začátku listopadu. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
8: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Rodiče mají své představy, děti vlastní život a prarodiče zase zkušenosti z jiné doby. Mezigenerační vztahy mohou být pevné, ale můžou i zaskřípat. Jak s těmito rozdíly pracovat, probereme se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Poslouchejte nás 4. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
8: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 10 minut půl sedmé. Dál nás bude zajímat pátek i celý víkend v počasí. Podrobné informace má připravené meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak vypadá to dnešní? Co nám řeknete na úvod k pátečnímu ránu ve Zlínském kraji?
1: Tak převažuje nám velká oblačnost, teploty se nám nejčastěji pohybují od 17 do 14 stupňů, ale na Vsetínsku tam klesly až ke 12 stupňům. Vítr ten nám vane převážně teďka slabý, jihozápadních směrů do 15 km za hodinu.
0: Co nám dnešek přinese v míře oblačnosti a maximálních teplotách, když zhodnotíte celý pátek, jak vychází předpověď na 4. září?
1: Tak hlavně v té první části dne čekáme, že bude většinou oblačno. Během odpoledne od jihozápadu by nám mělo začít ubývat oblačnosti a mělo by potom převažovat polojasno. Na večer čekáme i skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů. Na Valašsku trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 26 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní do 20 km. Za hodinu.
0: Jaké číslo máme v dnešní biozátěži, nás zajímá taky?
1: Tak pro většinu kraje platí stupeň číslo 2, střední zátěž, ale na Vsetínsku, kde čekáme nižší teploty, tak tam je stupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: Jdeme dál. Zajímá nás průběh víkendu, tak pojďme postupně na sobotu i neděli, posloucháme, co nás čeká ve volných dnech.
1: Tak sobotu ze začátku, hlavně teda té noci, skoro jasno, polojasno, od severu nám začne přibývat oblačnost až na zataženo a bude nám přecházet studená fronta, takže hlavně během rána a dopoledne očekáváme srážky na většině území, výjimečně se nedá vyloučit i bouřka, potom kolem poledne by od severu mělo začít ubývat srážek, postupně i oblačnosti a potom během odpoledne a večera už by spíše mělo převažovat polojasno, ty nejnižší sobotní teploty od 19 do 16 stupňů, Vsetínsko spíše jenom 14 stupňů, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, Vsetínsko taky trošinku chladný, spíše kolem 20 stupňů. No a neděle tam vypadá, že už by mělo být takové převážně slunečno, jasno až polojasno, jenom přes den čekáme přechodné oblačno, nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, západní, potom přes den přechodně i mírný, severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Čekají nás hezké sluneční dny i po víkendu? Nahledněme ještě na začátek nového týdne, jak prozatím vidíte pondělí, úterý.
1: Tak pondělí a většinou i úterý by mělo být takové převážně slunečnější, jasno, případně během dne už většinou polojasno a je tam už šance, že by se nám mohly začít vytvářet nějaké ojedinělé mlhy, hlavně v údolích, ale ty rána chladná, ty nejnižší teploty nejčastěji od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší od 22 do 26 stupňů.
0: Ještě malý přídavek, zastavme se u data 4. září z pohledu historických rekordních teplot. Jaké jsou to hodnoty pro Zlínský kraj?
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1928 a to 1,4 stupně Celsia. Naměřili jsme ji na stanici Branky na Vsetínsku. Maximum máme z roku 2024 a to na stanici Holešov, kdy jsme naměřili 34,1 stupně Celsia.
0: O počasí víme všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
0: Za 5,5 minuty bude půl sedmé. My si před zprávami ještě poslechneme Flerety, potom se přidá Vaby Daněk, no a hned naváže Lukáš s novinkami z redakce. Dobré páteční ráno.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: za pár roků vyhledá.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Z důvodu konání cyklistického závodu se řidiči v Napajedlích musí zítra připravit na dopravní omezení. Od 9 do 16 hodin budou uzavřeny některé místní komunikace. Týká se to ulic Divišova, Nad zámkem, Pod Kalvárií, Hřbitovní a části úseku místní komunikace ulice Komenského a 4. třídy ulice Masarykovo náměstí. V prostorách zámku Holešov na Kroměřížsku se dnes otevírá výstava výtvarnice Zuzany Pernicové. Pod názvem Nosím v sobě krajinu autorka představí starší i zcela nové práce, které vznikly speciálně pro tuto výstavu. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977. Hlavně v první části dnešního dne bude ve Zlínském kraji většinou oblačno a odpoledne čekejte od jeho západu postupně polojasno. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 17 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pohyb lidí na vozovce máme hlášen na dálnici D49 ve směru na Frišták v úseku mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Už jenom pozdravím za volant a přeju všem aktivním řidičům klidnou, bezpečnou jízdu. Pokud právě vstáváte, dobré páteční ráno, na pohodový start 4. září už posílám písničku Standy Hloška. Teď je 6:30, 2,5 minuty.

0: Za 6 minut, 6:45, dobré páteční ráno si přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín a podíváme se do naší redakce, na jakých tématech se zrovna pracuje. Místo plastových klouzaček, palety, hřebíky a plachty. Na dobrodružném hřišti ve Valašském Meziříčí si desítky dětí stavějí vlastní bunkry i patrové domečky. Až do soboty je tam na zkoušku dobrodružné hřiště. Na místo se vypravíme v reportáži Gabriely Hickl 7:20. Každá generace vyrůstala v trochu jiné době, má jiné zkušenosti, zvyklosti i představy o životě. Někdy si proto lidé různých věkových skupin nemusí úplně rozumět, ať už jde o rodiče a jejich dospělé děti, prarodiče a vnoučata nebo třeba kolegy na pracovišti. Jak rozdíly mezi generacemi ovlivňují naše vztahy a co může pomoci, aby se jednotlivé generace dokázaly lépe pochopit? O mezigeneračních vztazích si bude Kristýna Fuchsová povídat se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Pokud zažíváte nějaké neporozumění nebo máte jiný dotaz, pošlete nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se pak můžete těšit po 11. hodině. Já přidám počasí, krátkou páteční předpověď už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Minuta a půl do 6:45 navážu krátkou předpovědí. Projdeme si datum 4. září pohledem meteorologů.
1: Počasí.
0: A ještě současný stav regionu v teplotách. Mezi 12 a 17 stupni se momentálně nacházíme ve Zlínském kraji. Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů. Slabý postupně mírný jihozápadní až západní vítr, povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, postupně budou velmi dobré, biozátěž střední na dvojce. Vsetínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Projíždíte Zlínem často? Nedodržovat maximální povolenou rychlost se stále méně vyplatí. Jinak řečeno, městská policie zavedla na další místa úsekového měření s kamerami a brzy chystají další. Už za chvíli si můžete poslechnout rozhovor Markéty Macháčkové z cyklu Českého rozhlasu Zlín, o čem se mluví, s ředitelem městské policie ve Zlíně, Milanem Kladničkem.

0: Ve Zlíně jsou další dvě místa, kde se úsekově měří rychlost. V měsíci říjnu mají podle ředitele městské policie Milana Kladníčka přibýt dvě nová, a to konkrétně v místních částech Štípa, Kostelec a Klečůvka. Pojďme si poslechnout, co k tomu řekl v rozhovoru Markéty Macháčkové v cyklu O čem se mluví.
1: Největší raritou bude Kostelec Štípa, kde jsme z původní myšlenky dvou úseků, které by na sebe nenavazovaly, po dohodě s techniky a testováním došli k úvaze, že celou situaci zlevníme, když nasadíme příjezdovou kameru a budou na to napasované odjezdové kamery. Takže v této lokalitě budou 4 měřené úseky. Je to docela hodně, ale to z toho důvodu, že tato oblast je opravdu velmi silně zatížena řidiči, kteří nejsou ze Zlína, nejsou v podstatě ani z tohohle státu, kteří nám přijíždí po nové dálnici a jedou do zoologické zahrady. Je to v podstatě místo, které nejvíce zatížené návštěvníky ve Zlínském kraji. A z toho důvodu potřebujeme chránit naše občany a tento úsek bude navazující, to znamená, budeme pokrývat ulici Lázeňskou, Zlínskou, Novou cestu, Kosteleckou, Lešenskou. A na konci ještě přibyla Velikovská, to znamená, budou na sebe navazovat 4 úseky a je to technická rarita a věřím tomu, že nám to bude fungovat.
0: Pokud si o tématu nových kontrol rychlosti ve Zlíně chcete poslechnout více, tak není problém, celý rozhovor najdete už teď na našich webových stránkách.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
0: 10,5 minuty do 7 hodiny, za chvíli nové zprávy uvede Lukáš, no do té doby si ještě poslechneme písničky Marie Rotrové, Petra Reska, přidáme si taky legendární Beatles. Dalším probuzeným posluchačům jenom připomínám, že dnes je 4. září, pátek, a pojďme si hrát.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Skauti otevřeli ve Zlíně novou krajskou klubovnu s archivem. V Rožnově pod Radhoštěm dnes slavnostně odhalí nové místo připomínající Emanuela Wenzla. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Dnes bude většinou oblačno, postupně polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Krajská rada Junáka Zlínského kraje včera odpoledne slavnostně otevřela novou skautskou klubovnu. Nachází se na největším zlínském sídlišti Jižní svahy v přízemí druhého segmentu. Součástí je profesionálně vedený archiv této neziskové organizace. Pokračuje předseda Krajské rady Junáka Petr Foltín.
3: Máme skvělé možnost uskladnit materiál pro kurzy a pro fungování jako těch jednotek v kraji. Máme důstojné prostory pro ten archiv. Zároveň zlínským střediskům můžeme nabídnout možnost rozšířit ten prostor, kde můžou dělat schůzky.
1: V Rožnově pod Radhoštěm dnes v 16 hodin slavnostně odhalí památné místo Emanuela Wenzla. Nový veřejný prostor vznikl v místě, kde se v minulosti nacházely školní pozemky někdejší hospodářské školy. Emanuel Wenzl ji vedl jako ředitel v letech 1897 až 1935. Dominantou místa jsou velké kovové 7 metrů dlouhé brýle.
4: Finální podobu dali místu architekti ze studia Henkaj. Obyčejná deska by podle Daniela Baroše prý nestačila.
5: Ty brýle vlastně upadly tomu panu Wenzlovi do té louky. Tím, že vlastně pozdvihávali to lukaření, tak samozřejmě došli k tomu, že udělali nějaký výzkum. To seminářství tady díky němu vzniklo.
4: Místo nebylo vybráno náhodně, vysvětluje vedoucí odboru kultury a školství Martin Beníček.
6: Jsou na tom správné místě, protože se nacházíme na pozemku, kde škola Emanuela Wenzla působila.
4: Slavnostní odhalení naplánovala radnice na 16. hodinu odpoledne. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Velkou obchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, můžou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
7: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
1: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
2: Počasí.
1: Hlavně v první části dnešního dne bude ve Zlínském kraji většinou oblačno a odpoledne očekávejte od jeho západu postupně polojasno. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 17 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po silnicích a dálnicích v našem regionu se momentálně jede podle dopravních serverů bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. We'll be right back.
8: pátek. Na startu 4. září vás, milí posluchači, zdraví taky Petr Uhřík. Přeju pohodové letní ráno a za chvíli se můžeme znovu pustit do našeho malého slovního kvízu. Téma stále stejné, zajímají nás odlišnosti moravského nářečí od spisovné češtiny. Za správnou odpověď tentokrát vydavatelství Kazda věnuje knihu Útěk na řecký ostrov. Je to romantický příběh o jednom úniku z reality, šanci na nový začátek. My se odrazíme.

0: 7 hodin, k tomu 8 minut. Někteří už jistě, milí posluchači, čekáte na dnešní slovní hádanku. Tak pojďme soutěžit. Moravské nářečí probíráme i tentokrát. Cenou pro vítěze je kniha vydavatelství Kazda, konkrétně titul s názvem Útěk na řecký ostrov. Ať se daří a ještě pro jistotu naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Otec Miloše Hijánka z Holešovských Všetul byl kovářem. To bylo potřeba říct na úvod. Miloš v tomto prostředí vyrůstal a pochytil mnoho slov z kovářské hantýrky. Jedno si poslechneme hned, jak se přivítám s někým po telefonu. Tak kdo se hlásí do soutěže? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady posluchačka Hana.
0: Paní Hano, zdravím, to je váš obvyklý čas vstávání po 7 hodině?
2: Ano, prosím, protože vás poslouchám, když nikde nejedu, tak každý den.
0: Tak, radost na naší straně.
2: Ano.
0: No, čili jinými slovy, už jste stihla důležité ranní činnosti, nebo zatím takovou tu koupelnu kafe, jo, to už proběhlo. Mhm.
2: To teprve bude,
0: až se projevíte jako znalkyně moravského nářečí. Dobře, držím vám palce a jestli pak si poradíte s touto otázkou.
3: Chtěl bych se zeptat posluchačů, čemu se u nás ve Všetulích říká feršmída.
0: No, tak já to ještě zopáknu, čemu se říká ve Všetulích v Holešově feršmída.
2: Tak toto teda nevím.
0: Nikdy jste neslyšela.
2: Toto teda jsem neslyšela, ne. Toto teda ne.
0: Já bych si taky neporadil.
2: No, tak bych ne, opravdu všechny otázky, co byly předtím, jsem věděla, ale toto jsem fakt neslyšela. Prosím vás o nápověd.
0: Ano, vidíte, je to jak nachsvál, takže všechny předtím vy jste uhodla. Zrovna ta páteční vyšla na vás. No tak jo, pojďme. Feršmída může být jezdecký, dejme tomu panský kůň, nebo je to lopata, a nebo kovářská výheň. To je rozptyl. No.
2: To teda je. Feršmída.
0: Jezdecký panský kůň, nebo lopata, a nebo kovářská výheň je na výběr.
2: Víte, se dejme tu lopatu.
0: Lopata? Feršmída?
2: Lopatu? Nevím, fakt nevím.

0: Vezmu feršmídu a jdu přehazovat feršmída. Písek třeba.
1: Feršmída, feršmída. Hmm. Výheň, to nevím, to bych neřekla výheň a ten kůň feršmída. Co to je?
0: Uvažujte, máme čas. Nikam nespěcháme, no, takže...
1: Feršmída, feršmída. Tož kůň to ne, na kůň mě to nepřijde, ale...
0: Dobře, tak koně dáme pryč.
1: Feršmída.
0: Lopata je tam a kovářská výheň ale... ještě na výběr.
1: Lopata, feršmída. Tak daj, já nevím, dajme to C-čko.
0: C-čko, kovářská výheň?
1: Ano, ano.
0: Dobře, beru to jako vaši odpověď, paní Hano.
1: Ano.
0: Co je
1: ano,
0: to tedy
1: děkuju.
0: Podle pana Hiánka feršmída? Pojďme si ověřit tu odpověď.
2: Feršmída je kovářská výheň.
0: No tak vidíte, ono to nakonec je to, co jste původně nechtěla vůbec vzít v úvahu.
1: Děkuji vám, děkuji moc krát, děkuji.
0: K tomuto prostředí v kovárně nemůžu říct v podstatě nic, je to pro mě... obor vzdálený asi tak jako jaderná fyzika. A proto teda dnešní ano. soutěž uzavřu. Vám, paní Hano, děkuju za zavolání. Vyšlo to, máte od nás knížku.
1: Ano.
0: Tak, přeju krásné pozdněletní dny. Užijte si blízkého víkendu a prosím, vydržte ještě chvilku na telefonu.
1: A já vám všem přeju pěkný víkend. Děkuju pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
0: Petra Koláře představovat nemusím, písnička je od Karla Svobody, všichni ji dokonale známe.

0: Před minutou bylo 7:15, projdeme si aktuální předpověď a hned zjistíme, jak se projeví závěr pracovního týdne v teplotách i oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě, jako obvykle, krátký náhled na ranní region. 12 až 18 stupňů, v tomto rozmezí se momentálně Zlínský kraj nachází. Hlavně v první části dne má být většinou oblačno, odpoledne od jihozápadu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů. Povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré jsou rozptylové podmínky už teď, postupně budou až velmi dobré. Biozátěž pro dnešek střední na 2. stupni, jenom Vsetínsko má jedničku, tedy zátěž pouze mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Místo plastových klouzaček palety, hřebíky a plachty. Na dobrodružném hřišti ve Valašském Meziříčí si desítky dětí stavějí vlastní bunkry i patrové domečky. Až do soboty je tam na zkoušku dobrodružné hřiště. Na místo se vypravíme už za chvíli v reportáži Gabriel Hickl.
2: V sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne nepřehlédnutelná herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petra Staňková, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že vůbec neumí zpívat a přesto vám ráda zaspívá. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o přejídání a o tom, co se za ním skrývá. Na mé hosty i na vás se i tentokrát těší Joška Kubáník.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: palety, prkna, igelit a hlavně žádní dospělí. Na vodní ulici ve Valašském Meziříčí vyrostlo za pár dnů kolem 20 dřevěných domečků a bunkrů. Postavili si je sami děti na takzvaném dobrodružném hřišti, dospělí jim do toho mluvit nemohli. Do jedné ze staveb se podívala i reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: No, jako my teďka jdeme stavit bunkr, děláme druhé patro.
2: Zítra a pozítří budeme taky makat.
3: Celkem je teď na dobrodružném hřišti asi 50 dětí. Já jsem se zastavila ale právě u této party. To, že makají, jak říkají, dokazuje i to, že jsou ze všech dětí nejvíce špinaví. Na co si stěžují, je nedostatek materiálu, protože právě staví bunkry.
2: My tady máme ještě takhle takovou prostě malou skříň.
4: Tak už to vidím, no tak tam bych se vlezla, to by mohla zkusit.
2: Jo,
4: mám. Lezu dovnitř a doufám, že se dostanu teda zpátky.
3: Tomu, jak se dostávám ven, se teď směje jedna z maminek. Vy můžete jenom přihlížet, ale vůbec do toho jako rodiče nesmíte mluvit, víte to?
5: Víme to, ale někdy proto, aby vlastně vůbec ty děti se odhodlali začít, tak je dobrý jim trošku pomoct.
3: Říká maminka Martina Pešlová, tu práci dětí teď pozoruje Karolína Sidonová, která je lektorkou Adventure hřiště. Jak pracovat s těmi rodiči, kteří asi budou možná někteří citlivější?
5: Pro některé rodiče je to vážně velká výzva nechat svoje děti hrát na dobrodružném hřišti. Já bych chtěla všechny rodiče povzbudit k tomu, aby svým dětem důvěřovali a nebáli se toho, že to děti nezvládnou. Navíc na tom dobrodružném hřišti jsou vždycky herní průvodci, který těm dětem když tak pomůžou.
2: Další patro! Jo, další patro!
3: Počkej, ty už máš jedno patro. Můžu se podívat dovnitř? Můžu odkryt tu plachtu? Jo. Je, tam je holčička.
2: To jsem jenom tak vlezla.
3: Aha.
2: Nevím, to jsem vlastně vlezla.
3: Jaký byl plán? Kdo tam bude bydlet?
2: A můžou tam být všichni, pokud to nezničí.
3: Anetko, ty máš v ruce takový velký igelit. Jaké s ním máš plány?
2: Zakryjeme s tím vlastně paletu, kterou máme na našem domečku, i když to vypadá trochu jako kostka.
3: Dokončíte to dneska, nebo se tu ještě vrátíte v dalších dnech?
2: Dokončíme to asi dneska. Dneska, já bych teda to viděla na další dny.
3: No tak, musíte mít ještě pracovní poradu. Když se rozhlížím kolem sebe, tak těch domečků už je tu. 1, 2, 3, no možná už 20 jich tady vyrostlo od té doby, co hřiště funguje. Velmi zklamané, teď odcházejí od svého díla holky, kterým je asi 12 let.
5: No, my se tam jednu tu paletu nepřidělali a sedli jsme si na houpačku, která strhla celou tu paletu, takže to všechno spadlo.
3: Na to, aby se dětem nic nestalo, dohlíží průvodce Jarda. Překvapuje vás to, co tady všechno děti vytvořili?
6: Určitě, jako že jsou schopné postavit takovéhle monstrozní stavby, která se tady nachází.
3: No, já vidím tu za mnou, no ta je to neuvěřitelná skladačka, tam má možná 4 místnosti. No,
6: myslím, že tak 10 místností to máme.
3: Dobrodružné hřiště zůstane na vodní ulici do sobotního večera. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě. Řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku. Nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vicomte Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. Slovácké divadlo také odhalí tituly na divadelní sezónu 2027. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Přesně před 70 lety představila americká technologická společnost IBM první pevný disk. Vážil skoro tunu a byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice. Za 70letí se pevné disky výrazně zmenšily. Základní princip jejich fungování ale zůstal stejný. Z počátku dneška čekejte ve Zlínském kraji většinou oblačno a odpoledne očekávejte od jeho západu postupně polojasno. Aktuálně jsou teploty mezi 12 a 18 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračovat budeme kulturou, podíváme se do nabídky zajímavých chystaných akcí. Za chvíli přidám několik tipů. Teď je 8:30. Na dobré páteční ráno už posílám písničku skupiny Miraj.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Půl osmé, k tomu 8 minut, posloucháte Český rozhlas Zlín, pokračujeme kulturou. Mám připravených několik pozvánek. Dnes se uskuteční v Lanáčku v Otrokovicích už čtvrtý běh naděje. Benefiční odpoledne má na programu běhy na 1-3 kilometry, symbolický běh klientů naděje, program pro děti i koncert kapely Krupica Faja z Podkopné Lhoty, která hraje valašský lidový rap. Zapojit se při tom do běhu mohou zkušení běžci, rodiny s dětmi i ti, kteří raději než během zdolají trasu chůzí. Začátek akce je ve 14 hodin, první běh startuje v 17. Výtěžek z letošního běhu půjde na novou střechu pro klienty naděje s mentálním a kombinovaným postižením. A na místě budeme mít i naši regionální stopařku, redaktorku Petru Sedláčkovou, která se z Otrokovického Lanáčku do vysílání přihlásí krátce po 17. hodině. Hasičské auto s cisternou a žebříkem, policejní motorky a vozidla, zážitkové stanoviště, zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a Českého červeného kříže a mnoho dalšího přinese dnešní odpoledne pro celou rodinu Zlín dětem. Seznámit se s činností složek integrovaného záchranného systému mohou návštěvníci od 15 do 18 hodin před kostelem na Jižních svazích. Chybět nebudou aktivity pro děti i hudební vystoupení. Na vernisáž Petry Jarošové a její výstavy Barvy ticha můžete zajít do galerie Panský dům v Uherském Brodě. Vernisáž začíná v 17 hodin. Další autorskou výstavu můžete zhlédnout v zámku Holešov výtvarnice Zuzany Pernicové. Autorka využívá kresbu uhlem i trávou, trhání a sešívání červenou nití. Vytváří nové papírové objekty, ve kterých se prolíná příroda s lidskou figurou i rukopisnými poznámkami. Výstava na zámku Holešov je přístupná od 9.30 do 15.30. Divadelní představení o tom, jak si vytvořit povznášející náhled na život, bude k vidění v Prlově. Jediné a hlavní role se zhostí Daniel Krejčík. V působivém intimním textu zkouší hranice mezi jevištěm a hledištěm. Představení Všechny báječné věci začíná ve Storule u Rohlíku v Prlově v 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za necelé dvě minuty bude 7:45. Dál si řekneme, jak má probíhat pátek podle meteorologů. Krátkou předpověď otevřu ranními čísly, která sleduju z čerstvých údajů měřících stanic.
1: Počasí.
0: 17 stupňů je teď v Kroměříži a v Olešově, 16 ve Starém Městě. 18 stupňů hodnota v Bystřici pod Hostýnem a ve Strání, 15 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Zlín, Bojkovice a Rožnov pod Radhoštěm, 14 stupňů pak Maruška Hostýnské Vrchy, Vizovice, Luhačovice, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí a Horní Bečva. Z Hošťálkové, ze Vsetína a z Valašské Senice přišel údaj 13 stupňů, Velké Karlovice mají prozatím 12. Hlavně v první části dne bude dnes většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů. Povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou dobré rozptylové podmínky, postupně mají být až velmi dobré, z biozátěží na dvojce, tedy střední. Vsetínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Rivalové, kteří spolupracují. Tak je možné pojmenovat vztah házenkářských klubů Zlína a Zubří, které se o víkendu utkají v extraligovém derby. Podrobněji se na sportovní téma zaměříme za okamžik.

pytania do nich wdałujesz bez ptani. Měla bych odejít, když jsem otvírala dveře, ty všechno si neřekl.

0: Hned úvodní víkend extraligové sezóny házenkářů nabídne fanouškům z našeho regionu asi nejprestižnější zápas. Zlín totiž v neděli v krajském derby přivítá Zubří. Zatímco pro hosty půjde o první utkání sezóny, Zlín už za sebou má předehrávku druhého kola, ve kterém doma podlehli Brnu jasně 26-35. No a teď to celé rozebereme v reportáži.
1: Trenér zlínských házenkářů Milan Budaj nevnímá negativně to, že hned na první týden sezóny určil los jeho týmu dva těžké domácí zápasy proti Brnu a Zubří.
2: Ta hra se teprve nějakým způsobem krystalizuje a tak dále, takže pro nás je lepší hrát s favority, protože tam víme, že třeba nemáme až takovou šanci získat body, ale samozřejmě porveme se o ně. Takže pro nás je ten los, já to vítám, jako já vůbec tomu nevidím jako nějakou nevýhodu nebo nějaký negativum.
1: Zatímco Zlín hraje extraligu po předchozí dlouhé pauze druhou sezónu a přes léto řešil existenční problémy spojené s nedostatkem financí, Zubří tradičně patří v nejvyšší soutěži mezi širší špičku a v minulé sezóně skončilo čtvrté. Manažer valašského klubu Michal Balhárek tak před utkáním na hřišti regionálního rivala přijímá roli favorita.
3: Já si myslím, že není třeba hledat jako žádné vymluvy. Já věřím, že se projeví ta herní kvalita, ta usilovná práce v přípravném období a že budeme úspěšní.
1: I díky tomu, že Zlín hrál dlouhodobě druhou nejvyšší soutěž, jsou regionální rivalové zvyklí i spolupracovat.
2: Samozřejmě je tam mezi těmi kluby dlouhodobá nějaká řevní uzávěr. My Zubří vlastně dlouhodobě pomáháme, protože my máme šikovné kluky a my nemáme centrum mládeže vydělené svazem a oni ho mají, tak my tam ty kluky prostě dáme. Takže herně je tam rivalita, ale co se týče té spolupráce, tak myslím, že se rysuje to, že vzájemně výhodně si pomáháme tady v tomto, protože myslím, že ti kluci, co tam teď hrají, že je lepší, aby hráli nejvyšší soutěž Zubří, než aby tady hráli druhou ligu. Ale by tam kvalitně trénují.
1: Říká zlínský trenér Budaj, který zároveň vede jako místopředseda klubu mužskou složku. A manažer Zubří Balhárek upozorňuje, že i díky příchodům ze Zlína je mládež v klubu natolik kvalitní, že generuje hráče pro A tým.
3: Taková ta klasická filozofie zuberská, jo, doplnit to tou mládeží, která má svoji kvalitu, vyhrali titul ve starších dorostech loni.
1: Nedělní derby mezi házenkáři Zlína a Zubří odstartuje v 18 hodin. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: U základní školy na sídlišti Východ v Uherském Hradišti budou dva nové přechody pro chodce. Dnes se na jižních svazích ve Zlíně mohou děti seznámit s prací záchranářů. Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr se dnes po druhé sejde. Dnes bude většinou oblačno, postupně polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čekají rozsáhlé úpravy. Cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu a především chodců v blízkosti základní školy Větrná. Vzniknou tam proto i dva nové nasvětlené přechody pro chodce a zpomalovací práh. Podrobnosti přidává mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
4: Celá křižovatka bude vyvýšená a bude na ní umístěn přechod pro chodce. Také další přechod vedoucí od školy ke sportovištím bude na vyvýšeném prahu. V řešeném úseku bude zároveň nadále platit nejvyšší povolená rychlost 30 km v hodině.
2: Součástí projektu je i oprava přilehlých chodníků, autobusových zastávek, parkovacích ploch a vybudování 12 nových stání. Práce budou stát téměř 12 milionů korun. Hotové by měly být do konce letošního roku. Akce s názvem Zlín dětem dnes představí práci a vybavení složek integrovaného záchranného systému. Cílem akce je zábavnou formou vzdělávat děti o bezpečnosti a prevenci. Program se koná od 15 do 18 hodin před kostelem Panny Marie na jižních svazích ve Zlíně pod záštitou organizace Živý Zlín. Pokračuje její mluvčí Veronika Jurčová.
5: Do programu se zapojí Český červený kříž, hasiči statutárního města Zlín, městská policie Zlín, zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, policie České republiky nebo například Steza. Těšit se můžete i na tvůrčí a dovednostní aktivity nebo na vystoupení žáků a učitelů hudební školy Yamaha.
2: Vyšetřovací komise k případu Dozimetr dnes pokračuje druhým jednáním. Zasedání bude neveřejné a komise si pozvala čtyři svědky, jejich jména ale nezdělila. Prověřit má mimo jiné fungování pražského dopravního podniku nebo VZP v souvislosti s korupční kauzou. Závěry má komise předložit sněmovně do března příštího roku. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku.
3: Počasí.
2: Hlavně v první části dnešního dne bude ve Zlínském kraji většinou oblačno a odpoledne očekávejte od jihozápadu postupně polojasno. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 18 stupni, nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Údržba podzemní části kanalizace může dnes zdržet dopravu na Ostravské ulici v Rožnově pod Radhoštěm. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Z
6: Základní škola Dřevnická ve Zlíně v těchto dnech rekonstruuje školní jídelnu. Kde a jak se teď místní děti stravují, o tom uslyšíme už za chvíli v reportáži Terezy Chrastinové. Pak se projedeme na kole, trasu po blízkém regionu doporučí náš pravidelný host Arnoš Lukeš. Mezitím taky probereme počasí nejbližších dnů s brněnskými meteorology. Teď je 8 hodin 4,5 minuty, pokračujeme v rozjezdu 4. září. Hezké páteční ráno stále přeje Petr Uhřík.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 8 hodině, před chvílí jsem naznačil, co se děje nového v krajském městě. Základní škola Dřevnická ve Zlíně rekonstruuje kuchyň a jídelnu, vedení školy tak kromě řemeslníků muselo vyřešit stravování svých žáků. Nejmenší děti obědvají v improvizovaných jídelnách, starší děti si za obědem musí dočasně vyjet autobusem. Přímo na škole natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
1: Zvoní a několik desítek starších žáků základní školy Dřevnická ve Zlíně spěchá pod dozorem svých pedagogů k přistavenému autobusu.
2: Dobrý den. Pojďte, nemáme čas.
1: Nejedou ale na výlet, nýbrž na oběd do nedaleké základní školy Komenského. Jedním z cestujících strávníků je i sedmák Martin.
3: Jo, my jsme si dřív mysleli, že tam budeme chodit, ale jako jak jezdí, jak to v pohodě. Jo, my nejhorší na tom, že to trvá hodinu, jakoby.
1: Situaci vysvětluje zástupce ředitele základní školy Dřevnická Jaroslav Machačík.
4: Tento improvizovaný režim je způsobený rekonstrukcí školní jídelny, by tam měly být kompletně vyměněné technologie na vaření, na výdej stravy, na úklid, jo, nové myčky a tak dál. Takže mělo by to vést kompletně ke zlepšení podmínek v stravování tady u nás na škole.
5: Je to samozřejmě provizorní, je to rychlé, všechno se bude jako operativně řešit za provozu, ale myslím, že děvčata to perfektně zvládnou.
1: Říká Pavla Dinková, vedoucí místní školní jídelny. Ta zajišťuje organizaci stravování pro nejmenší děti, které se stravují přímo ve škole.
5: Je to výzva. Pokud přijde svozové auto z obědy, tak se to vlastně musí vynést do hlavního vchodu, tam je vlastně 10 schodů přibližně, do patra po chodbě asi, já nevím, 30 metrů a přes dvoje schodiště lomové do přízemí, do suterénu, kde vlastně máme regenerační konvektomata, přípravu toho jídla a znova se to nese potom do těch výdejen.
1: Spolu s nejmenšími dětmi vcházíme s Jaroslavem Machačíkem do jedné z improvizovaných výdejen.
4: Tady v těchto učebnách se stravují žáci prvního stupně a žáci, kteří mají dietu. Původně to byla školní družina, a druhá učebna původně byla hudebna, ale teď slouží jako výdejna stravy.
6: Dobré, to měli. Rýži s nějakou omáčkou.
2: No,
6: nevíme.
2: Tak se necháte překvapit.
6: Dobře.
1: Rekonstrukce kuchyně a jídelny si vyžádá investici 32 milionů korun a první hladoví strávníci by se měli znovu zavítat na začátku listopadu. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Dál nás bude zajímat pátek i celý víkend v počasí. Podrobné informace má připravené meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co nám dnešek přinese v míře oblačnosti a maximálních teplotách, když zhodnotíte celý pátek, jak vychází předpověď na 4. září?
2: Tak hlavně v té první části dne čekáme, že bude většinou oblačno. Během odpoledne od jihozápadu by nám mělo začít ubývat oblačnosti a mělo by potom převažovat polojasno. Na večer čekáme i skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů. Na Valašsku trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 26 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní do 20 km za hodinu.
1: Jaké číslo máme v dnešní biozátěži, nás zajímá taky?
2: Tak pro většinu kraje platí stupeň číslo 2, střední zátěž, ale na Vsetínsku, kde čekáme nižší teploty, tak tam je stupeň číslo 1, mírná zátěž.
1: Jdeme dál. Zajímá nás průběh víkendu, tak pojďme postupně na sobotu i neděli, posloucháme, co nás čeká ve volných dnech.
2: Tak sobotu ze začátku, hlavně teda té noci, skoro jasno, polojasno, od severu nám začne přibývat oblačnost až na zataženo a bude nám přecházet studená fronta, takže hlavně během rána a dopoledne očekáváme srážky na většině území, výjimečně se nedá vyloučit i bouřka, potom kolem poledne by od severu mělo začít ubývat srážek, postupně i oblačnosti a potom během odpoledne a večera už by spíše mělo převažovat polojasno, ty nejnižší sobotní teploty od 19 do 16 stupňů, Vsetín spíše jenom 14 stupňů, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, Vsetínsko taky trošinku chladní, spíše kolem 20 stupňů. No a neděle, tam vypadá, že už by mělo být takové převážně slunečno, jasno až polojasno, jenom přes den čekáme přechodné oblačno, nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů a vádnem k tomu bude vítr slabý, západní, potom přes den přechodně i mírný severozápadní do 20 km za hodinu.
1: Čekají nás hezké sluneční dny i po víkendu? Nahledněme ještě na začátek nového týdne, jak prozatím vidíte pondělí, úterý.
2: Tak pondělí a většinou i úterý by mělo být takové převážně slunečnější, jasno, případně během dne už většinou polojasno a je tam už šance, že by se nám mohly začít vytvářet nějaké ojedinělé mlhy, hlavně v údolích, ale ty rána chladná, ty nejnižší teploty nejčastěji od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší od 22 do 26 stupňů.
1: Ještě malý přídavek, zastavme se u data 4. září z pohledu historických rekordních teplot. Jaké jsou to hodnoty pro Zlínský kraj?
2: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1928 a to 1,4 stupně Celsia. Naměřili jsme ji na stanici Branky na Vsetínsku. Maximum máme z roku 2024 a to na stanici Holešov, kdy jsme naměřili 34,1 stupně Celsia.
1: O počasí víme všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
3: Rodiče mají své představy, děti vlastní život a prarodiče zase zkušenosti z jiné doby. Mezigenerační vztahy mohou být pevné, ale můžou i zaskřípat. Jak s těmito rozdíly pracovat, probereme se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Poslouchejte nás 4. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ani na začátku září turistické hemžení v našem kraji neutichá. Pro všechny, kteří se chtějí naším regionem projet na kole, teď je přináší do našeho vysílání inspiraci Arnošt Lukeš. O jeho přivítání se postará jako vždycky kolega Pavel Vacek.
1: Nadpis, který vidím na poznámkách k dnešnímu výletu Arnošta Lukeše, ve mně evokuje slovní spojení z pohádky do pohádky. Ten titulek totiž hlásá z Bystřičky do Bystřičky. A já jsem přesvědčen, že v sobě skrývá přímo pohádkovou cestu. Dobrý den, pane Lukeši.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je pro cyklisty. Nabízím nenáročnou trasu se startem a cílem v Bystřičce. Lze se tam dostat cyklobusem, který o víkendech až do 29. září jezdí po trase Holešov, Zlín, Luhačovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Vsetín, Bystřička a zpět. Lze se tam dostat i vlakem ze Vsetína nebo Valašského Meziříčí. Když se trasa zakreslí do mapy, má tvar matematické značky pro nekonečno. Ale délka trasy je kratší, než by se na první pohled do mapy řeklo. Od železniční stanice se vydáme po silnici 1/57 směrem na Valašské Meziříčí. Za mostem přes řeku narazíme na cyklotrasu 6018 směr Mikulůvka. Před obcí pojedeme směr Pržno. V obci jsou dva kostely, katolický a evangelický. Pokračujeme na Prženské paseky. Dřevěná vyhlídková věž tu byla postavena v roce 2013 jako součást venkovní terasy místního hostince. Proto je přístupná pouze v průběhu otevírací doby. Výstupem na vyhlídkovou plošinu se naskytnou výhledy na hostinsko-vsetínskou hornatinu.
1: Tak se tím výstupem na věž také trošku protáhneme, pak se pokocháme, možná se zde i občerstvíme a opět usedneme do sedla a za řídítka.
2: Cyklotrasa pokračuje až k rozcestí Kamasy, tady se otáčí k severu a vede do obce Mikulůvka. V Mikulůvce se uzavře první okruh. Tady je zajímavá dřevěná zvonice, dále evangelický kostel a koupaliště. Dojedeme k Bečvě. Po cyklotrase 50 Bečva pokračujeme do Jarcové a kousek po silnici 1/57 do Valašského Meziříčí na rozcestí k nemocnici. Pod Rybníkem najdeme snadno cyklotrasu 6218. Na Podlesi u cyklorozcestníku přejedeme na cyklotrasu 6012. Ta nás povede přes Malou Lhotu. Za pozornost stojí zvonička, je kulturní památkou. Zvon je původní a pochází z roku 1687. Pokračujeme dále po cyklotrase 6018 na Velkou Lhotu. Dřevěný evangelický toleranční kostel je nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památkou obce. Koncem 19. století tu byl 20 let farářem Jan Karafiát, autor populárních broučků. Z jehož osobou je kostel i Velká Lhota neoddělitelně spjata. Kostel dodnes slouží svému původnímu účelu a je živou součástí obce. Pokračujeme k přehradě Bystřička. Pod hrází pojedeme po cyklotrase 6119 na okraj obce a dále intravilánem Bystřičky, až se dostaneme do místa startu, kde výjíčku ukončíme. Po celé trase pojedeme kolem mnoha památkově chráněných stromů a alejí. Doporučuji se zastavit u těchto němých svědků. Zdánlivé nekonečno končí po 45 km jízdy, na které překonáme nasčítaně převýšení 850 metrů.
1: Dočkali jsme se pozvání na trasu ve tvaru ležaté osmičky, tedy nekonečna. Kolikrát si z Bystřičky projedete, záleží jen na vás. Troufáme si tvrdit, že vás na ní čeká nekonečně nádherných zážitků, které se vám nesmazatelně zapíší do paměti.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Z důvodu konání cyklistického závodu se řidiči v Napajedlích musí zítra připravit na dopravní omezení. Od 9 do 16 hodin budou uzavřeny některé místní komunikace. Týká se to ulic Divišova, Nad Zámkem, Pod Kalvárií, Hřbitovní a části úseku místní komunikace ulice Komenského a 4. třídy ulice Masarykovo náměstí. Závod povede také lesoparkem Kalvárie, je tedy potřeba zvýšená opatrnost. Ve Valašském Meziříčí si děti staví vlastní domky z palet a prken. Na vodní ulici pro ně organizátoři festivalu Zažít Valmez jinak otevřeli dobrodružné hřiště, kde jim rodiče do stavby mluvit nesmí. Za pár dní tam vyrostlo kolem 20 staveb, některé mají i 2 patra. Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami. V některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů. Některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky. Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako žampion zápašný. Z počátku dnešního dne bude v našem regionu většinou oblačno a odpoledne čekejte od jeho západu postupně polojasno. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 18 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Sanace trhlin a spár dnes může zdržet dopravu na silnici 35 mezi Zašovou a Valašským Meziříčím. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ještě datum 4. září jako oslava svátku Jindřišek. Toto původně staroněmecké jméno označuje ženy, které dostaly do vínku příznivý osud, mohou se stát vládkyněmi svého domu, domova, doslova celého života. Tak nám vychází původní význam a ještě přidám počty. Oslavenkyně uvádí česká statistika přibližně 13,5 tisíce. Už posílám gratulaci s písničkou Jojo Bandu.

0: Na co sáhli, to se jim dařilo a sebevědomně tvrdili, že udělají hudební hvězdu i z Klokana. Na koho naráželi, si můžeme domyslet, ale to se musíme vrátit do druhé poloviny 80. let. Anglický producentský trojlístek pod zkratkou SAV, tedy Stock Aitken Waterman, dokázal vyrobit neskutečné množství budoucích superstar. Taková automatická montážní linka, jelo to skutečně jak na běžícím pásu. Od skupiny Bananarama přes Kylie Minogue, Sinitu, Mel and Kim až po Donu Summer. Jedním z případů byl i mladý Rick Astley s neobyčejně sitým hlasem. S odstupem bych to viděl tak, že největší devízou zmíněného producentského tria bylo plné využití undergroundové hudební scény, která se v Británii rozvíjela právě koncem 80. let. Cílem bylo využít dynamickou energii klubové kultury a nabídnout ji mainstreamovému publiku. V tomto ohledu byly extrémně podobní vydavatelství Motown a extrémně úspěšní. Pustíme si jejich typický Eurobeat, hitparádovou jedničku Ricka Astleyho z roku 87.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45, navážu krátkou předpovědí, projdeme si datum 4. září pohledem meteorologů.
1: Počasí.
0: A ještě současný stav regionu v teplotách, teď se pohybují mezi 13 a 18 stupni. Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne pak od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Valašsku kolem 26 stupňů. Povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou dobré rozptylové podmínky, postupně se dostanou na velmi dobré. Biozátěže dnes střední na 2. stupni. Jenom z toho vynecháme Vsetínsko, kde platí jednička, zátěž mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Každá generace vyrůstala v trochu jiné době, má jiné zkušenosti, zvyklosti i představy o životě. Někdy si proto lidé různých věkových skupin nemusí úplně rozumět, ať už jde o rodiče a jejich dospělé děti, prarodiče a vnoučata nebo třeba kolegy na pracovišti. Jak rozdíly mezi generacemi ovlivňují naše vztahy a co může pomoci, aby se jednotlivé generace dokázaly lépe pochopit? Právě o mezigeneračních vztazích si bude Kristýna Fuchsová povídat se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Pokud zažíváte nějaké neporozumění nebo máte jiný dotaz, pošlete nám ho, a to na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se pak můžete těšit po 11. hodině. U poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín přeje hezký pátek Petr Uhřík. Užijte si, milí posluchači, víkend a na začátku nového týdne zase přijdu podpořit. Dobré ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Skauti včera otevřeli ve Zlíně novou krajskou klubovnu s archivem. Holešovský zámek ode dneška hostí výstavu Zuzany Pernicové. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření. Dnes bude oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Krajská rada Junáka Zlínského kraje včera slavnostně otevřela novou skautskou klubovnu. Nachází se na největším zlínském sídlišti Jižní svahy v přízemí druhého segmentu. Součástí je profesionálně vedený archiv této neziskové organizace. Pokračuje předseda Krajské rady Junáka Petr Foltín.
2: Máme skvělé možnost uskladnit materiál pro kurzy a pro fungování jako těch jednotek v kraji. Máme důstojné prostory pro ten archiv. A zároveň zlínským střediskům můžeme nabídnout možnost rozšířit ten prostor, kde můžou dělat schůzky.
0: V prostorách zámku Holešov na Kroměřížsku se dnes otevírá výstava výtvarnice Zuzany Pernicové. Pod názvem Nosím v sobě krajinu autorka představí starší i zcela nové práce, které vznikly speciálně pro tuto výstavu. Podle mluvčí zámku Dany Podhajské výtvarnice zohlednila atmosféru zdejších barokních sálů. Vznikly tak menší i několikametrové obrazy.
3: Zuzana Pernicová se zabývá vrstvenou kresbou na pauzovací papír a kombinuje ji s prošíváním, protrháváním a překrýváním. Všechny obrazy pak spojuje téma člověk a krajina. Holešovská výstava je největší souborná výstava Zuzany Pernicové. Návštěvníci na ní uvidí autorčin vývoj kresby i stylu.
0: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. Z útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý. Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí jí výrazně škrtat.
1: Počasí.
0: Hlavně v první části dnešního dne bude ve Zlínském kraji většinou oblačno a odpoledne čekejte od jihozápadu postupně polojasno. Aktuální teploty se pohybují kolem 13 až 19 stupňů. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se podle dopravních serverů jede po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Slovo má teď Zdeněk Junák. Začínají totiž srdcovky. Hezké páteční dopoledne u poslechu vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Komu jistě právě dneska přijde k svátku SMS-ka? A kdo se moc neubrání dojetí při pěkném přání? Květy, třeba ibišky, pro Rozálie a Jindřišky. I já Puget už svůj balím, opatřím ho vinšem malým. K mému přání zdravíčka hodí se i písnička. Nechť vám hudba spolu s básní celý dnešek zdárně zkrásní. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 4. září roku 2026. Máme v Brně, taková oblačnost, teda ráno, když já jsem vystrčil nos, tak to bylo opravdu zataženo a vypadalo, že bude pršet. Ale Aladin říká a taky meteorologové říkají, že dnes tedy pršet nemá a že dokonce se máme aspoň tady u nás na Moravě dostat až k 31 stupňům Celsia, tedy myslím plusových. Takže to vypadá na pěkný den. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak svátek mají Rozálie a Jindřišky. Takže děvčata, ženy, dámy, nositelky tohoto křestního jména, vinšuji vám všecko nejlepší. Víte, já chodím, to už jsem říkal, pravidelně jednoměsíčně na jazzový dny, tedy na jazzíček, kde hrává kapela Breeze Band a zpívající bubeník. S tím zpívající bubeníkem je Jarda Zvoník. Jarda Zvoník před nějakým časem prodělal operaci a teď se z ní zotavuje, ale už je opravdu mezi námi, cítí se výborně, ale přece jen na ty bicí si ještě netroufá. Takže vždycky přijde, zaspívá své jazzové pecky. On když jako spustí My Way nebo New York nebo Blueberry Hill, to se člověkovi a nebo Joe to se člověkovi zastaví srdce. Takže Jaroušku, drž se, myslíme na tebe, jsme rádi, že tě máme, seš úžasnej, užij si dnešní den plnými doušky, pevné zdraví ti vinšuju, no a budu se těšit, Jardo Zvoníku. No a já už tady mám přáníčka, to prvně z webového formuláře a zní takto. Chtěli bychom nechat zahrát písničku Holubí dům od Jiřího Schellingera pro naše rodiče a prarodiče Vlastimila a Marie Raputovi z Horních Dunajovic, kteří v tento den slaví krásné 50. výročí svatby. Přejeme jim ještě mnoho dalších let a krásných společných chvil. To jim přejí synové s rodinami. Tož, moji milí chlapci, synové, rád splním vaše přáníčko. A mám tu další z mailové adresy a to zní takto. Chtěl bych poslat písničku Výběr nechám na vás a věřím, že vyberete dobře. Paní Jarušce Bernovské, která je skvělá, krásná kamarádka a byli jsme sousedi na chatě v Chudčicích. Budeme mít výročí 60 let známosti, protože mě vozila v kočárku před 60 lety. Děkuji, Jaruško. Zdravím všechny do studia, Jiří Handl. Míří, milý Jiří, to mám velkou radost, protože my s Bernovskýma jsme velcí kamarádi. Nevím, co na to vyznání řekne její manžel Mirek, ale já myslím, že to, pane Handl, dobře dopadne. Samozřejmě, že i vaše přáníčko splním. A teď tu do třetíce mám ještě přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Pane Junák, prosím o zahrátí písničky pro mou kamarádku Dášu. Písnička se jmenuje K srdce nehasnou od Karla Gotta. Prosím, jestli to bude možný, ať táto písnička jí zazní 4. září. To jí posílá Maruna z Holešova.
0: Milá paní Maruno, rád bych splnil vaše přáníčko, samozřejmě pro vaši kamarádku zahraji rád, ale už tady byli synové, kteří nechají zahrát písničku právě od Jiřího Schellingera Holubí dům a ta písnička přišla dřív než ta vaše, takže teď zahraju písničku Holubí dům, ale doufám, že vás potěší všechny. Tady je.

0: slyšíte to vlnobití? Moře. Šumí moře. Tak to byla písnička Holubí dům, Jiří Schellinger. No ale když jsme u moře, tak já to vezmu trošku z jiné strany, tu vodu. Z deštníky je zajímavá věc. Člověk jich má doma několik a když začne pršet, není po ruce ani jeden. Znáte to. Ráno si ho vezmete, protože se takzvaně honí mraky. Dojdete s ním do práce, nebo do obchodu, anebo třeba na návštěvu. A odpoledne už svítí sluníčko. Takže deštník samozřejmě zůstane tam, kde jste ho odložili. Ať už v práci, v obchodě, nebo u známých. No a teď přijde druhý den a za nějaký čas zjistíte, že se vám všechny deštníky nějak záhadně nahromadily na druhém konci vašich cest. A pak doma stojíte u dveří, venku lije a říkáte si, no jo, teď já mám deštníků dost. Ano, ano, máte, jenom ne tam, kde zrovna prší. Musím se vám přiznat, moji milí, že já s přibývajícím věkem jsem zařadil do svého venkovního outfitu, jak se říká, i deštník. Naučil jsem se to a obšlehl jsem to od mužů, kteří se pohybují v zemích a v městech, kde často prší, jako je třeba Londýn. Takový londýnský gentleman, ten bez deštníku ven nevyrazí a bez pokrývky hlavy. A tak opravdu, jak začne podzim a začne být deštivo, tak sebou nosím deštník. Ale že by ho někde zapomněl, to se mi stává málo. Maximálně tady v rozhlase, tady ho najdu, anebo v divadle v šatně, tam ho taky najdu. Ale mám takovou spojitost s deštníkem, tedy koupi nového auta. Před časem a časem jsme s mojí ženou si řekli, že omladíme náš vozový park a koupili jsme si nový rodinný vůz. Ten vůz, nemůžu říct značku, ale vyrábí se v zemi, kde taky často prší, jsou tam plískanice a tak dál. Tak jsme prostě šli do toho prodejny, vybrali jsme si, čekali jsme na barvu, pak nám řekli, kdy tedy auto přijde, přišli jsme tedy k převzetí vozu a já do té doby jsem si tak různě na internetu našel něco o tom automobilu. A tam psali, že vlastně v takové té standardní výbavě toho vozu je i deštník. A on vám byl tak jako vyfocený a rozbalený, on byl nádherný. No a tak jsme přišli, technik nám předával ten vůz, já jsem se v něm projel, byli jsme spokojeni a říkám, prosím vás, a ve výbavě toho vozu by měl být i deštník. On říká, samozřejmě, pojďte, pojďte, k tomu se dostaneme. Otevřel kufr a říká, vidíte, tak tady máte lékárničku a takový ty věci, že jo, tady je hever, rezerva. A říká, a tady máte ten deštník. Vystřelovací deštník, který když vylítl, tak se rozložil, že se pod něj schovají minimálně 3 rozložití lidé. Úžasnej, barevnej, nádherný a samozřejmě zdobí ho značka toho vozu. Tak jsem byl spokojený, že ho výborně odjeli jsme a auto nám sloužilo a sloužilo. Jenomže, to víte, po nějakém čase to potřebujete zase omladit a tak jsme se rozhodli, že to vyměníme za jinou značku, tedy za tutéž značku, ale mladší. A tak jsem si dal inzerát, protože jsem říkal, auto nebudu prodávat přes nějaké bazary nebo tohleto. Dal jsem si inzerát, že prodám auto a tak dál. No a ozvalo se mi spousta lidí a teď někteří licitovali o ceně, jiní vám řeknou, že vám to dají ve splátkách, tohleto a tak jsem se s nikým nedomluvil, ale najednou mi napsal pán a říká, že by přijel se na to auto podívat. A říká, prosím vás, je to ta značka, to říká, ale ve standardní výbavě by měl být deštník. Máte ho? Já říkám, to jste mě překvapil. Mám ho. Proč se ptáte? No, já pojedu zdaleka, já bych nerad přijel, deštník nebude a zase bych odjel bez auta. Říkám, počkejte, to vám na tom deštníku tak záleží, co když nebude mít reflektor. To je jedno, mě zajímá ten deštník. Výborně, domluvili jsme se a on přijel i se synem. Přijeli stejnou značkou, ale starší, než jsem prodával. A syn tedy chodil kolem auta, že jo, si to prohlížel všechno a tak dál. No a pán mi říká, kde máte ten deštník? Já říkám, je ve standardní výbavě, otevřte kufr. Otevřeli jsme kufr a tam ležel. nádherný deštník. Pán ho vzal, otevřel a skákal vám s tím deštníkem jako prvňáček nad nějakou písankou nebo nad nějakým prostě obrázkem, nad nějakou hračkou. A ten syn tak stál vedle mě a taky on si zapálil cigáro a říká mi, to je co? Kdyby tomu autu chyběl motor, tak to tátovi vůbec nevadí. Hlavně, že má deštník. Tak jsme si plácli, oni odjeli, že jo. No a když jsme si kupovali další auto, tak deštník už nebyl. Protože to byla nějaká, já nevím, výroční série nebo nějaká omezená série. Já už si moc nevzpomínám. Tož tak. Takže přátelé, dávejte si pozor na deštníky. Nevíte, kdy se vám bude moc dobře hodit a třeba ho i výhodně prodáte s domem nebo se zahradou. Radou nebo s čímkoliv jiným. Už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byli Marcel Zmožek a Jiří Zmožek, písnička Přítel, který nezradí. A já už tady mám další přáníčko, tentokrát ze webového formuláře, a to zní takto. Zahrajte prosím písničku dne 4. září, kdy si s manželkou Marií připomeneme náš svatební den a kdy jsme se před 55 roky vydali na společnou cestu životem. Byly to roky, které přinášely radost při narození našich dětí a pak i příchod vnoučat a pravnoučat. Ale byly i roky bolestné a smutné, které jsme prožívali při ztrátách svých nejbližších. Vše jsme společně zvládli a čas vše zahojí. Milá Maruško, děkuji ti za vše. Za lásku, péči a starostlivost, kterou si věnovala a stále věnuješ naší rodině. Do dalších společných let společného života ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti v kruhu svých nejbližších. A s tím někdy protivným a nevrlým dětkem měj trpělivost a nezlob se na něj. Mám tě rád. Pane Junáku, děkuji. Josef Soural, Černín. Milý Josefe, rád splním vaše přáníčko a vinšuji vám oběma ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No a mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, Zdeňku Junáku, i celý s celým týmem pořadu Českého rozhlasu Secovky. Obracím se na vás s přáním zahrát dne 4.9.2026 písničku od Marka Ztraceného Moje milá. Písničku bych chtěl věnovat mé ženě, Jitce, k 50letému výročí naší svatby. Děkuji. František Břištěla od Uherského Hradiště.
0: Milý Františku, také vaše přání rád splním a také vám i vaší paní vinšuji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Takže, moji milí, písnička byla vybrána, tedy přáníčka byla vyslovena. Pan František vybral písničku, takže už je tady Marek Ztracený a Moje milá.

0: po uši.
1: Písnička dozněla a já tady mám pro vás připravenou tu důležitou indicí, která to rozčísne, tedy indicí páteční, do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění, Elena Ferrante. Tak, páteční indicie tedy zní: jeden z vrcholů, a to není ten nejvyšší, dává v očích mnoha lidí název celému pohoří. O kterém pohoří celý týden mluvíme? Ještě opakuji indicii. Jeden z vrcholů, a to není ten nejvyšší, dává v očích mnoha lidí název celému pohoří. A které pohoří celý týden hledáme? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím skupinu Elán.

0: Žlutý pes a jejich náruživá, já se dívám na hodiny, je minkote minutu po 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. V letošním roce oslavuje 150. výročí od svého vzniku Sbor dobrovolných hasičů v Jedovnicích. Jako poděkování za dobrovolnou a obětavou práci zahrajte prosím všem jedovnickým hasičům, Benjamínkům, juniorům, seniorům a hlavně členům výjezdové jednotky písničku od Valdemara Matušky Kluci do nepohody. Všem šťastný návrat ze zásahů a ohni zmar přeje děda Míla. Milý pane Mílo, rád splním vaše přáníčko. Já jsem takovým čestným členem sboru dobrovolných hasičů v Deblíně, tak jim taky posílám písničku. Takže ohni zmar a už jsou tady Kluci do nepohody.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lililinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, vy to všichni víte, tak vám zopakuji důležitou páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Jeden z vrcholů, a to není ten nejvyšší, dává v očích mnoha lidí název celému pohoří. A které pohoří celý týden hledáme? Tak to byla páteční indicie, více už jich nebude a já v sobotu už budu. Tedy vylosujeme toho šťastného, který to uhodl a dal všechny indicie dohromady a z toho mu vyšel výsledek. No a ještě než se úplně rozloučím, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání písničky, ale to mě musíte dát vědět a to v dostatečném předstihu. Máte tyto možnosti. Buď mi to můžete namluvit vaším hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to prosím pěkně zavolat v dostatečném předstihu. To je všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlínském kraji je největší sucho za posledních 10 let. Divadelní sezonu v Uherském Hradišti dnes zahájí průvod městem. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly. Dnes bude většinou oblačno, postupně polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě. Řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová situaci označila za nejhorší za zhruba 10 let.
2: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
1: Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci odění do kostýmu vyjdou v 16 hodin od budovy divadla a vydají se přes Mariánské náměstí a prostřední ulicí na Masarykovo náměstí. Pokračuje mluvčí hradištské scény Štěpán Gojš Pavlica.
3: Diváci se v průvodu potkají se svými oblíbenými postavami, které znají z našich slavných inscenací, ať už je to Limonádový Joe, Gazdina Roba, Dva úplně nazí muži, S tebou mě baví svět a další. A pak se všichni sejdou na Masarykově náměstí, kde se bude zpívat, hrát, návštěvníky čekají lístky do divadla a zlatým hřebem bude představení předplatného na příští rok.
1: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Záchranáři potřebují při zásazích čím dál častěji pomoc od hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obézních pacientů, které záchranáři neumí sami převést do sanitky.
4: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
5: Řidič sanitky František Mlínkec z Bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale také kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
6: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
5: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Hlavně v první části dnešního dne bude v našem regionu většinou oblačno a odpoledne čekejte od jihozápadu postupně polojasno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré dopoledne. Týden utekl jako voda a tak vás opět v pátek po 10. hodině zdravíme ze studia Českého rozhlasu Zlín. Dnes je 4. září a přesně před 189 lety si Samuel Morse nechal patentovat telegraf i se speciálním kódem pro posílání zpráv. Nešlo ještě o slavnou Morzovku, ale princip byl stejný. Psalo se pomocí teček a čárek. Ačkoliv jde o významný vynález, naše připomínka tímto končí, takže se nemusíte bát, že bychom následující vysílání vyťukávali. Můžete se těšit jak na mluvené slovo, například další soutěžní recept pochoutkového roku, tak na hudbu, kterou jen tak někde neuslyšíte. Teď například kapela Rangers Plavci nebo Dalibor Janda. Příjemný poslech.

0: Pátek dopoledne je s vámi Český rozhlas Zlín. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude kynutý česnekový koláč od Jany Jankujové z Olomouce. Recept z prvního místa roku 2024. Tentokrát ho připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívit ho jel kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
3: Normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Co to snad musel někdy dělat?
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: A těšte se i vy. Celý recept krok za krokem vám prozradíme v neděli v pořadu Pochoutkový rok po 10. hodině.

0: recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Rodina Mědílků životem doslova tančí. Augustin a Anna Marie založili zlínskou taneční školu v roce 1948. Stala se místem, kde se učí nejen kroky, ale i noblesa a etiketa. Dnes předává lásku k pohybu a smysl pro rytmus druhá generace Mědílků. Dokáží naučit tanci každého? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Zlín.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

jsem zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Marii Rotrovou s Jiřím Bartoškou teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vystřídá Martin Písařík. Ten odpoví na otázku, mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Rodný dům bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy se zítra otevře veřejnosti v Pitíně na Uherskobrodsku. Matocha byl v 50. letech nezákonně internován komunistickým režimem. Letos ho soud rehabilitoval. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. V Pitíně na Uherskobrodsku zítra slavnostně otevřou centrum Josefa Karla Matochy. Vzniklo v rodném domě tohoto olomouckého arcibiskupa, který byl v 50. letech nezákonně internován komunistickým režimem. Nová expozice připomene jeho život, původ i dobu, ve které působil. Slavnostní otevření navíc doprovodí i kulturní program pro dospělé i děti a více teď prozradí za organizátory historička Blanka Rašticová. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Český rozhlas Zlín v předchozích dnech vysílal seriál o osobě Josefa Karla Matochy, ale pro ty, kteří jej možná neslyšeli, připomeňte, čím se tento pitínský rodák zapsal do historie.
1: Budu velmi stručná, protože o Matochovi by se dalo hovořit hodně dlouho. Začnu tím, že se narodil 14. května 1888 v Pitíně do početné rodiny rolníka a venkovského kováře. Od mládí byl velmi nadaný a proto mu bylo umožněno studium. A to až k tomu, že dokonce absolvoval Gregoriánskou univerzitu v Římě. Po vysvěcení na kněze složil také rigorózní zkoušky a pak se věnoval duchovní službě. Prakticky po celou dobu první republiky přednášel v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě. Přestávka nastala v době uzavření českých vysokých škol a poté, když byl v roce 1948 zvolen olomouckým arcibiskupem, věnoval se už této činnosti. Počátkem roku 1950 byl požádán o podepsání slibu věrnosti tehdejšímu zřízení. Ale on si dal podmínku, a to takovou, že budou propuštěni nezákonně věznění kněží a povolena náboženská svoboda. De facto tím odmítl přisluhovat tehdejšímu režimu a následoval trest. Od Velikonoc 1950 až do smrti v listopadu 1961, takže 11 let, byl internován ve svém bytě v arcibiskupském paláci a nemohl se s výjimkou několika osob s nikým stýkat. Zemřel na srdeční infarkt, po pohřebních obřadech v Olomouci bylo jeho tělo převezeno do Pitína a tam je také pohřben. Nazýváme ho nekrvavým mučedníkem, protože dokázal pevně stát ve své víře a odmítl se ponížit a přisluhovat.
0: Centrum v Pitíně vzniklo přímo v domě, kde Matocha vyrůstal a nemá být jen muzeem, má sloužit také jako místo pro setkávání a kulturní akce. A to odstartuje právě jeho zítřejší otevření, co lidé za jeho zdmi uvidí.
1: Tak když vstoupí do té historické části objektu číslo popisné 59, budou si ve dvou světnicích moci prohlédnout nejenom stálou expozici, která, jak už jste říkala, zachycuje život a dílo a také připomínky na tohoto významného rodáka. Dále se tam budou moct ve stručnosti seznámit s historií obce Pitín a součástí té expozice jsou i předměty, které mají vztah jak k Matochovi, tak k tomu domu. Tak například zůstala téměř kompletně vybavená kuchyně z doby, kdy v domě žili Matochovi příbuzní. Kromě toho celý ten objekt dále zahrnuje komunitní centrum. A to komunitní centrum je tak dobře vybaveno, že se tam budou moct konat nejrůznější akce. Například svatební obřady, ale také schůze spolku. Stejně tak zkoušky dětského folklorního souboru Pitíňánek, nebo i třeba besedy nad přírodou Bílých Karpat a historii obce.
0: Samotné slavnostní otevření nabídne program od rána až do večera. Jaký bude? Zkuste to prosím stručně popsat, na co se mohou lidé těšit.
1: Tak hodně ve stručnosti. Začátek bude o 9:30 v kostele svatého Stanislava a začne modlitbou olomouckého arcibiskupa monsignora Josefa Nozíka. Poté o půl jedenácté bude dům a centrum Josefa Karla Matochy panem arcibiskupem požehnáno a lidé si ho budou moct až do pozdních odpoledních hodin prohlédnout. Na odpoledne je pak připravený bohatý program, ve kterém vystoupí folklorní soubor Pitíňánek, bude tam také program pro děti, vystoupí rovněž pěvecký sbor Kantáre ze Slavičína, bude hrát dechová hudba Straňanka, no a v 16.15 je připraven kulturní program, který jsme nazvali Na besedě u Matochů s Jožkou Kubáníkem a cymbálovou muzikou Burčáci.
0: Tolik od historičky Blanky Rašticové o zítřejším programu otevření Centra Josefa Karla Matochy v Pitíně na Uherskobrodsku i o jeho osobě. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já ještě připomenu, že pravidelně pro vás zveřejňujeme na našich webových stránkách tipy, co podniknout o víkendu. Navštivte je tedy na adrese zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Marta Athena a jejich píseň Řecké slunce. A to by určitě vybělilo prádlo, které časem někdy zajde a zešedne. Ale nemusí to být jediný pomocník. Pokud se budete řídit našimi radami, určitě své prádlo opět vybělíte.
1: Babské rady.
2: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ivo Nepřenosilová dospívala píseň Tak prázdná a věřím, že první část našeho dopoledního vysílání rozhodně prázdná pro vás nebyla. Ale už se stává pomalu minulostí, protože v 11 hodin tu druhou část začnou aktuální zprávy s Lukášem Jakubíčkem. A pak přijde na řadu páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes o mezigeneračních vztazích se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. A prostor bude i pro vaše dotazy. Tak zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demolice požárem zničené budovy ve Zlíně bude pokračovat. Křižovatku u základní školy na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čekají rozsáhlé úpravy. Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověřuje vnitřní kontrola ochranné služby. Dnes bude většinou oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Krým, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Uherské Hradiště upraví křižovatku ulic Větrná a Lomena na sídlišti Východ. Celá křižovatka bude vyvýšená a bude na ní nově umístěn přechod pro chodce. Kvůli vyšší bezpečnosti vznikne ještě jeden nasvětlený přechod od základní školy Větrná ke sportovišti. Práce za téměř 12 milionů korun začnou v září a hotové by měly být na přelomu roku. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Součástí projektu je i oprava přilehlých chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a parkovacích ploch. Přibude tam také 12 nových parkovacích míst. Všechna stání budou ze vsakovacích dlaždic, které umožní zadržení dešťové vody v krajině.
0: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
3: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vianoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Hlavně v první části dnešního dne bude ve Zlínském kraji většinou oblačno a odpoledne čekejte od jihozápadu postupně polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto havarovalo na silnici mezi Biskupicemi a Luhačovicemi na Zlínsku. Dále máme hlášenou nehodu cyklisty a nákladního vozidla na hlavní silnici v Pržně na Vsetínsku. Po zprávách pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Každá generace vyrůstala v trochu jiné době, má jiné zkušenosti, zvyklosti i představy o životě. Někdy si proto lidé různých věkových skupin nemusí úplně rozumět. Ať už jde o rodiče a jejich dospělé děti, prarodiče a vnoučata, nebo třeba kolegy na pracovišti. Jak rozdíly mezi generacemi ovlivňují naše vztahy a co může pomoct, aby se jednotlivé generace dokázaly lépe pochopit? O mezigeneračních vztazích si budu povídat se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Pokud zažíváte nějaké neporozumění nebo máte jiný dotaz, pošlete nám jej na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Zavolat můžete už po písničce Ladislava Štajdla. Příjemný a obohacující poslech i v této hodině přeje Kristýna Fuchsová.
1: Český rozhlas Zlín.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Dnes je mým hostem zlínská psycholožka Ivana Marášková. Tématem budou mezigenerační vztahy. Pokud máte dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 550.

0: restauracích?
1: Já myslím, že ano, a myslím, že vlastně všichni jako známe. Často o mladé generaci slýcháme, že nic nevydrží, že nechtějí pracovat, že jsou víc přecitlivělí, anebo naopak o té starší, že se brání změnám a technologiím. Mm-hmm. A stereotypy za mě nejsou, ale vlastně jsou běžné a běžně si je tvoříme proto, aby jsme si tak nějak zjednodušili ten náš pohled na život. A nemusí být úplně špatné nutně. Uh-huh. Oni se často špatnými stávají ve chvíli, kdy podle nich posuzujeme lidi. Uh-huh. Když se takhle přesně vlastně díváme na lidi.
0: Uh-huh. Jaké tedy ty stereotypy jsou, to jste už trošku vyjmenovala, ale jak vznikají?
1: Zase vznikají buď z našich zkušeností, anebo už tím, že si je třeba přes generace prostě přidáváme. Přidáváme si je a oni... Tím, jak si je kolujeme, často ani nevíme, jako kde vznikly a kde mají vlastně jako původ. A jenom cítíme, že nám v něčem pomůžou.
0: Ve společnosti slýcháme často označení jako generace X, Y, Z, Alfa nebo nejnovější Beta. Poválečná generace je někdy označovaná jako Baby Boomers, což vychází z větší porodnosti po druhé světové válce. Tato označení jsou vždy ohraničená tak, že do určité generace spadají lidé narození od do určitého roku. Co určuje hranice mezi generacemi?
1: Já bych tohle označení, které používáme, využívala spíš jako takovou orientační mapu. Mm-hmm. Protože si myslím, že často v rámci jedné generace najdeme někdy větší rozdíly než mezi generacemi jako takovými. A určuje to většinou prostředí, kultura, ve které vyrůstáme, socioekonomické podmínky.
0: Mm-hmm. Takže nejsou nějak pevné.
1: Ne, nemusí být vůbec pevné a dokonce i ve spoustě členěních se setkáme s rozdíly nebo se setkáme s tím, že se někdy překrývají.
0: A co všechno do mezigeneračních konfliktů přináší ty rozdílné zkušenosti, které zažívají lidé v různých obdobích?
1: Přináší tam různé hodnoty, které máme, očekávání, která si stavíme a potom obecně jakoby pohled a postoje, které si vytváříme.
0: Vztahy mezi rodiči a dětmi. O tom se budeme bavit se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou už po písničce. Pokud ale máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlín@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je zlínská psycholožka Ivana Marášková. Dnešní poradna je věnovaná vztahům mezi různými generacemi. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. Paní Marášková, když se potkají různé generace, často se nepotkávají jen různé názory, ale i úplně jiné představy o tom, co je normální. Kde podle vás potom vzniká to neporozumění?
1: Já myslím, že právě moc zajímavé je slovo normální, protože v mezigeneračních vztazích to, co je normální, považujeme to, v čem jsme vyrůstali a co jsme jako dlouho vlastně zažívali. A někdy ten problém samotný není v tom rozdílu, ale v tom, když říkáme, já to mám jinak a tím pádem ty to máš špatně.
0: Je podle vás problém spíš v rozdílných hodnotách nebo v tom, že si lidé tedy neumějí navzájem vysvětlit, proč něco dělají jinak?
1: Rozdílné hodnoty jsou za mě přirozené a vlastně nemusí nějak jako narušovat vztah a nemusí být jakoby problémem. Otázkou pak je, co s těma hodnotama uděláme. A jestli ten rozdíl stavíme jako něco takového daného, čím je potřeba se řídit a chceme o tom přesvědčovat ty ostatní, anebo to vezmeme jako možnost volbu.
0: V ten moment se možná dá říct, že takové postoje ten vztah vzájemný naruší, ale někdy mohou být i vlastně takovou zdravou součástí vztahu, pokud jsou lidé různí.
1: Já si myslím, že rozdílný názor je zdravou součástí vztahu a vlastně může být obrovsky obohacující, ale právě ten konflikt může nastat ve chvíli, kdy tu rozdílnost, kdy o tom potřebuje někomu přesvědčit, kdy se potřebujeme prosadit a kdy se to vlastně z takového vzájemného sdílení rozdílnosti mění na přesvědčování.
0: Nějaký souboj.
1: Přesně tak.
0: Máte pocit, že jsou nejčastější rozpory mezi lidmi různého věku nebo podobného?
1: Já bych vůbec neřekla jednoznačně, že to funguje tak, že čím jsme starší nebo čím je větší věkový rozdíl, tak tím jsou více konflikty mezi náma. Naopak známe spoustu vrstevnických vztahů, ve kterých jsou jako velký konflikty. Já myslím, že to, co nám vstupuje někdy víc než věk do vztahu, tak jsou role, do kterých vstupujeme. A v rodinách to máme role rodiče, prarodiče, dítěte a ty nám to někdy mnohem víc jako komplikují. A potom se vlastně z toho generačního konfliktu spíš stává konflikt nějaké blízkosti, samostatnosti, zodpovědnosti.
0: Teď jste mi nahrála na další téma, protože mě zajímá, proč může být ten přechod právě od vztahu rodič-dítě k vztahu dvou dospělých lidí obtížný.
1: Rodinné role jsou velmi specifické tím, že jsou setrvačné. Máme v nich obrovskou setrvačnost a máme tendenci v nich zůstávat velmi dlouho. Takže často i máma, která má 40-letou dceru, se k ní staví a vnímá ji jako to své dítě, kterému chce pomáhat. A té 40-leté dceři někdy stačí pár sekund na to, aby se změnila, jako psychicky vlastně klesla do té role toho 10-letého dítěte.
0: Což je zvláštní představa. Rodič může mít pocit, že svému dospělému dítěti radí z dobrého úmyslu. Proč ale potom to dítě může stejnou radu vnímat jako kritiku nebo nějaké zasahování do života?
1: Když posloucháme radu, tak velmi často neposloucháme jenom její obsah. Ale sami si po ten obsah vkládáme něco, co nám, o čem ta rada jakoby vypovídá o nás. A potom, když mi ta máma říká, neměla bys dělat tohle, měla bys raději dělat něco jiného, tak ona to myslí jako pomoc, má o mě strach, ale já jako dcera si to můžu vykládat, tak nevěří mi, že se umím rozhodnout sama.
0: Hraje v tom roli i to, jak to člověk řekne?
1: Jednoznačně. Obecně v komunikaci kolikrát více reagujeme na tu neverbální část komunikace, než právě jakoby na ta slova.
0: Takže dobrá rada může i padnout na úrodnou půdu, pokud je řečena ve správný čas, správnou formou. Je to věda.
1: Určitě.
0: Naše poradna bude pokračovat zase po písničce. Dnešním hostem je psycholožka Ivana Marášková ze Zlína. Bavíme se o mezigeneračních vztazích. Vlastní otázky na mého hosta pište na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 550 5210.
2: Dokádě nestačí ovoce jen nasypat a čekat. O tom, jak správně založit kvas, rozhoduje řada detailů, od kvality ovoce až po průběh kvašení. Co hlídat a čemu se při přípravě vyhnout? Nejen to se dozvíte v poradně s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. A to 7. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Pokračuje páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou o mezigeneračních vztazích. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. V čem může být vztah prarodičů a vnoučat jiný než vztah rodičů a dětí?
1: Vztah prarodičů a vnoučat může být mnohem víc uvolněný. Uvolněnější, protože prarodiče nenesou tu zodpovědnost a nenesou takové ty každodenní situace, vypravování dětí do školy, řešení úkolů, hygiena, čas u telefonu a podobně. A vlastně někdy mají víc prostoru poslouchat, naslouchat. A děti jsou takhle nastavený, že prostě vyprávějí. Mm. A často vyprávějí i o věcech, které třeba neřeknou právě rodičům.
0: A proč mohou být rozdílné představy o výchově dětí zdrojem mezigeneračního napětí?
1: Výchova je velmi citlivé téma. V každé generaci probíhala jiným způsobem a dotýká se a vychází nejenom ze zkušeností, ale z nějaké takové rodičovské identity. V době prarodičů se více dbalo na takový jako přísnější přístup, řešily se věci možná více razantněji, než to vnímáme my, a nebo někdy naopak vůbec neřešili a někdy slýcháme to a tak ono se to vůbec neřešilo, taky jsme vyrostli.
0: A jak by měli prarodiče reagovat, když nesouhlasí s pravidly rodičů svých vnuků?
1: Tohle bývá někdy velmi obtížné, protože samozřejmě oni mají svoji zkušenost a ta zkušenost za ně je ta nejlepší, kterou zažili a tu výchovu chtěli dělat co nejlíp, jak mohli. Někdy je ale důležité si uvědomit, že ta zodpovědnost za výchovu v tuhle chvíli prostě připadá jako tomu rodiči. A to, že nic neříkáme jako prarodič, neznamená, že s tou výchovou souhlasím. Jenom prostě můžu říct, že to vidím třeba trošku jinak. A pokud to mé dítě dospělé chce slyšet nějaký můj názor, tak já mu ho můžu nabídnout. Důležité je tam asi, aby to byla právě ta nabídka. Aby se to dítě, které v tuhle chvíli už se cítí být dospělým, necítilo ohrožené, aby mělo ten pocit, že o tu výchovu, že opravdu může rozhodovat ono o té výchově.
0: Spíš by se měl cítit podpořený, než ohrožený.
1: Tak.
0: Ale může se stát, že prostě prarodiče nesouhlasí s tím, jak jsou jejich vnuci vychováváni a třeba je mají na víkend, stráví s nimi nějaký čas a nastaví si ti prarodiče vlastní pravidla. Je to pro dítě problém, pokud u prarodičů platí jiná pravidla než doma?
1: Děti jsou velmi flexibilní, chytré, takže já si nemyslím, že je to problém jako takový. Běžně se nám stává, že děti jsou zvyklé na to, že jiná pravidla jsou doma, jiná jsou ve škole, jiná jsou na návštěvě a děti se tomu dokážou opravdu jako přizpůsobit. Pak je možná jenom důležité, aby jsme si dokázali rodiče a prarodiče mezi sebou vyjasnit, co jsou ty drobné odlišnosti, které jsme schopni respektovat a co už jsou třeba zásadní pravidla, které se týkají třeba bezpečnosti nebo zdraví dětí, které chceme, aby ti prarodiči dodržovali.
0: A jak mohou naopak dospělé děti respektovat zkušenosti a roli prarodičů, aniž by jim přenechávali rozhodování o výchově?
1: Já myslím, že vždycky, když se postavíme k jakékoliv zkušenosti s respektem, tak vlastně to znamená, že ji nepopíráme, že se z toho můžeme jakoby poučit a současně si ale můžeme nechat jako sami tu možnost jako rozhodovat.
0: Dnes na dotazy odpovídá Ivana Marášková, zlínská psycholožka. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny o mezigeneračních vztazích. Proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o vztazích mezi různými generacemi. Hostem Českého rozhlasu Zlín je zlínská psycholožka Ivana Marášková. Své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Máte teď poslední možnost, proto ještě zopakuji telefonní číslo 221 555 210. Paní Marášková, co dělat, když má starší generace pocit, že jí ta mladší nerozumí?
1: My většinou, když přemýšlíme o tom, že to máme jinak než ostatní, tak přemýšlíme sami o sobě, o tom, jak to máme my. A ono je moc zajímavé zkusit nahlídnout na tu druhou stranu. Někdy nám to strašně moc pomůže a vlastně nás to dovede k tomu, k čemu potřebujeme. My vlastně chceme otevřít takový otevřený dialog. Mm-hmm. A není to o rozporech, o tom dokazování si, kdo má větší pravdu, ale možná cílem může být spíš pochopení se navzájem.
0: A na co se zaměřit, když chceme nahlédnout do toho protějšku, do těch jeho názorů?
1: Třeba na to, jak to v tu danou chvíli vidí, co se mu vlastně líbí, co by potřeboval v tu chvíli, a z čeho to vychází, proč v té výchově postupuje tak, jak to dělá v tuhle chvíli. A možná nám to ukáže, že ten přístup máme vlastně hodně podobný, jenom ho trošku jako jinak realizujeme. Mm.
0: Stačí se možná toho druhého zeptat. Mm. Jednoduchá otázka, proč? Jak může rodina pracovat s rozdílnými představami o tom, jak často se navštěvovat nebo být v kontaktu?
1: Mm. Já navážu asi na to, co jsem říkala před chvíličkou. Někdy řešíme ten obsah, ale vlastně se nepodíváme za to, co je tam takový ten vzorec, který zatím stojí. A někdy právě položit si otázku, o co nám vlastně jde, proč se v téhle situaci hádáme, nebo proč se prostě nepotkáváme, proč se nám ta situace stále opakuje, a tak nám může vlastně strašně moc jako pomoct.
0: A jak reagovat na situace, kdy se v rodině opakovaně vrací se do ní ty samé konflikty?
1: Někdy můžeme dospět k tomu, že budeme muset přijmout to, že tenhle konflikt prostě nevyřešíme.
0: Záleží, co je to za konflikt.
1: Přesně tak. Záleží, co je to za konflikt, nakolik je pro nás jakoby důležitý. Tohle je moc fajn si zhodnotit. Vlastně v každé takové situaci je fajn si vyhodnotit, jestli nám opravdu jde tak nutně o to, abychom toho druhého přesvědčili nebo došli k nějakému řešení, anebo jestli třeba upřednostníme vztahy v té chvíli a třeba to odsuneme na nějakou jinou dobu, anebo se prostě smíříme s tím, že hold každý budeme mít jiný názor a budeme to prostě vidět jako jinak.
0: A co může každý člověk udělat pro to, aby byl schopen přijmout, že nejen jiná generace, ale také každý člověk má své hodnoty, priority nebo životní tempo? Pokud sám v sobě cítím, že to nějak někde vázne, tady toto pochopení, ale moc bych chtěl, nebo chtěl bych víc naslouchat a podobně. Jak prakticky na to?
1: Cestou je zaměřit se sám na sebe a přemýšlet, jak já můžu jinak začít nahlížet na některé vztahy, které mám a jak se můžu vlastně podívat na věci možná trošku jako jinak. Je to vlastně taková jako vnitřní práce. My často jako chceme, aby se změnili ty ostatní jako kolem nás, ale tohle je spíš o vlastním takové nějaké jako seberegulaci v tom.
0: A jak mluvit o citlivých tématech tak, aby ten rozdílný názor nebo postoj automaticky nevedl ke konfliktu?
1: Vždycky nám pomůže, když začneme u sebe. To znamená u svých myšlenek, u svých pocitů. Takový to, já se takhle cítím. Když děláš tohle, já se cítím takhle. To je něco, co vlastně nelze rozporovat a co není konfliktní samo o sobě.
0: Takže nezačínat, ty děláš to a přesně tamhle tak, to, ano. Ale říct, když vidím, že je něco takhle, tak i já to cítím takhle.
1: Někdy nám právě ten konflikt vznikne už tím, že vlastně začneme u toho druhého člověka, který nějakým způsobem jako zhodnotíme, ten to vnímá jako nespravedlnost a už se vlastně pak nedostaneme vůbec dál.
0: Co může například pomoci při situacích, kdy je člověk nebo kdy se člověk cítí nerespektovaný nebo přehlížený?
1: Vždycky je důležité popsat, co mi vadí a být v tom co nejkonkrétnější. Ve chvíli, kdy řeknu, ty mě vůbec nerespektuješ, tak je to vlastně co strašně moc obecného. A bylo by mnohem lepší říct, mě vadí, že když tohle říkám, tak ty mluvíš úplně o něčem jiném, díváš se do telefonu, já bych potřebovala, abys tu byl se mnou. A ta druhá část věty, kterou jsem řekla, potřebovala bych, to je moc fajn, když tomu přidáme, když nezůstaneme jenom u toho, co nám vadí, ale když současně dokážeme jako říct, co potřebujeme, protože tím vlastně dáváme takový návod člověku, jak může postupovat třeba příště.
0: To ale člověk musí nejprve zjistit, co vlastně potřebuje. Takže možná řešit konflikty až ve chvíli, kdy víme, co vlastně by nám pomohlo při tom vyřešit.
1: Ano, vlastně v konfliktech byste měli začínat nejdřív sami u sebe a potom vlastně až pokračovat jako dál.
0: Radí zlínská psycholožka Ivana Marášková.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Český rozhlas Zlín a jeho páteční poradna dnes o mezigeneračních vztazích. To je obsah, který jste mohli slyšet v uplynulých minutách. A já ještě využiji poslední minutky našeho společného času a zeptám se svého dnešního hosta, zlínské psycholožky Ivany Maráškové, na poslední dotaz. Co můžeme udělat každý sám u sebe, když máme pocit, že nám druhá generace nerozumí?
1: Když máme pocit, že nám druzí nerozumí, tak většinou se přirozeně máme potřebu vysvětlovat, obhajovat, ale možná bychom vlastně mohli začít u sebe a pak udělat až ten druhý krok a ptát se, rozumím vlastně já tomu druhýmu, který stojí naproti mně?
0: Ne všichni to mají stejně. Více rad už se nám do našeho vyhrazeného času nevejde a já se proto s paní Maráškovou musím rozloučit. Díky, že jste přišla. Naschledanou zase někdy příště.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Kdo nestihl poradnu celou nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Zlín. V 11 hodin a 50 minut se krátí čas vyhrazený pro dopolední program našeho vysílání. Dnes jste mohli slyšet poradnu o mezigeneračních vztazích. Další téma i s prostorem pro vaše dotazy pro vás chystám po víkendu, protože dozrávají švestky, bude mě v pondělí zajímat správná příprava kvasu. Pozvání přijal Vlastimil Gajdůšek z Pálenice v Březnici na Zlínsku. Po 11. hodině prozradí vše, co je třeba. Od mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zbylá část požárem zničené budovy 34 ve Zlíně půjde k zemi. Její zachování by podle statiku představovalo velké riziko. V areálu na vodní ulici ve Valašském Meziříčí vzniklo dobrodružné hřiště. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Dnes bude postupně polojasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Informoval o tom vlastník budovy, společnost Cream. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
2: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
0: Demolice znovu začne 7. září. Hotovo by mělo být do konce týdne. Ve Valašském Meziříčí si děti staví vlastní domky z palet a prken. Na vodní ulici pro ně organizátoři festivalu Zažít Valmés jinak otevřeli dobrodružné hřiště. Za pár dní na něm vyrostlo kolem 20 staveb, některé mají i dvě patra. Podle pravidel hřiště by rodiče dětem při stavbě neměli radit, říká lektorka hřiště Karolína Sidonová.
3: Pro některé rodiče je to vážně velká výzva nechat svoje děti hrát na dobrodružném hřišti. Já bych chtěla všechny rodiče pozbudit k tomu, aby svým dětem důvěřovali. Trošku se prostě obrnět, no, mít pevný nervy a ty děti to zvládnou. Navíc na tom dobrodružném hřišti jsou vždycky herní průvodci, který těm dětem když tak pomůžou.
0: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, starostů Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude odpoledne většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní auto a cyklista se srazili u Jablunky u Setína na silnici 5732. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad určený pro gratulace, poděkování a pozdravy. Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

To byla živanická polka Blahoslava Smišovského a Jaroslava Nováka. No a Vacenoviáci tímto i zahájili Moravu krásnou zem. Příjemný poslech dalších pěkných písniček, které vám zpříjemní den dechové kapely a cymbálové muziky přeje Jiřina Ostrá. No a jak je zvykem, hned se dívám, kdo má svátek. U nás to jsou Jindřišky a Rozálie. Rozálie pak mají meniny i na Slovensku. Přeji vše dobré. No a další prostor předání gratulací, poděkování, pozdravu dám i vám. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a tady je další písnička.

0: Dozněla známá písnička Fanoše Mikuleckého, zpíval Jiří Herzán a Podlužan, ten také hrál. A už tady mám první telefonáty, tak zdravím v Koryčanech paní Ludmilu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Můžu mluvit?
0: No ano, samozřejmě, no? Už vás posloucháme všichni. No.
1: Jiřínko, Vašku, něco vám přičtu. Vašek a Jiřínka. O, to je rodinka. Úskalí překonali, spolem se zůstali. Dnes to je 55 let, už ten den se slibuje. Navždy, už navždy lásko má, lásko nikdo nás neskoná. Jiřínko, Vašku, mějte se krásně, radost vnoučat, pravnoučat. Tak se je sestra.
0: Tak to byla milá gratulace, paní Ludmilo, ale nějak mě tam chybí příjmení Jiřínky a Vaška.
1: Šťastný,
0: no tak budou další léta společného života krečaný. Určitě žít ve štěstí. Paní Ludmilo, nashledanou.
1: Děkuju vám moc.
0: Nashledanou a už pan Karel z Dolních Kounic. Dobrý den.
2: Dobré poledne vám ve studiu a posluchačům rádia, paní Ostrá. Dnes 4. září to bude 76 roku, co se v domě v Dolních Kounicích na Rybárně narodila paní Věra Moderová, rozená Olivová. Její sestra Zdenka s rodinou z Brna, syn Láďa s rodinou, celý Věra a Lenka se svými rodinami, kamarádi, známi, moje rodina, to slavám. A za všechny hodně zdraví, štěstí, lásky přeji já, její přítel Karel z Dolních Kounic. Mám tě rád a za všechny posíláme pusu. Děkuji za písničku, paní Ostrá, a někdy naslyšenou.
0: A někdy zase naslyšenou. To byla krásná slova pro paní Věru. Pane Karle, nashledanou.
2: Děkuji,
0: nashledanou. No a toto přání k narozeninám patří panu Radkovi Šrahulkovi z Mistřína. Životi píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. To ti přejí spolupracovníci z Nuby Dubňany. No a písnička to bude také veselá, tvoja krása.

0: Tak to byla písnička Vladimíra Fefra, pěkná polka v podání Tufaranky. No a zítra, 5. září, slaví 76. narozeniny paní Marie Ficová z Vřesovic u Prostějova. A přání naše nejmilejší maminečko, přejeme ti zdravíčko a boží požehnání do dalších let a chceme ti také poděkovat, co pro nás všechny děláš. Děkuji, manžel František, děti s rodinami a vnoučata. Ti nejmenší Jonášek, Šimonek, Maťa a Anička posílají pusinku. No a bliká mě tady telefon, takže já si ho vezmu. Dobrý den, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Ano, dobrý den, Jiřinko, já vás zdravím, Marie z Buchlovic.
0: Ano. No, poslouchám.
1: Ano, dobrý den, zdravím všechny posluchače, paní Jiřinko, ještě vás jednou. A dneska mají svátek Rozárky a my máme pravnučku, Rozárku Kučerovou z Měnína. Tak prababička jí přeje hodně zdraví, ona nastoupila do druhé třídy a moc je to šikovná holčička, tak i všecko nejlepší přeje babička z Buchlovic a děda Mira.
0: Ano.
1: A mějte se moc hezky, děkuju moc, naschledanou.
0: No, vy se mějte také moc hezky, paní Marie, naschledanou. Tak a písnička, tu bude hrát Trnkovjanka, Nad Kašavou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak písnička dozněla. Byla to písnička v podání Trnkovianky, Libora Mikla a Dalibora Kozmíka. A já už tady mám dva telefonáty, tak na jednom vím, že je pan Vašička, ale na tom druhém opravdu nevím, kdo je u telefonu. Takže napředávám slovo panu Vašičkovi z Prietršky. Dobrý den.
1: No, dobrý den, paní Ostra, já vás ještě raz zdravím. A chtěl bych dát zahrát dneska u nás Rozálie. Chtěl bych dát zahrát svoje sestě do Smrák Roske Masarykovej a v Prietržke Roske Žulkovej. Mm-hmm. Nech sa majú dobré, nech ich pán Bůh žijí. Nejaké to zdravíčko a peníze. No peníze krivá charakter, tak to ani velice ne, ale no a ostatní, co si budú přát. No,
0: a tak nejaké ty peníze by bodli, pane Vašičko, že jo? Tak určitě Rosky by neodmítli, no ale ať mají hlavně šťastný život.
1: Ani by mi nevynadali.
0: Tak jo, takže někdy zase naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a teď už si beru ten druhý telefon, tak dopak je na té druhé straně. Dobrý den.
2: Ano. Tady Elena Večerková.
0: No výborně, tak už jste ve vysílání, paní Aleno.
2: Dešovič. A chtěla bych popřát Rožárce Šišrové k svátku. Dešovič. A taky... Já vím, a taky Martičce... Chci Kvapilové popřát k svátku dodatečně, měla 29.7. svátek, tak jí přeju hodně zdravíčka božího požehnání.
0: Tak to zaznělo další pěkné přání, paní Aleno. No a já zdravím tu vaši nápovědu tam. Pěkně si užívejte
2: a
0: obě písniček.
2: A taky zdravím všechny v Rádiu Brno.
0: Tak to jste moc hodná. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Naschle. A další dnes se dožívá 60 let milý tatínek, dědeček a kamarád, pan Ladislav Kostiha z Vrbice. Do dalších let hodně zdraví, vitality, husarských úspěchů na koni a lásky přejí manželka Iveta a syn Metinek s rodinou. Vnučky Monička a Melinka posílají dědečkovi pusinku. S přáním se připojují i kamarádi Sedláčci a Vašek. No a s písničkou se pak připojuje Podhoranka.

0: Podhoranka dohrála pěknou polku Františka Vystoupila Vladimíra Salčáka. Už tady mám další telefonát, tentokrát je ze Štítné, paní Anka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla nechat jen tak pro radost kamarádce Janě Šindlerovej popřát hodně zdraví, štěstí, pohody, božího požehnání, ať uchrání panenka Marie Svatohostinská, to jí přeje kamarádka Anka.
0: No a to jste určitě paní Janě udělala radost, protože ví, že na ní pořád myslíte a myslím, že písnička se bude také líbit. Znáte Lidéřovskou kapličku?
1: No.
0: No, tak právě ta za chvilku zazní. Paní Anko, nashledanou.
1: Já vám přeju také hodně zdravíčka a příjemný den.
0: Děkuji i vám, nashledanou. A tady čtu, dnes slaví životní jubileum 58 let od narození stále šarmantní, sympatická a vždy usměvavá paní Iva Novotná, rozená Hapalová, rodačka z Hluku. Milá Ivuško, k dnešním narozeninám ti upřímně a z celého srdce přeji vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví a také, aby se ti splnilo vše, co si ještě do dalšího období svého života přeješ. Rovněž ti moc děkuji za krásné chvíle, které jsme po dobu našeho společného života prožili. Tvůj stále tě milující přítel Pepa. No a připraveno je vinčování i pro paní Jindřišku Pyšnou z Jimramova. Milá maminko, k tvému dnešnímu svátku ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, klidnou mysl a spoustu radosti každý den. Děkuji za tvoji lásku, obětavost a za všechno, co jsi pro mě v životě udělala. Užij si svůj sváteční den a rozblikal se tady ještě telefon, tak já ho před písničkou si ještě vezmu. Zdravím, dobrý den, Ostra.
2: Dobrý den, tady je Satlerová z Nového Města na Moravě.
0: Mm-hmm.
2: No. Chtěla bych nechat zahrát svému muži, který dnes slaví 81 let.
0: Mm-hmm.
2: A přeje mu všechno nejlepší.
0: A teď nám pěkně, zřetelně řekněte celé jméno vašeho milého manžela.
2: Jan Sattler.
0: No výborně. A říkáte mu Jeníčku nebo Honzo, nebo jak mu říkáte?
2: Já mu říkám Tatouš.
0: Tatoušo, tak já zahraji Tatoušovi písničku a také vám. Jo, hezký ano. Den. Nashledanou.
2: To je celá rodina.
0: Ano,
2: vám.
0: Samozřejmě, nashledanou. No a teď už slíbená Lidéřovská kaplička.
3: Český rozhlas Zlín.

0: znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: No ale teď už posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Před chvíličkou dozněla krásná písnička Dalibora Brázdy mladšího a Vladimíra Salčáka podání v Norovianu. Byla to Lidéřovská kaplička. No a další přání. Dnes slaví narozeniny i paní Lidka Šomanová z Perné. Lidko, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, užívej si pohody a dobré nálady. Tak to z celého srdce blahopřeje sestřenice Lidka Pavelcová z Bystřice pod Hostýnem. No a písnička i pro, a vidím, že jméno už zaznělo, pro Radka Šrahulka z Mistřína, který hraje na tubu v Mistříňance k jeho dnešním narozeninám. Čtu dál, zároveň chci popřát panu Františkovi Pavlušovi staršímu, kapelníkovi Mistříňanky, k jeho narozeninám, které oslaví 9. září, a také paní Zdence Kubáňové z Milotic, jejím krásným kulatým narozeninám slaví také 9. září. Všem přejí hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody a hodně úspěchu. To z celého srdce přeje Naďa Jakubíčková s rodinou. Písničkou nás potěší Veselka.

0: No a my se také vlastně na sebe usmíváme. Každý den, jak se zpívalo v písnice Jana Lipolda a Zdeňka Beneše Hvězdička. No ale teď už ráda dávám slovo do Bánova, paní Guričové. Dobrý den.
1: Dobrý den. My dnes s manželem oslavujeme 55 roků společného manželství. Máme 4 děti, nám za to přejí, k tomu 3 dcery, 1 syn, 8 vnoučat a 4 pravnoučata. Nám přejí hlavně zdraví, štěstí a nech se nám ještě do dalších trochu daří a to hlavně nám přeje to zdravíčko.
0: No, o tom nepochybujte, paní Guričová. Řekněte mi, jak se jmenujete křestním jménem, jak se jmenuje křestním jménem váš manžel?
1: Marie Guričová. Manžel se jmenuje Antonín Guriča.
0: Čili přeje se Marii a Antonínovi Guričovým k 55 letům společného života. Krásné. Jaký byl ten život, paní Guričová?
1: Jak se říká, tak no, pohodě.
0: Jednou nahoru, jednou dolů, že jo?
1: Když je ta ohleduplnost, tak je to vždycky v pohodě.
0: No krásný, tak ta ohleduplnost, ať se vás drží ještě dlouhá léta. Nashledanou.
1: Ano, děkuji moc. Nashledanou.
0: Pane Čaňo z Březové, tak teď už vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím. A chtěl bych poslat krásnou písničku mojemu velikému kamarádovi a kolegovi muzikantovi, panu Laďovi Zacharovi Dovnorov, který se zítra dožívá krásných 60 let. Laďo, přeju ti a i s mojí přítelkyní Mirku všechno nejlepší, aby jsi byl furt takový, jaký jsi do posud a ať to zítra dobře oslavíme. Děkuju.
0: No super, a kde se nalézáte, pane Čaňu?
2: Já právě vyrážím z Ostravy směr domů.
0: Tak já vám přeji šťastnou cestu. Nashledanou.
2: Děkuju.
0: Nashledanou. A tady dnes má svátečkový den paní Jindřiška Veselá z Babic u Uherského Hradiště. Milá Jindřiško, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání přeje sestřenice Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. A ještě jedno přání, a to je pro zpěvačku Boršičanky paní Marii Luňákovou ze Starého Města u Uherského Hradiště. Milá Maruško, k tvým narozeninám, touto hudební cestou ti jdeme přát horu zdraví, štěstí, radosti, pohody, lásky a ještě mnoho zaspívaných písniček tvým úžasným hlasem, které potěší nejedno srdéčko. Užij si svůj den. To vše přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a dnes u Uherském Hradišti Mařaticích v části Východ oslavuje narozeniny vždy milá a usměvavá paní, a jméno už tady také zaznělo, paní Iva Novotná, která pracuje v sociálních službách Charity Uherské Hradiště, konkrétně v azylovém domě Staré Město u Uherského Hradiště. Dnešním narozeninám vše nejlepší, štěstí, pevné zdraví přejí bývalí spolupracovníci Pepa, Rosťa a Eva. Blahopřání se připojují i bývalí klienti azylového domu Mira, Pavel, Martin, Marta a další, kteří tímto zároveň paní Ivě Novotné děkují za vždy milé a příjemné chování, zejména však za pomoc, kterou jim poskytovala při řešení jejich tíživé životní situace. No a pěkná přání si zaslouží i pěknou písničku. Tentokrát bude hrát Moravěnka. Český rozhlas.

0: No ano, život je krásný, jak se zpívalo v písnice Václava Smoly v podání Moravěnky. No ale teď už u telefonu čeká paní Emilka. Paní Emilko, dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás srdečně zdravím v rádiu a chtěla bych vaším prostřednictvím nechat zahrát k dnešním narozeninám své sestře Marušce Mazánkové z Bystřice nad Terštejnem. Dožívá se pěknýho věku, ale potřebovala by ještě zdraví. Takže jí ho přejeme v plné výši. Stejně tak bych chtěla popřát druhé své sestře Jindřišce k dnešnímu svátku. Jindřiška Bělehrádková Adamová. Té přejeme taky jenom všechno nejlepší, hlavně zdraví. A nakonec do třetice bych chtěla popřát své dceři Alžbětě, která má dneska také narozeniny. Mm. Takže všem třem všechno nejlepší. Celá rodina.
0: No krásné, jak se to sešlo, že, paní Emilko, dneska. Tak jo, písnička to bude pěkná, nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: Nashledanou, no a včera oslavila 75. narozeniny paní Marcela Sakrajdová z Uherského Ohradiště. K tomuto životnímu jubileu především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti, to s pěknou písničkou přejí rodiny Hlavačkova a Němečkova, včetně malé Anetky a Elišky. A ještě, dnes je tomu už 50 let, kdy si řekli své ano. V Hovoranském kostele jim bylo požehnáno manžele Jarka a Jirka Vachutovi. Boží požehnání do dalších společných let. Hodně radosti, žádné starosti a hlavně pevné zdraví ze srdce přejí Ševelovi. Ej, hoja, hoja, musíš být moja.

Tak to byla cymbalová muzika Technik Ostrava, ještě pozvánky. Spolek hovoranských vinařů vás, přátelé, srdečně zve na novou akci s názvem Burčákový pochod hovoranskými vinohrady. Koná se v sobotu 5. září od 11 hodin v Hovoranech. Otevřeno bude 21 sklepů. V každém budete moci ochutnat samozřejmě burčák i víno. Přes den si můžete zaspívat s folklorními soubory a večer pak zatancovat na zábavě s kapelou. A ještě pozvánka Kozárovská mladá chasa vás všechny zve na tradiční kozárovské hody. Ty se uskuteční v neděli 6. září před kulturním domem za doprovodu bystřické kapely. Začátek je ve 13.30, průvod stárku obcí, 15 hodin soud nad Beranem, který to všechno zavinil, 16 hodin moravská beseda, no a 18 hodin pak překvapení v podání stárku. No a já už žádné překvapení pro vás nemám vlastně. Ano, ještě jednu písničku a tu bude hrát Šohajka.

0: No a myslím si písničku zanotovali se Šohajkou, byl to valčík Josefa Konečného. No ale je 12 hodin 55 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Příjemný den vám přeje a naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a zbývá závěrečná orchestrální skladba, už hraje Stříbrňanka, hraje jen tak, je to orchestrální skladba Iva Horkého.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých...
4: Určitě znáte náš...
1: Dnes večer...
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Dnes se na jižních svazích ve Zlíně mohou děti seznámit s prací záchranářů. Koná se tady Zlín dětem. Divadelní sezonu v Uherském Hradišti dnes zahájí průvod divadelních postav městem. V Česku začínají růst houby. Dnes bude postupně polojasno, teploty až 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Akce s názvem Zlín dětem dnes představí práci a vybavení složek integrovaného záchranného systému. Cílem akce je zábavnou formou vzdělávat děti o bezpečnosti a prevenci. Program se koná od 15 do 18 hodin před kostelem Panny Marie na jižních svazích ve Zlíně pod záštitou organizace Živý Zlín. Pokračuje její mluvčí Veronika Jurčová.
5: Do programu se zapojí Český červený kříž, hasiči statutárního města Zlín, městská policie Zlín, zdravotnická záchranná služba Zlínské kraje, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, policie České republiky nebo například Steza. Těšit se můžete i na tvůrčí a dovednostní aktivity nebo na vystoupení žáků a učitelů hudební školy Yamaha.
4: Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezonu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vicomte Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. V Česku po několika deštivých dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
6: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
4: Akcie koncernu Volkswagen posílí v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v následujících letech.
7: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Dnes bude v regionu polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už pořad vesele a zdravě.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: vesele a zdravě.
1: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
2: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
1: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
2: No.
1: Nechávám vyvětrat jenom.
2: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
1: Ano, jenom řekněte.
2: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
1: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohu a tchyní, to víte?
2: Ne.
1: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtu na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého. Vesele.

0: a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
1: Je to tedy věc nakažlivá?
0: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
1: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
0: ano,
1: v těch botách, nebo tak jiné věci?
0: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitního systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
1: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Aha. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň. Tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nechty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé,
0: co?
2: Různé tekutiny.
0: Aha.
2: A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolejou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoct, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci tluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. Balea a potom balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme,
1: rozumím.
0: Třeba si přečíst, co
1: v tom
0: obsahuje
1: je,
0: takový
1: protože
0: spreje
1: pudr. Ty volně
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená,
3: a
1: je to
3: vám,
1: něco...
3: Že to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili příčinu.
1: Osvěží obuv nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísně na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné.
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala ano. bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby no manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor.
1: Stejně tak s lavorem.
0: Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrce, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožu.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček.
1: Spařilo.
4: A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. Opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protivář, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces. Je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce. A pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření. Ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat po tom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: april, 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demolice z bílé části budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Její zachování nedoporučili statici. V Rožnově pod Radoštěm vznikne nové památné místo Emanuela Wenzla, prvorepublikového ředitele střední školy. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Dnes bude postupně polojasno, na teploměru až 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Zbývající část budovy 34 ve Zlíně se musí zbourat. Na základě rozhodnutí statiků o tom informoval vlastník budovy společnost Cream. Snahy o zachování torza budovy tak končí. Pokračuje jeden z umělců, kteří se o zachování snažili, Vladimír 518.
2: Vždycky je dobrý zanechat kus historický budovy, kus nějakého otisku a my jsme si představovali, že v budoucím návrhu se tenhle fragment může nějak objevit a vlastně připomínat ten příběh 34 i možná příběh toho požáru, ale to se bohužel nezdaří.
0: V Rožnově pod Radoštěm dnes v 16 hodin slavnostně odhalí nové památné místo Emanuela Wenzla, dlouholetého ředitele dnešní střední školy zemědělské a přírodovědecké. Dominantou se stane originální kovový objekt s názvem Wenzlovy brýle. Proč je dílo ve vnitrobloku za místním internátem, vysvětluje vedoucí odboru kultury a školství Martin Beníček.
3: Oni vlastně ani nikde jinde být nemůžou, oni jsou na tom správném místě, protože se nacházíme na pozemku, kde škola Emanuela Wenzla působila. My vlastně stojíme v zahradě hlavní budovy, dneska internátu přírodovědné a zemědělské školy. A právě na těchto místech před cca 100 lety studenti Emanuela Wenzla právě měli své školní pozemky.
0: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se s žádostí o spis na soudy.
4: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
0: Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo s chodcem na náměstí Edvarda Beneše v Holešově na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pepa Koller. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne s datem 4. září. Věřím, že většina z vás už má svůj oběd za sebou, no a po obědě bývá čas na něco sladkého. Na malý desert, který udělá den o kousek příjemnější. No a právě takovým desertem po obědě může být i naše odpolední vysílání. Zvláště dnes, kdy slavíme neoficiální a odpočinkový den snědení desertu navíc. My naši dnešní ochutnávku začneme v poutním místě ve Zlíně, ve zlínské části Štípa, které se o víkendu chystá na hlavní pouť. Zdejší kostel je totiž zasvěcený svátku narození Panny Marie, který připomíná 8. září. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání hned po úvodní písničce Ivety Bartošové. Hezké páteční odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, u kterého vás vítá Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hlavní půď ve Štípě, místní části Zlína, přiláká tento víkend tisícovky lidí. Duchovní tradice má bohatou historii spojenou s objevem sošky Panny Marie Štípské a místní tento čas využívají k setkávání s rodinou. Podrobnosti pro vás má reportérka Blanka Kovandová, kterou už zdravím přímo na místo. Blanko, zdravím tě.
1: Pěkné odpoledne, Pepo, tobě i všem posluchačům.
0: Odkud poutníci na tradiční mariánské poutní místo do Štípy míří?
1: Tak na hlavní pouť ve Štípě míří samozřejmě tisíce lidí. Někteří poutníci dorazí pěšky, jiní autobusem nebo autem, a to z nejbližšího okolí, ale i ze vzdálenějších koutů Česka. Skupina poutníků z Loučky u Valašského Meziříčí do Štípy třeba chodí pravidelně už přes 200 let a jejich návštěvu očekává i pan farář František Sedláček.
2: Tradičně přicházejí poutníci z Loučky od Valašského Meziříčí, ty vyjdou v sobotu ráno, tak aby tady byli kolem 4:00 odpoledne, mše svatá je za ně v 5:00, pak dále chodili pěšky jako z Mysločovic, ale to už jsou starší lidé, tak ti přijedou autobusem.
1: Pro místní je pouť tradičně časem, kdy se scházejí rodiny, potkávají se nejen doma, ale i na bohoslužbách, kde vítají poutníky a starají se o ně.
0: No a pouť je dvoudenní, tak co nabízí sobotní program?
1: Ten je tradičně zaměřený na nejmladší návštěvníky, oficiálně začíná odpoledne o 1:30 mší svatou pro děti a mládež ve starém poutním kostelíku. Následně je v poutním areálu připravený zábavný program pro děti, stánky s občerstvením i se zmrzlinou. A od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin začne právě ta zmíněná.

0: Říkal v úvodu, je to místo spojené s objevem zázračné sošky Panny Marie Štípské v dobách raného středověku, hovoří se o 14. století. To vedlo ke vzniku kapličky pozdějšího gotického kostela. V 17. století zahájil stavbu nového chrámu a kláštera Albrecht z Valdštejna, ale byla dokončena až v polovině 18. století za rodu Sajlernů a tím se zrodilo to významné a krásné barokní poutní místo.
1: Na hlavní pouť, která se chystá v sobotu a neděli na významném poutním místě ve Štípě, která je místní částí Zlína, pozvala reportérka Blanka Kovandová. Blanko, díky a naslyšenou.
0: Hezký den všem.
1: No a my si teď dáme písničku a poté se zaměříme na Otrokovice, kde se dnes poběží pro dobrou věc. V Otrokovicích bude také naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Na akci vás pozve už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: V areálu Lanáčku v Otrokovicích se dnes od 15 hodin koná čtvrtý ročník charitativního běhu Naděje. Na trasu se mohou vydat nejen zkušení běžci, ale také rodiny s dětmi nebo lidé, kteří absolvují chůzí. Součástí odpoledního programu bude také symbolický běh klientů Naděje. Kam poputuje letošní výtěžek ze startovného a co všechno návštěvníky čeká, nám teď už řekne naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se do Otrokovic dnes odpoledne také vydá. Tak Petro, vítej ve studiu.
2: Krásné odpoledne. Běh Naděje se v Otrokovicích koná už po čtvrté, jak již zaznělo, a jeho hlavním cílem nejsou

0: sportovní výkony, ale především pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Akce se uskuteční v areálu Lanáčku a zapojit se můžou opravdu všichni. Vedle běžců jsou vítáni také ti, kteří se rozhodnou trasu pouze projít, takže jde o odpoledne určené jednotlivcům, rodinám i dětem.
1: No a letošní ročník má také konkrétní cíl, tak kam tedy poputují peníze, které se podaří vybrat?
0: Výtěžek ze startovného letos pomůže s opravou střechy domu Naděje v Otrokovicích. Jde o místo, kde žijí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, jak už zaznělo. A na místě se proto budu ptát, co oprava střechy pro klienty a samotný provoz domu znamená.
1: Běh ale podle všeho nebude jen o samotné trase, že? Tak co dalšího je na dnešní odpoledne nachystané?
0: Připravený je doprovodný program v podobě vystoupení kapely Crucifia z Podkopané Lhoty a jedním z důležitých momentů celého odpoledne bude symbolický běh klientů Naděje. Právě ten podle mě ukazuje, že celá akce není jen o pomoci lidem s postižením, ale také o jejich aktivním zapojení.
1: Tak díky, Petro, a odpoledne se budeme těšit na informace přímo z akce. Regionální stopařka se do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásí krátce po 17. hodině. No a pokud ji chcete potkat také na akci, která se koná ve vašem okolí, pošlete jí tip na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Rodina Mědílků životem doslova tančí. Augustin a Anna Marie založili zlínskou taneční školu v roce 1948. Stala se místem, kde se učí nejen kroky, ale i noblesa a etiketa. Dnes předává lásku k pohybu a smysl pro rytmus druhá generace Mědílků. Dokáží naučit tanci každého? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
4: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
5: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
4: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
5: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
4: Strom lásky mý.
5: Pavel Mašek
4: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Píseň pro Terezu, ale i pro všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín dozněla ve 14 hodin a 21 minut. Náš meteorolog už čeká na telefonu a za chvíli nám přiblíží, co nás čeká nejen dnes.
1: Počasí.
0: Tak slibovaný meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu je dnes Petr Minster a jistě nás seznámí s těmi nejaktuálnějšími informacemi. Tak vítejte ve vysílání.
2: Dobré odpoledne.
0: První otázka bude pochopitelně směřovat na aktuální teploty a současné počasí v našem kraji.
2: Tak zatím ještě zaostáváme za očekávanými maximy, je to proto, že té oblačnosti stále ještě je docela hodně, většinou oblačno. Nicméně už i tady na Jižní Moravě vidíme ten okraj oblačnosti, který se odsouvá dále na východ Moravy a slunečné počasí začne převládat, takže ještě než slunce zapadne nebo než ztratí svoji sílu, tak ta maximální teplota určitě ještě půjde nahoru se slunečním svitem. Zatím to máme do 28 stupňů, což bylo téměř zaokrouhleně tedy v Kroměříži. Naopak chladněji je na východě Vsetínska, tam ty teploty 23-24 stupně.
0: No a s čím můžeme počítat potom na později na večer a i v noci?
2: Ta oblačnost bude ubývat dále, večer potom už bude i skoro jasno, v noci v podstatě taky malá oblačnost a studená fronta nás oblačnosti začne ovlivňovat až k ránu. Od severu se začne zvětšovat, do rána bude až zataženo a objeví se už i první přehánky a déšť, ale to bude v ranních hodinách. Nicméně ta fronta docela rychle postoupí směrem k jihu a už v průběhu poledních hodin nebo dopoledních hodin začne opět déšť od severu ubývat a oblačnost se bude také protrhávat, zbytek odpoledne potom bude polojasno, večer zase skoro jasno. Teploty ty budou ráno ještě poměrně vysoko, 19 až 16 stupňů, ale s přechodem fronty ještě o něco poklesnou, to už bude ale spíše ráno. No a odpoledne potom očekáváme teploty 22 až 25 stupňů, tedy zhruba o nějakých 5 stupňů méně než dnes. S tím, že opět východ Vsetínska, tam budou teploty kolem 20. Musím ale také počítat s větrem, ten bude celkem svižný, severozápadní až západní, odpoledne i s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: No a k úplné kompletnosti nám chybí už jenom biopředpověď na zítřejší den?
2: Na zítřek je to stupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: A dokončeme předpověď na celý víkend?
2: V průběhu neděle nás čeká většinou slunečný den, ale už protože bude málo oblačnosti i v noci a také bude slabší vítr, tak ty minimální hodnoty budou od 11 do 7 stupňů. Přes den malá oblačnost, spíše v odpoledních hodinách. No a teploty odpoledne 20 až 23 stupně, opět východ Vsetínska jenom 18 stupňů. Opět vítr přes den mírný, severozápadní do 20 km za hodinu.
0: A kdybychom jen pro zajímavost chtěli dnešní teploty nakonec porovnat s historickými maximy a minimy?
2: Tak 4.9. máme nejvyšší hodnotu z roku 2024, bylo to v Holešově, naměřili 34 stupně a 1 desetinu, naopak rok 1928 měl nejnižší hodnotu v Brankách na Vsetínsku 1,4.
0: Tak to nejpodstatnější z počasí našeho kraje nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Petr Minster. Já vám děkuji a budu se těšit na slyšenou.
2: Pěkný den, na slyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Doufám, že vás předpověď potěšila a kdyby ne, tak budu se těšit, že vás potěší naše následující píseň, kterou já osobně mám velice rád.

0: Českým rozhlasem Zlín se teď můžete projet naším krajem na kole. Trasu podél vsetínské Bečvy nám podrobně naplánuje odborník na cestovní ruch Zdeněk Urbanovský společně s Pavlem Vackem, který se ujme průvodního slova.
1: Počátek podzimu, tedy měsíc září, zpravidla nabízí výborné podmínky pro cykloturistické výlety. Počasí většinou už nebývá tak horké a přitom je stále velmi přívětivé. I proto se dnes Zdeněk Urbanovský rozhodl v rámci turistických typů Českého rozhlasu Zlín pro cyklovýlet. Toto rozhodnutí vítám, stejně jako vítám u mikrofonu tebe, Zdeňku. Ahoj.
2: Ahoj, Pavle, a zdravím všechny naše posluchače.
1: Kam tedy v září vyrazit na kole?
2: Já vycházím z toho, že jednak je výborné podzimní počasí a také máme několik posledních víkendů k využití provozu cyklobusů, které jsou ve Zlínském kraji vypravovány do cykloturisticky zajímavých lokalit. A letos cyklobusy naposledy vyjedou v den státního svátku svatého Václava, tedy 28. září. A já doporučuji, abychom si pro dnešní výlet zajistili místenku do cyklobusu směr Velké Karlovice. Třeba ze Zlína ten cyklobus jede o 7:30 ráno, jede přes Vsetín a potom jede přes Velké Karlovice na Pustevny. A zhruba po 2 hodinách jízdy vystoupíte ve Velkých Karlovicích na zastávce Velké Karlovice Léskové pod Javorem. A pár kroků od této zastávky začíná trasa cyklostezky Bečva, po které potom pojedete údolím Vsetínské Bečvy do Vsetína. A čeká na vás pohodových 38 kilometrů jízdy s řadou zajímavých míst lákajících k zastavení.
1: Říkáš pohodových 38 kilometrů, je to přece jenom už nějaká délka. Je ta trasa vhodná i pro rodiny s dětmi?
2: Já to slovo pohodový říkám, protože celá trasa jednak vede po zpevněném povrchu, to je u cyklostezky celá v pořádku, a jedeme po proudu řeky Vsetínské Bečvy a výškový rozdíl mezi Velkými Karlovicemi a Vsetínem je v tomto případě skoro 300 metrů. Takže v podstatě jedeme z kopce. A takovouto trasu dobře disponované děti lehce zvládnou, přitom není totiž potřeba nějak spěchat a na trase je řada zajímavostí a míst, které výlet zpestří a kde se děti zabaví.
1: Výborně, tak kde doporučíš zastávky?
2: Tak já zcela vždycky zastavuji v Léskovém a jedu směrem do pralesa Razula a to údolí pod pralesem, tam je spousta prostě věcí, včetně výborného občerstvení. Také potom ve Velkých Karlovicích nikdy nevynechávám prohlídku Karlovského muzea a dřevěného kostela Panny Marie Sněžné v údolí Pluskovec. A to je v sousedství infocentra, takže to najdete velice snadno. A potom, když pojedete do Karolínky, tak zase u infocentra je velmi zajímavé muzeum sklářství. A ten, kdo má rád moderní, sakrální neboli kostelní architekturu, tak ten by v Karolince si měl prohlédnout moderní kostel Panny Marie Karmelské. A pak pojedete do Nového Hrozenkova, tam je zase infocentrum a u něho stojí památník Antonína Strnadla. O jezeru Balaton řeknu, ale nevíme, jestli v září ještě bude na koupání. Potom cyklostezka vede podél Vsetínské Bečvy a mezi Novým Hrozenkovem a Vsetínem nabízí řadu zajímavých zákoutí, kamenných stupňů a peřejí. A když přijedete do cílového města, tedy do Vsetína, zde se budete nacházet na 18. poledníku východní délky a kdybyste chtěli být přímo na tom poledníku, tak je vyznačen na cyklostezce Bečva v Panské zahradě nedaleko městského centra. A pokud vám zbude dost času, využijte ten čas k pohledu na Vsetín z věže zdejšího zámku. Dodám, že cyklobus ze Vsetína do Zlína odjíždí potom v 17:35, takže času byste měli mít dost.
1: Zdeněk Urbanovský nám krásně naplánoval výlet na kole podél Vsetínské Bečvy. Díky tomu si nemusíme nijak lámat hlavu s teoretickými přípravami, stačí zkontrolovat technický stav bicyklu a můžeme se rovnou vydat na cestu. Český rozhlas Zlín přeje, ať vás výjížďka potěší.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

položím záludnou otázku. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Hodiny hlásí, že za okamžik bude 14:45. No a v tento čas vám Český rozhlas Zlín pravidelně servíruje sportovní aktualitu. Ani dnešek nebude výjimkou. Řeč bude o rivalech, kteří spolupracují, protože i tak je možné pojmenovat vztah házenkářských klubů Zlína a Zubří, které se o víkendu utkají v extraligovém derby. Podrobněji se na toto téma zaměříme za okamžik.

0: Hned úvodní víkend extraligové sezony házenkářů nabídne fanouškům z našeho regionu ten asi nejprestižnější zápas. Zlín v neděli v krajském derby přivítá Zubří. Zatímco pro hosty půjde o první utkání sezony, Zlín už má za sebou předehrávku druhého kola, ve kterém doma podlehl Brnu jasně 26-35.
1: Trenér zlínských házenkářů Milan Budaj nevnímá negativně to, že hned na první týden sezony určil los jeho týmu dva těžké domácí zápasy proti Brnu a Zubří.
2: Ta hra se teprve nějakým způsobem krystalizuje a tak dále. Takže pro nás je lepší hrát s favority, protože tam víme, že třeba nemáme až takovou šanci získat body, ale samozřejmě porveme se o ně. Takže pro nás je ten los, já to vítám. Jako já vůbec to nevidím jako nějakou nevýhodu nebo nějaký negativum.
1: Zatímco Zlín hraje extraligu po předchozí dlouhé pauze druhou sezónu a přes léto řešil existenční problémy spojené s nedostatkem financí, Zubří tradičně patří v nejvyšší soutěži mezi širší špičku a v minulé sezóně skončilo čtvrté. Manažer valašského klubu Michal Balhárek tak před utkáním na hřišti regionálního rivala přijímá roli favorita.
3: Já si myslím, že není třeba hledat jako žádné vymluvy. Já věřím, že se projeví ta herní kvalita, ta usilovná práce v přípravném období a že budeme úspěšní.
1: I díky tomu, že Zlín hrál dlouhodobě druhou nejvyšší soutěž, jsou regionální rivalové zvyklí i spolupracovat.
2: Samozřejmě tam je tam mezi těmi kluby dlouhodobá nějaká řevní uzávěra. My Zubří vlastně dlouhodobě pomáháme, protože my máme šikovné kluky a my tam máme centrum mládeže přidělené svazem a oni ho mají, tak my tam ty kluky prostě dáme. Takže herně je tam rivalita, ale co se týče té spolupráce, tak myslím, že se rysuje to, že vzájemně výhodně si pomáháme tady v tomto, protože myslím, že ti kluci, co tam teď hrají, že je lepší, aby hráli nejvyšší soutěž Zubří, než aby tady hráli druhou ligu a aby tam kvalitně trénují.
1: Říká zlínský trenér Budaj, který zároveň vede jako místopředseda klubu mužskou složku. A manažer Zubří Balhárek upozorňuje, že i díky příchodům ze Zlína je mládež v klubu natolik kvalitní, že generuje hráče pro A tým.
3: Taková ta klasická filozofie zuberská, jo, doplnit to tou mládeží, která má svoji kvalitu, vyhráli titul ve starších dorostech loni.
1: Nedělní derby mezi házenkáři Zlína a Zubří odstartuje v 18 hodin. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury prohlásilo celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně pastvin, za kulturní památku. Ve Zlínském kraji je největší sucho za posledních 10 let. Voda chybí v řekách i v půdě. Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Dnes bude postupně polojasno, na teploměru až 30 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle kterého areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín nyní vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i v půdě. Řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová situaci označila za nejhorší za zhruba 10 let.
2: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
1: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Velkoobchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, můžou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Jako příklad uvedl Německo.
3: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Naše bezpečnostní zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
3: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Tři osobní auta se srazila v Bratřejově na Zlínsku. Porouchané osobní auto stojí v Otrokovicích na D55 u exitu 32 ve směru na Zlín. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Pepa Koller.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je pátek 4. září, odpoledne s Českým rozhlasem Zlín je v plném proudu. Za chvíli vám prozradíme, že torzo budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně půjde k zemi. Rozhodl o tom tým statiků, podrobnosti probereme už za chvíli. No a chvilinku po 3:45 přijde host, kterého dobře znají především návštěvníci zlínského divadla. S uměleckým šéfem městského divadla Zlín Patrikem Lančaričem si budeme povídat nejen o nové sezóně, ale i o věcech, které se odhrávají tak trochu mimo divadla. Svět. Těším se na to a těším se, že zůstanete s námi. Pepa Koller vám přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Zlín.

0: zachovat zbývající část torza požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně není možné. Na základě doporučení statiků to dnes oznámil vlastník budovy, společnost Krým. S dalšími informacemi se přímo od budovy hlásí reportérka Tereza Chrastinová, kterou tímto vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Děkuji moc krát, hezké odpoledne. Já právě stojím poblíž té požárem zničené budovy. Jsou tady i stroje, které jsou zatím vypnuté a nepracují, ale brzy se to změní. V uplynulých 14 dnech expertní skupina prověřovala všechny technické možnosti bezpečného oddělení a zachování toho severovýchodního rohu torza. Tým statiků posuzoval jednotlivé stavebně technické varianty, detailně analyzovali stav jednotlivých sloupů zbývajícího torza, a to i pomocí dronu. Přizván byl také expert na betonové konstrukce a více vysvětluje mluvčí společnosti Krým Marcel Schmidt.
2: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
1: Demoliční práce znovu začnou hned po víkendu, tedy v pondělí 7. září, a předpokládá se, že demoliční firma zbývající torzo odstraní do konce příštího týdne.
0: Víme, že než padlo toto rozhodnutí, tak se o případném využití toho zbývajícího torza vedly různé diskuze napříč umělci a architekty. Máme nějaké konkrétní reakce na vydané rozhodnutí?
1: Mluvila jsem s jedním z umělců a autorem různých kulturních a architektonických projektů, Vladimírem 518. Ten neskrýval zklamání nad finálním rozhodnutím statiků.
3: Vždycky je dobrý zanechat kus historický budovy, kus nějakého otisku, a my jsme si představovali, že v budoucím návrhu se tenhle fragment může nějak objevit a vlastně připomínat ten příběh 34 i možná příběh toho požáru, ale to se bohužel nezdaří.
0: Terezo, připomeň nám, jak se situace s budovou 34 vyvíjela.
1: Budova začala hořet 9. července, vystřídalo se tady přes 40 hasičských jednotek a hned v ten den se velká část budovy zřítila. Hasiči tady zasahovali až do 22. července, kdy vyhlásili likvidaci požáru. Společnost Krým následně musela zajistit demoliční firmu, ta začala budovu bourat 7. srpna. A po několika denním přerušení, tedy 7. září, bude v demolici pokračovat.
0: Zbývající část budovy 34 ve Zlíně se zachovat nepodaří. Rozhodl o tom tým statiků a odborníků. Demolice začne v pondělí 7. září. Podrobnosti jsme probrali s reportérkou Terezou Chrastinovou. Terezo, děkuji ti a naslyšenou.
1: Děkuji moc, hezký den.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Pokud si přejete poradit, co zajímavého lze zažít v našem kraji, pak posloucháte správnou stanici ve správný čas. Za necelou minutku bude 15:45 a Český rozhlas Zlín vám nabídne své kulturní tipy. Dnes se uskuteční v Lanáčku v Otrokovicích u 4. běh naděje. Benefiční odpoledne má na programu běhy na 1 a 3 kilometry, symbolický běh klientů naděje, program pro děti i koncert kapely Krupica Faja z Podkopané Lhoty, která hraje valašský lidový rap. Zapojit se přitom do běhu mohou zkušení běžci, rodiny s dětmi i ti, kteří raději než během zdolají trasu chůzí. Akce už začala, první běh ale startuje až v 5 hodin odpoledne. Výtěžek z letošního běhu půjde na novou střechu pro klienty naděje s mentálním a kombinovaným postižením. A na místě budeme mít i naši regionální stopařku, redaktorku Petru Sedláčkovou, která se z otrokovického Lanáčku do vysílání přihlásí krátce po 17. hodině. Hasičské auto s cisternou a žebříkem, policejní motorky a vozidla, zážitkové stanoviště zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a Českého červeného kříže a mnoho dalšího přinese dnešní poslední odpoledne pro celou rodinu Zlín dětem. Seznámit se s činností složek integrovaného záchranného systému mohou návštěvníci do 18 hodin před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na jižních svazích. Chybět nebudou aktivity pro děti i hudební vystoupení. Na vernisáž Petry Jarošové a její výstavy Barvy ticha s podtitulem O obrazech, které vznikají tam, kde slova nestačí, můžete dnes zajít do galerie Pánský dům v Uherském Brodě. Vernisáž začíná v 17 hodin. Divadelní představení o tom, jak si vytvořit povznášející náhled na život, bude k vidění v Prlově. Jediné a hlavní role se zhostí Daniel Krejčík. V působivém intimním textu testuje hranice mezi jevištěm a hledištěm. Představení Všechny báječné věci začíná ve Stodole u Rohlíků v Prlově v 18 hodin. Tak, ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z těchto akcí, přeji vám, ať se vydaří. No a další nápady na výlety a kulturní dění najdete na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlín.rozhlas.cz.
2: V sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne nepřehlédnutelná herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petra Staňková, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že vůbec neumí zpívat a přesto vám ráda zaspívá. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o přejídání a o tom, co se za ním skrývá. Na mé hosty i na vás se i tentokrát těší Joška Kubáník.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme.

smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: máme 8 minut do 16. hodiny a vaším společníkem je stále Český rozhlas Zlín. Už v našem vysílání zaznělo, že dnes slavíme neoficiální a odpočinkový den snědení desertu navíc. No a k tomu se perfektně hodí naše rozhlasová cukrárna. Tak prosím, tady je
1: cukrárna Petra Uhříka.
2: Na co sáhli, to se jim dařilo a sebevědomně tvrdili, že udělají hudební hvězdu i z Klokana. Na koho naráželi, si můžeme domýšlet, ale to se musíme vrátit do druhé poloviny 80. let. Anglický producentský trojlístek pod zkratkou SAV, tedy Stock Aitken Waterman, dokázal vyrobit neskutečné množství budoucích superstar. Taková automatická montážní linka, jelo to skutečně jak na běžícím pásu. Od skupiny Bananarama přes Kylie Minogue, Sinny Tu, Mel and Kim až po Donu Summer. Jedním z případů byl i mladý Rick Astley s neobyčejně sitým hlasem. S odstupem bych to viděl tak, že největší devízou zmíněného producentského tria bylo plné využití undergroundové hudební scény, která se v Británii rozvíjela právě koncem osmdesátek. Cílem bylo využít dynamickou energii klubové kultury a nabídnout ji mainstreamovému publiku. V tomto ohledu byli extrémně podobní vydavatelství Motown a extrémně úspěšní. Pustíme si jejich typický eurobeat, hitparádovou jedničku Ricka Astleyho z roku 87.

Společné páteční odpoledne je pomalu za námi a teď už zbývá jediné přepnout z pracovního týdne do víkendového režimu. Český rozhlas Zlín vám k tomu může dělat společnost Ideál. Po 16. hodině přijde Humoriáda, tedy hodina plná humoru na přání, a po 17. hodině Den v kraji s tím nejaktuálnějším děním z domova. Tam se ku příkladu dozvíte, že rodný dům bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy se zítra otevře veřejnosti v Pitíně na Uherskobrodsku. Matocha byl v 50. letech nezákonně internován komunistickým režimem, letos ho soud rehabilitoval, ale nejen o osobnosti arcibiskupa Josefa Karla Matochy bude podvečerní pořad Den v kraji po 17. hodině. Tak, děkuju za dnešní společnost, mějte pohodové odpoledne, krásný víkend a já se budu těšit na slyšenou zase v neděli a do té doby mějte se a smějte se. To vám přeje Pepa Koller.

0: chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hřebčín na Pajedla je kulturní památkou, včetně pastvin. V areálu na Vodní ulici ve Valašském Meziříčí vzniklo dobrodružné hřiště. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. V noci bude polojasno, nejnižší teploty až 14 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Nezávislému starostu Napajedel Robert Podla se rozhodnutí překvapilo.
3: Doufám, že je to kompetentní rozhodnutí, takže k němu respekt. Na druhou stranu je s podivem, že to nejsou ani 2 roky, kdy ministerstvo rozhodlo jinak. Nevím. Já bych chtěl, aby to rozhodnutí jako pomohlo dobré věci, to znamená případnému obnovení činnosti a existence toho Hřebčína. Pokud by to tak bylo, tak by to byla dobrá zpráva.
1: Majitel Hřebčína firma Signum se vyjádří až poté, co bude mít k dispozici písemné rozhodnutí. Ve Valašském Meziříčí si děti staví vlastní domky z palet a prken. Na Vodní ulici pro ně organizátoři festivalu Zažít Valmez jinak otevřeli dobrodružné hřiště. Za pár dní na ně vyrostlo kolem 20 staveb, některé mají i 2 patra. Podle pravidel hřiště by rodiče dětem při stavbě neměli radit, říká lektorka hřiště Karolína Sidonová.
4: Pro některé rodiče je to vážně velká výzva nechat svoje děti hrát na dobrodružném hřišti. Já bych chtěla všechny rodiče povzbudit k tomu, aby svým dětem důvěřovali. Trošku se prostě obrnět, no, mít pevný nervy a ty děti to zvládnou. Navíc na tom dobrodružném hřišti jsou vždycky herní průvodci, který těm dětem když tak pomůžou.
1: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu ČSU. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko, cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu falešné zprávy, vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, později oblačno a zataženo se srážkami, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů a povane mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: 2 osobní auta se srazila v ulici Prostřední v Uherském Hradišti. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
6: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou téměř, ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to. Jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo. Yeah.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Když jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle.
3: Tohle blbost, víte.
2: Co je blbost, krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Zdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?

0: vůbec nic nevyřešíme.
1: Dobře.
0: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
4: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
3: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle teda v roku?
4: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
3: To bylo takové malé muzikálové divadlo malý Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
4: Ano.
3: Protože tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, jo.
4: Ano, tam získávali své ostruhy.
3: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
4: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
3: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
4: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
3: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, že jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
4: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
3: Co tomu řekli rodiče?
4: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
3: Všichni si to myslejte.
4: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
3: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Jak rád bych dostal ještě jeden hod.

0: pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat, přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
4: Ano.
3: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju, týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Uvoli, carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně, hodně, hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo. A když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek nějaký, já nevím, nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: A není to. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybějí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co, já bych tam chodil, jo, a tam pošlu svůj hlas?
8: Mě je kolik jenom. Je, že jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu s Kořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přes sídle z Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovo jsme se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patriku.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se poved?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. Děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vzáběr si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakalitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme. Ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
7: Ano.
3: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti.
7: Hrála v divadlech. Do konce života.
3: Prostě do konce života.
7: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roma Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadník. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam. protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména.
7: Ano.
1: No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: U základní školy na sídlišti Východ v Uherském Hradišti zvýší bezpečnost dva nové přechody pro chodce. Skauti otevřeli ve Zlíně novou krajskou klubovnu s archivem. Zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. Zítra bude oblačno s přeháňkami nebo deštěm, na teploměru až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čekají rozsáhlé úpravy. Cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu a především chodců v blízkosti základní školy Větrná. Vzniknou tam proto i dva nové nasvětlené přechody pro chodce a zpomalovací práh. Podrobnosti přidává mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
3: Celá křižovatka bude vyvýšená a bude na ní umístěn přechod pro chodce. Také další přechod vedoucí od školy ke sportovištím bude na vyvýšeném prahu. V řešeném úseku bude zároveň nadále platit nejvyšší povolená rychlost 30 km v hodině.
2: Součástí projektu je i oprava přilehlých chodníků, autobusových zastávek, parkovacích ploch a vybudování 12 nových stání. Krajská rada Junáka Zlínského kraje včera odpoledne slavnostně otevřela novou skautskou klubovnu. Nachází se na největším zlínském sídlišti Jižní svahy v přízemí druhého segmentu. Součástí je profesionálně vedení archiv této neziskové organizace. Pokračuje předseda Krajské rady Junáka Petr Foltín.
4: Máme skvělé možnost uskladnit materiál pro kurzy a pro fungování jako těch jednotek v kraji. Máme důstojné prostory pro ten archiv. A zároveň zlínským střediskům můžeme nabídnout možnost rozšířit ten prostor, kde můžou dělat schůzky.
2: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
5: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
2: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit taky hřiby nebo lišky. Podle mykologa Jana Borovičky ale v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno až polojasno, později oblačno až zataženo se srážkami, výjimečně i bouřky, nejnižší teploty 19 až 14 stupňů a povane mírný vítr. Zítra čekejte velkou oblačnost a na většině území déšť nebo přehánky, kolem poledne srážky budou ubývat a odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů a vítr bude mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Poruchané osobní auto s defektem je na D1 u exitu 265 v Hulíně na Kroměřížsku. Pozor si dejte na odstavené nákladní auto v Komni u Bystřice pod Lopeníkem. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: I poslední pracovní den tohoto týdne přinesl novinky a aktuality, kterým věnujeme další hodinu. Po souhrnu dnešních regionálních událostí se přesuneme do Otrokovic. Tam se dnes běží pro dobrou věc běh naděje. Už po čtvrté spojuje sport a podporu lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Na místě je i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Spojíme se s ní už za pár minut. A hned půl hodinu dnešního pořadu věnujeme osobnosti Josefa Karla Matochy. 76 let trvalo, než se příbuzní dočkali jeho soudní rehabilitace potom, co ho komunistický režim nezákonně internoval. Dozvíte se podrobnosti o životě někdejšího olomouckého arcibiskupa, o jeho rodné vesnici Pitín na Uherskobrodsku i o novém muzeu, které bude od zítřka, tedy od soboty, tuto významnou osobnost připomínat. Vítejte u Dne v kraji s datem pátek 4. září. Příjemný poslech přeje za celý jeho dnešní tým Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Písnička kapely Rangers zněla odpoledním Českým rozhlasem Zlín. Stále den v kraji a 8 minut po 17.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Celý areál hřebčína v Napajedlí, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Nezávislého starostu Napajedel Roberta Podlase rozhodnutí překvapilo.
3: Já bych chtěl, aby to rozhodnutí jako pomohlo dobré věci, to znamená případnému obnovení činností a existence toho hřebčína. Pokud by to tak bylo, tak by to byla dobrá zpráva.
2: Ve Valašském Meziříčí si děti staví vlastní domky z palet a prken. Na Vodní ulici pro ně organizátoři festivalu Zažít Valmes jinak otevřeli dobrodružné hřiště, kde jim rodiče do stavby mluvit nesmí. Za pár dní tam vyrostlo kolem 20 staveb, některé mají i dvě patra. Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Informoval o tom vlastník budovy společnost Cream. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Demolice znovu začne 7. září. Hotovo by mělo být do konce týdne. V Rožnově pod Radhoštěm slavnostně odhalili památné místo Emanuela Wenzla. Nový veřejný prostor vznikl v místě, kde se v minulosti nacházely školní pozemky někdejší hospodářské školy. Emanuel Wenzl vedl jako ředitel v letech 1897 až 1935. Dominantou místa jsou velké kovové 7 metrů dlouhé brýle, pokračuje architekt Daniel Bareš.
4: Finální podobu dali místu architekti ze studia Henkaj. Obyčejná deska by podle Daniela Baroše prý nestačila.
5: Ty brýle vlastně upadly tomu panu Wenzlovi do té louky. Tím, že vlastně pozdvihávali to lukaření, tak samozřejmě došli k tomu, že udělali nějaký výzkum. To seminářství tady díky němu vzniklo.
2: Průvodem divadelních postav městem dnes zahájili sezonu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehráli scénky nebo improvizovaná vystoupení. Nechyběly postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vicomte Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další uslyšíte zase za hodinu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Leona Machálková dospívala v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď v tuto chvilku, tedy v 17 hodin a 14 minut, se vypravujeme do Otrokovic.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Areálu Lanáčku Otrokovice se právě teď totiž koná čtvrtý ročník běhu naděje. Na trasu se vydávají nejen běžci, ale také lidé, kteří absolvují chůzí, a součástí programu dnešního odpoledne je také symbolický běh klientů naděje. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, je přímo na místě. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Otrokovic. Tady v Lanáčku je dnes opravdu rušno. Potkávají se tu běžci, rodiny s dětmi, klienti naděje i lidé, kteří si přišli užít odpolední program. Běh naděje přitom není jen o sportovním výkonu, ale hlavně o podpoře lidí s mentálním a kombinovaným postižením. A právě o tom, co všechno dnešní akce nabízí a komu pomůže, její výtěžek si povídám s Ditou Herold z Naděje oblasti Otrokovice. Přeji vám krásné odpoledne.
3: Vám také pěkné odpoledne.
2: Začneme tím, že běh naděje je charitativní. Letošní výtěžek pomůže s opravou střechy domu naděje v Otrokovicích. Co konkrétně tahle pomoc znamená pro lidi, kteří v domě měží?
3: Tak určitě to pro ně znamená zvýšení nějakého životního komfortu a střecha nad hlavou je prostě střecha nad hlavou.
2: Když se člověk rozhlédne kolem, tak vidí, že dnešní běh naděje není jenom pro zkušené běžce. Kdo všechno se tedy zapojuje a kolik se letos registrovalo běžců?
3: Tak momentálně již máme zaregistrovaných přes 200 běžců, uvidíme, co přinese ještě registrace na místě. A skutečně běží široká škála všech možných lidí. Máme tady i nejstarší 101 letou běžkyni, jsou tu rodiny s dětmi, jsou tu profi běžci, prostě napříč celým spektrem.
2: Naši posluchači možná teďka zaslechli, že se odstartoval další závod, běh na 3 kilometry, kterého se účastní opravdu velká spousta lidí, jak můžu vidět. Běží mladí, mladší, seniori běží, rodiny s dětmi a i běžci, kteří běhají opravdu pravidelně, takže účast je opravdu velká, je to moc hezké vidět, jak se zapojí do dnešního programu. Součástí programu je ale také symbolický běh klientů naděje, který už proběhl v 17 hodin. Jak tento moment prožívají samotní klienti a co pro ně znamená být aktivní součástí celé akce?
3: Tak přiznám se, že na tuhle otázku jsem byla krátká, tak jsme se rovnou zeptali naší klientky Gábiny. A ta teda odpověděla absolutně líp, než bychom to kdy vymysleli. A to, že nejhezčí na tom je, že může běžet za všechny.
2: To je rozhodně krásné. Ona vypadala velmi spokojená po tom běhu, když doběhla, měla to za sebou a viděla jsem nadšení v jejich očích, že opravdu cítila, že to bylo něco unikátního, tady ta událost. Takže i mě to zasáhlo velmi, vidět to. Dnešní odpoledne ale ještě nekončí. Teď se běží běh na 3 kilometry, ještě nás čeká běh na kilometr a návštěvníci mají ale také možnost zúčastnit se nějakého toho doprovodného programu. Ve 4 hodiny už vystoupila kapela Krucifaja z Podkopané Lhoty. Hlavním bodem programu jsou samozřejmě běhy. Prozraďte, na co se ale návštěvníci můžou tady v Lanáčku ještě těšit.
3: Máme tady stánky sociálně terapeutických dílen, kde si mohou návštěvníci zakoupit výrobky, které jsou přímo vzniklé pod rukama našich klientů. Potom tady máme vlastně partnerské stánky s dětským programem a budeme v 6 hodin končit ještě s losováním cen, protože naše běhy jsou nevýherní, takže to je jenom takové za účast, budeme losovat.
2: Paní Herold, já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať dnešní běh naděje přinese co největší pomoc tam, kde je potřeba. Ale já se ještě neloučím s našimi posluchači, protože jsem si tady našla taky jednu z podporovatelkyň dnešního běhu naděje v Otrokovicích. Její paní Lenka Lemeš z místní části Malenovice ze Zlína, která se zúčastnila všech 4 ročníků. Paní Lenko, i vám přeji dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: A zeptám se tak jako velmi obecně, ale myslím si, že je to všeříkající otázka. Proč jste se s celou rodinou rozhodla pro podporu naděje Otrokovice právě tady tím charitativním během?
4: Celkově podpora potřebných mi nikdy nebyla nijak cizí. Právě naději jsem si vybrala v posledních letech proto, že v sociálně terapeutické dílně pracuje moje nejlepší kamarádka jako vedoucí. Tudíž mám přístup zrovna do těch prostor, kde se vše tvoří, vidím práci s těmi klienty.

0: vidím v tom něco, co má smysl. Lidi jsou strašně šikovní, výrobky jsou nádherné a my jako rodina kupuju od nich dárky pro své blízké, kupuju od nich dárky také do firmy pro naše zákazníky. Prostě tohle má smysl.
1: Paní Lenko, i vám děkuji. Běžte fandit, protože vy máte na trase právě teď manžela s dětmi, takže věřím, že jim se podaří doběhnout a přeji vám taky krásné odpoledne. A loučím se také s našimi posluchači. Běh naděje v Otrokovicích v Lanáčku pokračuje až do 18 hodin, tak kdybyste měli chuť a čas zastavit se, podívat se, jak to probíhá a třeba taky podpořit klienty terapeutické dílny, máte možnost.
2: Petro, díky za všechno. Přeji naslyšenou, těším se. Přeji dobré odpoledne na akci. No a také tam velice dobře slyšíme, trochu se teď překřikujeme, našeho zlínského kolegu Pavla Vacka. Zdravím jeho i tebe, mějte se krásně, dobré odpoledne.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: To byla regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která se s námi spojila z Lanáčku v Otrokovicích, kde se dnes běží charitativní běh naděje. No a příště se může ozvat také z vaší akce, stačí nám dát o ní vědět. Tak pište tipy na stopař.zlín@rozhlas.cz.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Do kádě nestačí ovoce jen nasypat a čekat. O tom, jak správně založit kvas, rozhoduje řada detailů, od kvality ovoce až po průběh kvašení. Co hlídat a čemu se při přípravě vyhnout? Nejen to se dozvíte v poradně s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. A to 7. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Zlín.

0: Dospívala Věra Špinárová, stále posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Zlín. Jsou 3 minuty před 17:30 a to je čas pro jeden důležitý pohled, a to nejen na dnešek a na noc, ale také na víkend.
1: Počasí.
0: Zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu, tam je pan Petr Minstr, přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Díky, že jste si na nás našel čas, budeme jedno ucho. Jak to tedy aktuálně vypadá s počasím nad Zlínským krajem? No a dosáhli jsme dnes ještě té 30.
2: Tak oblačnost, ta se už nám zase posunula dál na východ, takže většinou už máme slunečno, ještě nějaké zbytky na Zlínsku, Valašsku. Nicméně to sluníčko a teplý vzduch opravdu zapůsobili a zaukrouhleně ta 30 dosažena byla, alespoň na těch našich stanicích Staré město 29,8, jinak opravdu chladnější byl pouze jenom ten východ Vsetínska, zejména samozřejmě ty vyšší polohy, například na Horní Bečvě, což je v podstatě už 600 metrů nad mořem, tam bylo 24 stupně. Takže v tomto rozmezí s tím, že údolí většinou kolem těch 28 stupňů jsme měli dnešní maxima, vítr pofukuje od jeho západu spíše jenom mírný.
0: Neříkáte, nehlásíte, ale přeci jenom zeptám se, padly i nějaké rekordy?
2: Rekordy se na dnešek asi ani nevyskytovaly, protože ve Zlínském kraji ty hodnoty jsou ještě o něco výše. Nicméně ten tropický vzduch na začátku září, nebo velmi teplý vzduch s tropickými teplotami, zas tak vzácný ještě není. Pořád vlastně máme astronomické léto.
0: Jaký bude vývoj počasí v noci na sobotu?
2: V noci bude zpočátku ta oblačnost malá, až v průběhu brzkého rána se přiblíží studená fronta, která přinese velkou oblačnost, bude postupně zataženo, také srážky. No a na čele té fronty bude také zesilovat krátce severní vítr. Minimální teploty, když to vezmu striktně do těch 7 hodin, v podstatě budou ještě docela vysoké, 19 až 16 stupňů, ale právě při přechodu fronty, to znamená už v tom zítřejším dni, budou ještě krátce klesat. Studený vzduch se projeví také v odpoledních maximech 22 až 25 stupňů. Opět na východě Vsetínska to může být kolem 20 stupňů, něco chladněji. Nicméně oblačnost a srážky ve formě deště budou trvat jenom krátce. Už v průběhu dopoledne od severu budou zase ubývat a odpoledne už si zase užijeme sluníčko, i když tedy s těmi teplotami pouze do 25 stupňů. Musíme ale počítat také s tím, že vítr i odpoledne bude mírný do 25 km za hodinu od severozápadu a v odpoledních hodinách může mít také nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Jakou přinese zítřek, tedy sobota, biozátěž?
2: Ta je na jedničce, mírná zátěž.
0: A díky vám můžeme plánovat víkend ještě i dál, jaká tady bude neděle s datem už 6. září.
2: Neděle bude většinou slunečná, jasno až polojasno, znamená to ale, že ráno taky v tom studeném vzduchu bude chladné, 11 až 7 stupňů, odpoledne potom 20 až 23, opět východ Vsetínska, hlavně na kopcích jenom 18 stupňů, no a vítr ten bude trošičku slabší, také severozápadní ještě do 20 km za hodinu. V pondělí potom čekáme už slabé oteplení, to se k nám bude zase blížit velmi teplý vzduch na úterý, pondělí ale bude ještě bez srážek, oblačnost sice větší, ale zase si musíme dát pozor na to, že už se ozve docela chladné ráno. V některých údolích lokálně může být pouze 5 stupňů.
0: Díky za všechny podrobnosti, zase brzy naslyšenou. Hezký podvečer.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Tenhle den v kraji Českého rozhlasu Zlín 4 minuty po půl šesté. V následující půlhodince se dozvíte víc o životě někdejšího olomouckého arcibiskupa, o jeho rodné vesnici Pitín na Uherskobrodsku i o novém muzeu, které bude od soboty tuto osobnost připomínat. Český rozhlas Zlín se v sérii reportáží zaměří právě na osobnost Josefa Karla Matochy, tohoto duchovního, který zemřel v roce 1961, letos v červnu po 670 letech rehabilitoval olomoucký soud. Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský byl 11 let nezákonně internovaný komunisty. Narodil se v Pitíně na Uherskobrodsku, kde nejen, že dosud žije jeho rodina, ale stojí tam také jeho rodný dům. Teď tam vzniklo muzeum a komunitní centrum, jako připomínka této zřejmě nejslavnější pitínské osobnosti.
1: Desítky let se o Josefu Karlu Matochovi mezi lidmi vědělo jenom málo. O jeho životě tak postupně vznikla kniha, film i třeba audionahrávka sepsaná premonstrátem Jindřichem Zdeňkem Charouzem a namluvená Hanou Maciochovou.
2: Jako Kristus ukřižovaný, sám se staň obětí. Slova, která měl prožít do největších hlubin jejich významu.
1: Matocha studoval v Olomouci. Doktorát z teologie a z filozofie získal v roce 1915 v Římě. Po návratu působil jako vojenský kaplan a na teologické fakultě v Olomouci už jako profesor nejenom přednášel, ale dvakrát byl i děkanem fakulty. V březnu 1948 ho papež Pius XII. Jmenoval arcibiskupem olomouckým. O Velikonocích v roce 1950 Matochu komunisté nezákonně internovali přímo v arcibiskupském paláci a na 11 let ho odřízli od světa, vysvětluje bývalý okresní archivář s pitínskými kořeny Jiří Čoupek.
3: Bezprostřední příčinou internace byla skutečnost, že odmítl podepsat slib věrnosti republiky. Slib věrnosti republice totiž složil už v roce 1948 a nový slib podmínil dodržováním také slibů ze strany státu. To je opravdové dodržování náboženské svobody, propuštění nespravedlivě vězněných kněží a podobně.
1: Arcibiskup Matocha nesměl vycházet ze své rezidence, kde žil neustále pod dozorem příslušníků STB. Ti mu nedovolili ani číst noviny, vyřizovat korespondenci nebo poslouchat rozhlas. Rodinu a blízké mohl vídat jen výjimečně. Právě v rodném Pitíně se s věřícími a veřejností setkal naposledy, popisuje historička Blanka Rašticová.
4: Už ve funkci arcibiskupa se zasloužil o rekonstrukci pitínského farního kostela svatého Stanislava. A k vysvěcení kostela došlo už v době, kdy byl internován. Přesto ale moci páni tehdejší mu dovolili, aby svou obec navštívil a kostel posvětil.
1: Až po desítkách let, letos v červnu, rozhodl okresní soud v Olomouci o jeho rehabilitaci. Historik Jiří Čoupek soudní rehabilitaci Matochy vítá, i když podle něj měla přijít dřív.
3: Hlavně proto, že odcházejí generace lidí, pro které tento počin by měl morální význam a zadosti učinění.
1: Pitínský rodák, arcibiskup Josef Karel Matocha, zemřel v roce 1961 bez lékařské péče, kterou mu režim odepřel. Karolína Wernerová, Český rozhlas.
0: A o tom, kde arcibiskup Josef Karel Matocha měl být pochován a kde doopravdy leží, uslyšíte už za malou chvíli.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Karel Matocha byl 11 let internovaný komunistickým režimem. Narodil se v Pitíně na Uherskobrodsku v roce 1888. O 73 let později byl v Pitíně také pochovaný. O místu jeho posledního odpočinku ale nemohla rozhodnout ani církev, ani jeho rodina. A doteď o definitivním umístění jeho ostatků nepadlo jasné rozhodnutí.
1: Když jsem jim projížděl Pitínem poprvé, ještě v 80. letech, kdy jsem se živil jako řidič a jel jsem ze Slavičína do Uherského Brodu. Zaujal mě kostel, který byl takovou výraznou dominantou, tak jsem zaparkoval na návsi.
2: Místo odpočinku Josefa Karla Matochy mě doprovází bývalý pitínský farář Zdeněk Gerás. V Pitíně sloužil 22 let, ale hrobu arcibiskupa se všiml ještě mnohem dříve.
1: Tady mě právě zaujal pomník pana arcibiskupa Matochy, o kterém jsem vlastně vůbec nic tehdy nevěděl.
2: Už tehdy jste si ho tak všiml?
1: Tehdy jsem si ho všiml, protože je v první řadě, v řadě kněžských hrobů.
2: Jak se arcibiskup ocitl tady v Pitíně?
1: Po 11 letech internace, kdy pan arcibiskup zemřel, tak bylo rozhodnuto státními orgány, že nebude pohřben v katedrále, tak jak je obvyklé u biskupů, ale že bude pohřben v místě rodiště.
2: Státní bezpečnost v den pohřbu, tedy 6. listopadu 1961, tajně převezla rakev arcibiskupa do Pitína.
1: Byla sledována docházka v zemřel městnání ve školách, ale lidé prostě opustili pracoviště a přišli. Ten dav byl tak velký, že prorazil ten policejní kordon a lidé se zhromáždili tady v kostele a kolem kostela. Ty pohřební obřady probíhaly tady u hrobu. Bylo zakázáno zvonit kostelními zvony, což pan kostelník statečně ignoroval, takže lidé věděli, že rakev přijíždí, takže i když měl pohřeb probíhat tajně, tak se to estebákům nepodařilo.
2: Olomoucké arcibiskupství ale dlouhodobě uvažuje o přenesení ostatků do mauzolea biskupů v katedrále svatého Václava v Olomouci. S Olomoucí byl Matocha spjatý polovinu jeho života a případným přenesením ostatků by se podle mluvčího arcibiskupství Jiřího Gračky splatil dluh vůči jeho osobě.
3: Olomoucká katedrála svatého Václava je srdcem celé diecéze, místem posledního odpočinku mnoha dalších biskupů. Pokud chceme památku arcibiskupa Matochy a jeho odkaz více přiblížit věřícím i širší veřejnosti a důstojně ho uctít, představuje právě katedrála přirozené a symbolické místo.
2: Arcibiskup Josef Karel Matocha leží tam, kde jsou pohřbení i jeho příbuzní. A tak prý, paradoxně, komunisté splnili jeho přání. Proto se Pitíňané s případným přesunem jeho ostatků smířit nechtějí, dodává farář Grás.
1: A samozřejmě se jim to vůbec nelíbí, protože si uvědomují, že ten arcibiskup v Olomouci nic dobrého nezažil a tady je mezi svými.
2: Josef Karel Matocha pocházel z 11 dětí a tak v Pitíně dosud jsou příbuzní, kteří na arcibiskupa mají rodinné vzpomínky. Karolína Wernerová, Český rozhlas.
0: Jaké vzpomínky zůstaly na Josefa Karla Matochu právě v rodném Pitíně, to se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvíte už za malou chvíli.
4: Den v kraji.

0: To byl Karel Zich v odpoledním Českém rozhlase Zlína v pořadu Den ve Zlínském kraji. Je minuta po 6:45, no a my pokračujeme v životním příběhu významného rodáka z Pítína na Uhersko-Brodsku. Josef Karel Matocha se stal olomouckým arcibiskupem v roce 1948 a od roku 1950 byl nezákonně internovaný komunisty. Bez možnosti vycházet a bez návštěv, bez jakýchkoliv zpráv o světě venku a pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. V internaci také zemřel. Komunisté se snažili, aby se na arcibiskupa, který se jim nepodvolil, zapomněl. Matocha, který měl v Pítíně širokou rodinu, ale žil v jejich vzpomínkách dál i doteď.
1: A tady máte nějakou velikou starou rodinnou fotografii?
2: To je strýček.
1: A to je něčí svatba?
2: To byla Matochova Vaňa.
1: A vy jste tady na té fotce?
2: To jsou já tady.
1: Josef Karel Matocha pocházel z rodiny Kováře s 11 dětmi. Měl tedy kolem sebe velké příbuzenstvo, které rád navštěvoval i v době, kdy už působil jako kněz nebo jako profesor na univerzitě v Olomouci. 99-letá Anna Jálová z Pitína si vzpomínky s ním spojuje už od útlého dětství.
2: Ani ne 4 roky jsem ušla naproti u Matyášu, jako jsme bývali. A on k nám přišel na štědrý večer. Na Vánoce vždycky nám posílal na stromeček vždycky 5 poter, to bylo bílé papírku stříbrné, také ty kostečky. A to, když jsme naložili na ten stromek, to byl celý ten stromek bílý, toho bylo 5 poter, to si pamatuju, ale tak už se k nám tak nedostal.
1: Většinu z období, kdy ještě Josef Karel Matocha mohl jezdit do Pitína, byla jeho neteř Anna Jálová dítě. Přesto jí utkvěly v hlavě momenty, ze kterých vnímala Matochův vztah k rodné vsi.
2: Když byl u nás a potom odšel od nás, tam okolo Strýca Bedře přes potok a řekl, já se jdu podívat do těch mých hor.
1: Blízko měl i k svým sourozencům a o rodinu se snažil postarat.
2: Sestru Pavlu, nejstarší, vzal sebou do Olomouce, když se tatínek zabil, tak ona u něho bývala a chodila tam do rodinné školy.
1: Aně Jálové připomíná strýčka arcibiskupa také zlatý prstýnek s červeným kamenem, který daroval své sestře, její mamince, při jedné z návštěv v Olomouci.
2: Vždycky visel doma, jak ve staré chalupě ještě v Matyášu, na futrách, jak se na dveře vsadili hřebík a tam na tom hřebíku vysíval ten prstýnek. A když jsem odcházala, to jsem si ho vzala sebou, když jsem odcházala, ten mám jako na památku.
1: Pravidelné návštěvy a kontakt skončily v roce 1950, když byl komunisty internovaný přímo v arcibiskupském paláci. Pitín mu příslušníci STB dovolili navštívit jen při příležitosti vysvěcení opraveného kostela. A za celých 11 let internace za ní mohla rodina do Olomouce jen dvakrát. Jednou bratr a jednou právě maminka paní Jálové se sestrou.
2: Oni nedovolili, aby se zešli, jenom na sebe mávali z okna. On potom byl držaný jak...
1: Po 11 letech internace 2. listopadu 1961 arcibiskup Josef Karel Matocha v Olomouci zemřel. Z Matochova dědictví zůstaly široké rodině jen dva obrazy. Jeden, na kterém je namalovaná jeho rodná ves, visí na zdi obecního úřadu v Pitíně. Karolína Wernerová, Český rozhlas.
0: Rodný dům bývalého olomouckého arcibiskupa v Pitíně se proměnil na centrum Josefa Karla Matochy a právě zítra se poprvé otevře veřejnosti. Podrobnosti uslyšíte v závěrečné reportáži Českého rozhlasu Zlín už za chvíli.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: 17:53, stále den v kraji Českého rozhlasu Zlín a posledním dílem teď ukončíme náš čtyřdílný seriál o arcibiskupovi Josefu Karlu Matochovi. Komunisté ho nezákonně internovali v roce 1950 a v nuceném uvěznění také v roce 1961 zemřel. Letos v červnu ho rehabilitoval olomoucký soud. A v Pitíně na Uherskobrodsku teď otevře muzeum a také komunitní centrum v jeho rodném domě. Rekonstrukci za víc než 35 milionů korun pokryla z většiny dotace z Evropského fondu. Spadající chalupy tak v Pitíně vzniklo místo pro paměť, spolky i děti.
2: Těch pokladů, které nám lidé snesli, je celá řada. Tak například starý mlýnek na strouhanku nebo mlýnek na maso. Na první pohled nějak zvlášť zajímavé věci jsou ale báječnými unikáty. Tak třeba tohle mačkadlo na brambory, to už dnešní hospodyňky určitě neznají. A přitom to byla vynikající pomůcka.
3: Historička Blanka Rašticová se probírá vybavením, které z části domácnosti rodného domu arcibiskupa Josefa Karla Matochy věnovali Pitíňané.
2: Patří k tomu příbory, nabíračky, zkrátka a dobře, všechno, co si umíte představit ve staré kuchyni.
3: Expozice je ve dvou světničkách a kromě dobového mobiliáře tady návštěvníci najdou i spoustu informací.
2: Návštěvník, který se chce rychle seznámit, pak si přečte a prohlédne panely. Ale ten, kterého to daleko víc zajímá, věnuje čas a prostor tomu infokiosku. A kromě programu, který tam je a dokumentuje život, především formou archivních dokumentů a fotografií, je součástí také video, záznam, jednak o obci, ale dokonce historické filmy, například z svěcení Matochy arcibiskupem.
3: Rodný dům je ve své historické části taková mozaika života arcibiskupa Josefa Karla Matochy od narození až do smrti a poslední část expozice je podle Blanky Rašticové věnovaná památce zemřelého mučedníka.
2: Všichni víme, že za socialismu, kromě období pražského jara, nebylo možno tohoto člověka vzpomínat a nějak zvlášť uctívat. Ale Pitíňané na svého rodáka nezapomněli a o tom svědčí celá řada faktů a ty v expozici jsou. No a samozřejmě po sametové revoluci pak Pitín Matochovi, jak konec konců, svědčí i tady tento areál, věnoval náležitou pozornost.
3: Dveře z chodby slouží jako portál z minulosti do současnosti. Zadní část stavení bude sloužit jako komunitní a kulturní centrum. A na dvoře je opravená stodola, ve které bude expozice starých zemědělských strojů, ale také se v ní budou lidé setkávat při různých akcích. Poprvé budou mít tu možnost 5. září při oficiálním otevření centra. Z Pitína Karolína Wernerová, Český rozhlas.
1: Celý seriál si můžete znovu poslechnout na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz. A to už bylo poslední téma dnešního pátečního pořadu Den v kraji. Budeme rádi, když u Českého rozhlasu Zlín zůstanete i dál. Příjemný poslech i první zářijový víkend přeje Markéta Janíková.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji je největší sucho za posledních 10 let. Část napajedel na Zlínsku čeká zítra dopravní omezení. Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Zítra bude oblačno s přeháňkami nebo deštěm na teploměru až 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě. Řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová situaci označila za nejhorší za zhruba 10 let.
2: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
0: Z důvodu konání cyklistického závodu se řidiči v napajedlích musí zítra připravit na dopravní omezení. Od 9 do 16 hodin budou uzavřeny některé místní komunikace. Týká se to ulici Divišova nad zámkem pod Kalvárií Hřbitovní a části úseku místní komunikace ulice Komenského a čtvrté třídy ulice Masarykovo náměstí. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen zákonnou valorizací. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
3: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme. Sport.
0: Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Křetínský to potvrdil serveru E15. Svůj podíl zvýšil na 46%, doteď měl 27%.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, později oblačno až zataženo se srážkami, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost a na většině území déšť nebo přeháňky. Kolem poledne srážky budou ubývat a odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů Celsia a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo se Srnou v Horní Bečvě na Vsetínsku. Dva cyklisti se srazili u zádveřice Rakové na Zlínsku a dvě osobní auta se srazila v Nedakonicích na Uhersko-Hradišťsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná podvečerní Morava, krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

0: Ano, je tady pořad, ve kterém vám nabízíme k poslechu písničky podání dechových kapel a cymbálových muzik. Ano, je tady Morava, krásná zem. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a byli to žadoviáci, kteří v úvodu potěšili polkou Miloslava Procházky a Lenky Králové Za našima humnama. Tak a jistě jste, alespoň někteří z vás, zvědaví na písničky ze srdce. Dnes bude při písničce na své rodiče vzpomínat paní Marie z Petrova. Jak si smutná dědinečko zaspívá kolega Karel Hegner. No a radost bude mít jistě i paní Josefka Stehlíková ze Silůvek. Bude ta její velmi oblíbená podzimní v podání Vacenoviáků. A než si pustíme tu další písničku, připomínám, že svátek mají u nás Jindřišky na Slovensku, Rozálie i u nás, takže blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726 465 200. A teď už Luboš Holý.
1: Prší, prší, lem se leje a já chodím.

0: úspěšným 65. narozeninám. Štěstí, lásku a zdraví tomu ze srdce přeji manželka Dana, dcery Andrá s Verčou a vnoučata Kuba, Natálka a Michálek posílají dědovi velkou pusu.
1: No, Jakube, to bylo krásné přání. Já jsem si stačila napsat Před naším je stromeček. Tuto písničku teď tady nebudu hrát, protože ji nemám vybranou, ale já ji zahraji někdy večer jako písničku ze srdce pro tvého dědu, ale já v té rychlosti jsem si nenapsala, jak se ten děda jmenuje.
0: Zdeněk Kučera.
1: Zdeněk Kučera, takže pro Zdeňka Kučeru bude někdy písnička ze srdce, Před naším je stromeček. A kde bydlí dědeček?
0: Je Hovorany.
1: Hovorany, tak jo, já vím, že ty jsi to říkal všechno, ale protože já jsem se soustředila na tu písničku, tak jsem si toto nestačila napsat. Takže já přeji všechno nejlepší, no, také tvému dědovi, Zdeňkovi Kučerovi, Jakube. No a pověs mě, jaký je to děda?
0: Je to hodný a je to pracovitý, já rád mu pomáhám.
1: No teda, tak ty jsi pomocník dědy, tak ty si taky zasloužíš nějakou hezkou písničku, Jakube. Tak si to tam užívejte. Naschledanou.
0: Jo, naschledanou.
1: Naschledanou. A teď už paní Marta, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. U telefonu Marta Burianová. Já bych poprosila o předání gratulace pro mého manžela Alojza Buriana z Bobrové k jeho dnešnímu výročí, když se na narozeninovém dortu rozsvítí už 2 sedmičky za sebou. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, lásky a cestovního elánu. Přáním se připojuje syn Martin s manželkou, dcery Dagmar, dcera Iveta s manželem, vnuci Patrik, Jakub, Matěj, vnučka Alexandra a Anička s manželem. A dále bych poprosila ještě o dodatečnou gratulaci pro moji sestru Květu Horkou, která nedávno oslavila Zimnice, která nedávno oslavila 70. narozeniny a teď momentálně podstupuje operaci očí. Tak bychom jí přáli, aby se brzo uzdravila a to jí všechno přejou rodiny Burianová, Šeflová, Křivánková, Spurných a Patrik Klimeš.
1: Tak to bylo další krásná přání, paní Marto. Jednak panu Alojzi Burianovi, šťastné 2 sedmičky, co si budeme říkat. A také paní Květě Horké z Jemnice. No moc pěkně jste popřála, stejně jako před vámi gratulant Jakub, který přál tomu svému dědovi, taky šikovný kluk. Tak jo, no já přidám písničku, ale vlastně můžete si říct, kterákoliv ta písnička, která v Moravě krásné zemi zazní a bude se líbit těm vašim jubilantům, tak si mohou říct, to je ta písnička pro mě.
2: Ano.
1: Jo? Tak jo, tak hezký večer.
2: Děkujeme moc.
1: Naschledanou. Dobrý večer, naschledanou. Tak a teď už Starobrněnská 12.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byly písničky v podání Starobrněnské dvanáctky. Jmenovaly se Mé Brno a byly to písničky Oldřicha Svobody a Růženy Sypěnové. No a během těchto pěkných písniček se k nám dovolala paní Josefka ze Silůvek, aby mě ubezpečila, že skutečně napřímu, že pozorně poslouchá. No ale touto cestou také zdraví samozřejmě všechny ty svý dechovkové přátelé. Já jsem si tady napsala nástroje, no tak třeba i nástroje, paní Josefko. Takže dechovkové přátelé zdraví všechny milé posluchače. No a paní Josefko, na tu písničku si ještě chviličku budete muset počkat. Tak jo, ale kdo už nemusí čekat, je pan Guriča, který chce předat pěkné přání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěl bych vaším prostřednictvím.
0: Tak pane Guričo, můžete si zastavit rádio, prosím? Tak,
1: chtěl bych vaším prostřednictvím poděkovat své manželce, že dnešního dne máme 55 roků sňatku. Mm-hmm. A chtěl bych jí poděkovat za to, co jsme spolu krásně za těch 55 prožili. Popřát jí hodně zdraví, štěstí do dalších let a zároveň vyřizují pozdrav od její dětí, 12 vnoučat, dcery Marie, Jarmile, Aničky a syna Rostislava a jejich vnoučat Petr, Jana, Marek, David, Klárinka, Tomáš a Nerinka a Anetka. Ta je nejmenší, ta posílá babičce velkou pusu.
0: Tak to máte početnou...
1: Děkuji za moc.
0: No pane Guričo, to máte opravdu početnou rodinu, řeknu. A jak se vaše milá manželka jmenuje křestným jménem?
1: Marie.
0: A vy?
1: Marie Guričová, já Antonín Guriča.
0: Antonín.
1: A jsme spolu dneska 55
0: ano,
1: let.
0: Ano, 55 let, no já jsem právě chtěla říct celé jméno těchto milých manželů, je to Marie a Antonín Guričovi, tak já vám přeji, aby i ta další léta života společná byla stejně pěkná, jako ta předešla. Nashledanou.
1: Tak děkuji za nahrádí, nashledanou.
0: Nashledanou. No a nějaká pěkná písnička i pro... No a jméno už před maličkou chvilkou zaznělo pro pana Alojze Burjana z Bobrové k dnešním 77. narozeninám. Hodně štěstí, pevné zdraví a domácí pohody tomu přejí tentokrát Květa a Romana z Jemnice a Miroslav s rodinou ze Strážku a připravena je veselá muzika Ratíškovice.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem. Připomínám telefonní číslo, na které můžete k nám volat a naším prostřednictvím potěšit své blízké. Takže 726 46 520 00. No ale u telefonu už je připraven v Borkovanech pan Franta. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní redaktorko. Dnes 4. září oslavuje náš kamarád, spolupracovník Honza Vlček z Kašnice 78 roků, tak mu přeji hodně a hodně zdraví, štěstí. Ať tě ty kolena přestanou bolet aspoň trochu, a aby se mohl trochu pohybovat lepší. A hlavně, ať si ještě užije mnoho a mnoho roku a my ho brzo navštívíme. Děkuju.
2: Tak určitě Honza bude rád, no někdy ta kolena zlobí, že pane Franto?
3: Zlobí.
2: Si budem povídat, tak já doufám, že pan Honza Vlček vaše milé vinčování vyslechl, že už teď se těší na vaši návštěvu. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: No a je tady vzpomínka. Vzpomínka na milovaného tatínka, dědečka a pradědečka, pana Vlastimila Pitrona z Kobeřic u Brna, který by se dnes dožil 100 let. Zemřel 14. září 1995 ve věku 69 let. Byl to velice laskavý, pracovitý, veselý člověk, rád si zpíval lidové písničky, ale nadevše miloval svou rodinu. S láskou stále vzpomínají dcery Alena a Marie a syn Vlastimil s rodinami. No a při následující písničce bude vzpomínat i paní Marie z Petrova. Je to písnička ze srdce, pro ní bude vzpomínat na rodiče a je to písnička Jaksi smutná dědinečko.
0: Český rozhlas Zlín.

0: To byla krásná písnička Jiřího Wolfa a Stanislava Pěnčíka. Zpíval kolega Karel Hegner, kterého doprovodila Moravská osma. A byla to písnička ze srdce pro paní Marii z Petrova, která při ní vzpomínala na své rodiče. Za chviličku bude ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě paní Květa z Hané. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Jiřinku, já zdravím vás do rádia, do rozhlasu, všecké tam a všecké posluchači, ať jsou to, ještě poslouchají dechovky nebo cokoliv, tak ať jsme všichni zdraví. A já bych chtěla popřát Mařenci, Coufalovi, Dobeskova, k zítřejším narozeninka. Mařenko, všecko nejlepší, hodně zdraví, zdraví. Vím, že na mě myslíš. Vím, že jsme sestry. Takže hodně zdravíčka tobě k zítřejším narozeninám a celé tvé rodině. Ať se těšíš z vnoučat, z pravnoučat. Ať ti chodí ta noženka pořád dostalit, ti přijo. Mm-hmm. Takže se mějte všichni hezké a pozdrav všem dechovkářům a všem dobrým lidím.
0: A vy se mějte taky hezky. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. A kdo pak je na tomto telefonu? Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer. U telefonu je Františka ze Sentík a chtěli bychom popřát panu Vladimíru Juračkovi. Můžu poprosit?
0: Už můžete začít přát, paní Františko.
2: Dobře, děkujeme. Takže ladí, kamarádi, ti přeji zdraví, pohodu, klid a hlavně, ať si užíváš každého dne, který ti přinese štěstí, radost a ať máš vždycky někoho, kdo ti pomůže, když budeš potřebovat. Přejeme ti hodně, hodně ještě hezkých a klidných dnů. Všichni tě máme rádi, pozdravujeme a užívej si každého dne. A pěknou písničku.
0: To bylo milé vinšování, paní Františko. No, písnička to bude podzimní. Za chviličku tady bude podzim, tak ať se už také připravíme.
2: On bydlí u lesa, přírodu miluje.
0: Nádhera.
2: Takže to je úplně něco krásného, to je úplně pro něho myslivec a milovník přírody.
0: Super. Tak jo.
2: Takže děkujeme.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A mám tady dopis od pana Paláta. Vážení všichni ve spolek, milé ženy a pánové, prosím vás o písničku k uplynulému svátku Pavlínky. Pavlíně Konvalinkové z Valče v pondělí slavila 31. srpna slavila svátek, dále pro moji tetu, paní Ludmilu Šrenkovou v Německu, v Pulachu žije, je v péči 24 hodinové. Moci to zaslouží, neboť má takové velké zdravotní potíže a stále bojuje, aby se udržela alespoň tak, jako jak to je teď. Měla nedávno 21. srpna 90. narozeniny. Dále bych chtěl tímto dopisem poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu poutí v Koněšíně a Studenci, kde jsem se také zúčastnil. Hlavně všem stárkům a muzikantům v obci, no a potom večerní posezení pod Májí. Koněšín, Venkovanka, Studenec, ani nevím, kapelu, je mě líto, ale vypadlo mě to z hlavy. Omlouvám se, studenčáci budou vědět a já chytrý mobil nemám. Omlouvám se kapelníkům kapel. No a tady ještě napsalo PS, 31. srpna měli moc pěkné, mohutné máje, tak jo. A toto napsal pan František Palác z Valče. Na písnička, jak už jsem říkala, je to podzimní a je to písnička ze srdce pro paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Tak paní Josefko, ještě jednou pěkný večer a příjemný poslech té vaší písničky.

0: Tak to byla podzimní Václava Manese mladšího, Stanislava Pěnčíka hráli Vacenoviáci a byla to jedna z těch oblíbených paní Josefky Stehlíkové ze Silůve, které přejí krásný večer. No a měla jsem tady dva telefonáty, volala paní Marie Pavková z Petrova, byla to předešla příjemkyně té písničky Ze srdce, která při Jaksi smutná dědinečko vzpomínala na rodiče, takže paní Marie, doufám, že vzpomínky byly opravdu krásné. No a potom už mě volal pan Franta Palál, který mě děkoval za tlumočení toho přání a také se mu právě líbila písnička, o kterou mě poprosila paní Marie Pavková z Petrova. Také se mu líbila písnička Jaksi smutná dědinečko. Takže paní Marie, potěšila jste i pana Frantu Paláta, no tak to se cení. Tak, ale mám tady ještě další telefonáty, tak já si zkusím jeden vzít. Dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, tady Jaroslav Desentí. Zdravím vás, celé rádio Brno. Dovolte, abych popřál k 71. narozeninám panu Laďovi Juračkovi ze Sendic. Laďo, přejeme ti hlavně zdraví, pěstí, lásky a ať se snažíš trošičku se uzdravit. Všechno nejlepší ti přejí kamarádi, Laďa, Fanuška, Jara.
0: No a, a Františka volala před chvilkou.
1: A i moje maminka Vědoslava. Já vám moc krát děkuji za prostor a mějte se moc hezky.
0: Nemáte za co?
1: Hodně zdravíčka ti přejeme.
0: A kolik je vás tam v těch Senticích ještě, pane Jaroslave?
1: No, my tady teď momentálně sedíme na dvoře a posloucháme.
0: No ano.
1: Posloucháme každý den.
0: No právě, to jsem si říkala, tak já vám všem tam posílám také pěknou písničku a nebude jenom jedna, když je vás tam víc.
1: Já vám moc krát děkuji a mějte se moc hezky. Příjemný víkend vám přeju.
0: Děkujeme moc, nashledanou. A tady posílám písničku Bohunce Prokešové. Nastupuje v pondělí do Karlových Varů na 3týdenní pobyt. Ať se jí tam líbí, ať se jí ten zdravotní stav zlepší. To ze srdce přeji. Mysli na mě v dobrém, tvůj Honzík. A tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, takže narozeniny dnes slaví pan Václav Burk z Telnic u Brna a také slaví narozeniny paní Ludmila Lisáková ze Starého Města pod Sněžníkem. No a svátek pak má paní Jindřiška Suková ze Svitávky. Takže, milí naši věrní posluchači, samozřejmě, že jsme moc rádi, že nás posloucháte, moc nás to těší. A samozřejmě vám děkujeme a přejeme do let příštích, abyste byli zdraví, šťastní, usměvaví, aby vás nic netrápilo a měli jste se dobře. No a teď už slíbené a opravdu je to několik písniček, jsou to Polky pro holky.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byly Polky pro holky a hrála Moravanka. A já tady mám ještě pro vás, přátelé, pozvánku. A je to pozvánka do Skoronic. Tuto neděli 6. září se uskuteční ve Skoronicích u Kyjova slavnostní odpoledne věnované jízdě králu. V programu k 15. výročí zapsání jízdy na seznam UNESCO vystoupí cymbálová muzika Hudci z Kyjova, současní králové z hluku Kunovic a Skoronic Blažej Lunga, král roku 1966 ve Skoronicích. Obzvláštněním pořadu bude příjezd jezdců na koních a jejich veršované volání. Začátek je v 15 hodin, tak to je úžasná akce. Kdo chce, může v neděli do Skoronic na jízdu, no v podstatě slavnostní odpoledne věnované jízdě králu, ale také můžete do frištáku žabárny. Spolek Životem z Vesela vás zve na taneční večer s dechovou hudbou Trnkov Jankou. Ten se uskuteční v sobotu 5. září od 18 hodin ve sportovním areálu ve frištáku žabárně. Tak přijďte si naposledy poslechnout tuto skvělou kapelu. No a ještě vás pozvu, no respektive já, tetičky z Dolněmčí ve spolupráci s obcí Dolní Němčí pořádají vaření trnek v sobotu 5. září v muzeu na Mlýně v Dolním Němčí. Program je skutečně bohatý, začíná ve 14 hodin. Tak to bylo pár tipů na víkend, třeba se rozhodnete někam si vyjet a pobavit se, no ale bavili jsme se tady, přátelé, takřka hodinu, protože je 18 hodin 54 minut, takže je jasné, že Morava, krásná zem, končí. Dále, jako obvykle, zprávy a na pěknou notečku. Dnešní pořad nabídne vzpomínku na podlužáckého zpěváka Františka Studenku z Tvrdonic. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem pak provede Markéta Ševčíková. Víkend, to je jasné, tam samozřejmě nebude chybět ani blahopřání s písničkou. V sobotu i v neděli vás pozdraví Květa Navrátilová. No a já vám, milí přátelé, děkuji za vaši milou pozornost, která mě potěšila, a také vám přeji pěkný večer a klidnou noc. Přeji vám to Jiřina Ostrá, která se těší na shledanou v pondělí. No a na závěr přímo Sen lásky Václava Bačkáře. Hrají Mistřiňanka a Grande Moravia.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zbylá část požárem zničené budovy 34 ve Zlíně půjde k zemi. Křižovatku u základní školy na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čekají úpravy za téměř 12 milion korun. Evropská unie dočasně zakázala dovoz brazilského, hovězího a drůbežího masa i vajec. Zítra čekejte oblačnost přeháňkami nebo deštěm, na teploměru až 25 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Informoval o tom vlastník budovy společnost Cream. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
2: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
0: Uherské Hradiště upraví křižovatku ulice Větrná a Lomená na sídlišti Východ. Celá křižovatka bude vyvýšena a bude na ní nově umístěn přechod pro chodce. Kvůli vyšší bezpečnosti vznikne ještě jeden nasvětlený přechod od základní školy Větrná ke sportovišti. Práce za téměř 12 milionů korun začnou v září a hotové by měly být na přelomu roku. Pokračuje mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
3: Součástí projektu je i oprava přilehlých chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a parkovacích ploch. Přibude tam také 12 nových parkovacích míst. Všechna stání budou ze vsakovacích dlaždic, které umožní zadržení dešťové vody v krajině.
0: Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského anebo hrdličku sokorskou a taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
4: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Postav pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu.
5: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jako vedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, později oblačno až zataženo se srážkami, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty budou 19 až 14 stupňů a povane mírný vítr. Zítra čekejte velkou oblačnost a na většině území déšť nebo přeháňky. Kolem poledne srážky budou ubývat a odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta havarovala na dálnici D55 v Nerakonicích na Zlínsku za exitem 56. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí i příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný podvečer, milí posluchači. U další pěkné notečky vás od mikrofonu zdraví a vítá Markéta Ševčíková a přidává se také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl. Išla psota přes hory. To byl název dnešní první nahrávky, která nás zavedla do míst nejjižnějšího cípu Moravy, tam, kde se rozprostírá národopisná oblast Podluží. Mužský sbor slováckého krůžku z Tvrdonic nás pozval do obce, ve které se od roku 1946 koná folklorní festival Podluží v písni a tanci. Tam, kde je lidový zpěv i tanec stále živou tradicí a tam, kde se také v říjnu roku 1937 narodil zpěvák František Studenka. Ten bude spolu s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů naším dnešním pomyslným hrdinou. Ostatně František Studenka z Tvrdonic byl celou řadu let solistou tohoto rozhlasového hudebního tělesa. Lidová píseň na Františka působila od útlého dětství. Mnoho převzal, jak už to tak bývá, od svého otce. A ve svém způsobu zpěvu navazuje na staré zpěváky, mezi kterými nechyběl například ani František Mrázek, který byl, jak jinak, také z Tvrdonic. A jak začala spolupráce Františka Studenky s Brolnem? O tom si řekneme až za chvilku. Raději, ať nám teď zaspívá. Třeba zbojnickou baladu Jede Forman dolinu a potom také rozvernější gajdošské písně. Ráda vám prozradím, že na gajdy koncem 80. let hrál solista Brolnu přední brněnský gajdoš Otakar Pokorný.

Dnešním brolňáckým solistou je zpěvák František Studenka z Tvrdonic. Jeho první folklorní kroky byly spojeny s tvrdonským slováckým krůžkem a později se souborem Podlužan. Dlouhá léta zpíval s cymbálovou muzikou souboru Břeclavan. Dnešek ovšem patří brolnu. Před baladou a gajdošskými písněmi jsem položila otázku, jakéže byly začátky spolupráce Františka Studenky s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Může za to dramaturg, redaktor a cymbalista Jaroslav Jakubíček. Podle jeho vlastních slov bylo třeba hodně přemlouvání, aby František Studenka začal jezdit zpívat i do Brna s brolnem. A naštěstí se Slávkovi Jakubíčkovi asi těžko odolávalo, takže vznikla celá řada skvělých nahrávek, ze kterých se můžeme těšit do dneška. Především v 80. letech vznikla celá edice takzvaných trvalek, kdy většinu z nich hudebně upravil právě Jaroslav Jakubíček a brolne tehdy primoval Studenkův podlužácký soukmenovec Jan Kružík. Nejinak je tomu také v následujících nahrávkách. První trochu naivní o řešení domácího násilí a v další se zase dozvíme klebety o pěkném děvčeti ve službě na faře.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: Pro ty, kteří nás snad začali poslouchat později, zopakuji, že dnes v páteční pěkné notečce s Brolnem vzpomínáme na podlužáckého pěveckého bohatýra

Františka Studenku z Tvrdonic. Rozhlasový dramaturg Jaroslav Jakubíček v něm našel dlouho chybějícího interpreta starších vrstev lidových písní, které zaujaly celou řadu písňových sběratelů. Mimořádná je Studenkova barva hlasu, pevný tembr a jistý projev, postrádající také jistou melodramatičnost. František Studenka oživil nejednu epickou táhlou baladu, vojenskou i milostnou píseň. Jsme v období sklizně a vinobraní, takže si teď pustíme sadu vinných písní. Františku Studenkovi vinařské mudrování rádi uvěříme, protože sám se pěstování i výrobě tohoto úžasného nápoje vždy věnoval.

V dnešním pořadu zpíval s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů vinař Nimrod, ale i organizátor celé řady folklorních akcí a iniciátor vzniku regionálních publikací. Na Františka Studenku už můžeme jen vzpomínat. Zemřel v listopadu roku 2015 ve věku 78 let a v příštím roce, tedy v roce 2027, si připomeneme 90 let od jeho narození. Ještě než si František Studenka společně s Janem Beranem poručí závěrečné hošije, od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Kneisl. Příjemný víkend.

0: V sobotu na pohovku Jožky Kubáníka usedne nepřehlédnutelná herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petra Staňková, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že vůbec neumí zpívat a přesto vám ráda zaspívá. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o přejídání a o tom, co se za ním skrývá. Na mé hosty i na vás se i tentokrát těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Veselé a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Veselé a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtamová v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
1: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
1: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
1: no pro nás
2: z těch
1: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
1: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
1: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
1: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
1: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
1: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
1: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
1: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
1: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
1: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
1: Já
2: jestli
1: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
1: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
1: takže
2: než na té noze.
1: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
1: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
1: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
1: Keratolytické
2: různé,
1: co?
2: Různé tekutiny. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
1: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo nebo něco

0: co dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
1: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika, nebo co funguje?
0: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
1: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechty. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, úpalce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mát a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoct, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci tluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátu, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku? Dívali jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, je třeba si přečíst, co v tom je,
1: protože ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to něco...
3: A to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než léčili příčinu.
1: Osvěží obuv nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. Není. Ale ano. Zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejdamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby no manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě to je léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrce, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nohy.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: kožu.
1: By se toho nezbavila.
0: No. Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček. Řepíček.
1: Řepíček.
4: A v co nejteplejší ty vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy, malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikuru a pedikuru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamník je 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
3: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
4: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
5: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
2: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za exitem na Velké Meziříčí západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka to souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Waltra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Waltrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni, ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Waltrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla, kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Walterovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihli dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale

0: 1914. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
1: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce, typ Walter 2T V1 se čtyřválcovým vodouchlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9000 korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
0: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu, a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
1: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Walterova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
2: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězství.

0: Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
1: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Krumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednictvím svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni, a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
0: Ve vedení továrny došlo k neschodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík, založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
2: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. Automobilů Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do 6místné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Waltry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem? Dvoulitrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes tupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí, navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtru, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama, nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetým nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Siebly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Siebly a pro Storchy, ty už teďko měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan do Rudého Letova a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem, pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, a sice na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal Motorlet. Ovšem musíme říct, že Motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Waltrovce, tedy v Motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L-29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na Motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Walterové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v Lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Walterovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Walterovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Walterovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tenhle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem. Je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král! Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Jeníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla

0: Musíte s sebou mít, na psací náčiní, na nůžky skřínka snad? Zkrácí, pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
1: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
0: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák vyjma chladný. Uctivě, pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co mi zvem balkónek v ulici.
1: Venkovsky. Tože nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, čmelou maličky.
0: Prakticky, domeček, řekněte rovnou dům. Vojenský.
2: A myš to? A pozor, vypal, bum.
0: To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je bolím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
5: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka, a 3 madrace se dali. A byla... No, my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem 3 noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal 3 noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se tam, jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
6: nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
5: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku a pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a

jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tam. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco co vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava je šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřídlený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Já vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, to máš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně no, jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý, asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: ne, jsme nehráli.
2: Plody o světy. A já jsem měl scénu, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
4: Nezlob si.
2: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob si zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě cigaretu, taky,
3: se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uliční...
4: Ten večer.
2: Ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak
2: ráno
4: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkrus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát, jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No Slavianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, mě žvali,
4: že? Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. Ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl Anschluss, který říkala paní Krombaurová a zkrátka dobře je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný Anschluss, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová to jako vymílová, že můj Anschluss, Zdeňčko, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj Anschluss.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. To byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Na češ přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, dělá svůj Carmen, až si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
3: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu a hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Na

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Šime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan. No to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Prižoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe. Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
3: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford? Ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál, pane guvernére.
3: Že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tomu může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: seš, proč venku
1: stůj? Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
2: Noční linka.
1: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastním jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Kemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovi, jak umíral, anebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince, faninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu A za komunistickou stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu a komunisti mě mého syna zabili. A Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi si to, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju. A dobrou noc.
2: Kdo se bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měl jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život.
2: Vám,
0: je to život.
2: No, to je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. Křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový.

ve stejné době a nemluví stejným jazykem, přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora. Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec, když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás

0: vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako Tripitaka, to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy? Úplně vy.
2: Já se s tomu rádio.
0: Tak, rádio vypněto, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně, a lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaný, tak ze všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. Ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, mají drzost od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co tam je za za zvěrstva.
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat, a nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako, jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju. A říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řečit.
0: Když má koníčky, tak je to, to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní, hned všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste být deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to, no, jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době, spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josue, to taky patří k nám.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je Eva. Zdravím, Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: A jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli, ať víme, čemu nevěříme. Mě to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete. A jak minule, před chvilkou, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Biblii je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli, a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi živili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Bibli se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, a nebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, a nebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom taky ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Biblii formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A to si i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Dobrý večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor deseti základních přikázání v Bibli, vlastně která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici Bůh, Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.

A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, kdy jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si proštudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svůj víru a dej si a tohle, to a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No,
1: a to
3: nevím,
1: přece nemá,
3: já
1: to, a to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
3: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě. Ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne. Já naopak uznávám zub za zub.
1: No, já mu dám do držky.
3: Takže když mě někdo ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážnej, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž takž, tak určitě neřeknu, anděl strážnej byl nade mnou, ne, měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale... Ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně nemůže.
3: Je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale žádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal sama zprostá slovíčka a tady nejsme teďka v pelíškách, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda. A potom, když jsem šel v 50 do penze, protože jsem měl odfáráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v holtě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefonu, já jsem to našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
3: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně. A snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout. Boris, Bojan, pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Vlastně... Je to vlastně taková klidnější část, věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnosti, otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, třeba samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrach a podobně, celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako, že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, ne, jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blíž neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý knihy a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptické v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý, jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako, jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně i tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mhm. Ano, to znamená, že to může vlastně, nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě určitě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu určitě dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Záleží samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, když to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně posluchaček naznačili, že v dnešní takové, řekl bych, úspěchné době má spousta lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka. Dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách, a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útěchu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dana?
1: Dana.
0: Dan. Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčků, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodný, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou

0: to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
1: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, no, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
0: Dávno směrech ano.
1: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
0: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
1: Uhum. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
0: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce Všemohoucího a tak dále, který sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých.
1: No.
0: Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
1: Chápu,
0: chápu to,
1: protože vlastně člověk jako těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
0: No,
1: zní to blbě, ale vlastně no, mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
0: Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
1: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
0: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stál takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
1: A díky za něj. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře při příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí, a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco míň než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám, prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím, směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu, nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitevních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm.
2: Jestli
0: jo, vím. Ano.
2: Jestli opomíte. A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitevních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozkladu, v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho neznala, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to něco říká.
0: Jo, ano, ano.
2: No a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu vztah, nějakou ano, historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, nerdy to nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčků. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, kteří by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký a věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mě šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší
2: ano,
0: radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastně. On nemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšnutí. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání a kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. A to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo, halo.
0: Ano, to jste přesně vy.
1: Ano, vypnu.
0: Tak, vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, tak, slyšel jsem správně, Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás. Svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já... Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát.
0: Mm-hmm.
1: A Bibli je třeba číst s modlitbou. Jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak teď je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože je to Bible, jsou všechny dobré. Mám polské Bible, české, takže čtu ty i ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zastřu tak, že otevřu jak jdu. Mm-hmm. No, ale Biblii je třeba přečíst celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste...
1: Takže, prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: A byla toho názoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No tak,
1: jo. No, tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne,
0: taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
0: Mm-hmm.
1: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
1: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak. Děkuji.
1: Tak vám to řeknu.
0: Děkuji za zavolání, moc děkuji. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám si, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznu, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkala, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jedno.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas traka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Čověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se

posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bysme mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak. Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane,

Kousek salámu prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku tak len z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: vyběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Ale, ale, ale, ale, kdo si dobe do úroze smát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Ale, ale, ale, ale, kdo smát. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, ale, ale, ale, kdo ty má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, ale, kdo ty má každý rán? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, ale, ale, ale, kdo ty má každý rán? Ale, ale, ale, ale, kdo
1: ty... Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že, vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, prima,
2: jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to, taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej,
2: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu, je té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí, hlavně známí a příbuzní. on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, lédo jsem čas, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. A to je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. Ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Mama, spoď se jak myš, ber kde ber. Vypoď pro psinu plnej džber. Děti tvých synů i tvé.

0: hrncům a pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, tvink.

0: Swing, swing, chtěl svý, má svý. Chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: A slouží. Swing, swing, swing.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.